Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu, už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmeme dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta.

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových polazení a jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když se stava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mně ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

instantní z konzervy, byli tu proti sobě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdraví.

ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: poslední. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, ahoj.
1: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky. Uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch na vrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych,
0: si vůbec
1: ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho. No, a na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo.
3: Děkujeme.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuj, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, tak, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej.
8: Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, Nebudeme jmenovat tuto kolegyně určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Jak?
2: Ne, to v žádném případě. No ale opravdu ne.
1: Máme
2: to
1: tři.
2: Jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohodle by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české a taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť...
0: Narozeninám.
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, a? To je potřeba v dnešní době. A jedině, Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě.
5: Ano.
7: Tady Petr Zezdounek, zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorednici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude? Dobrý den.
5: Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Ano,
5: slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Kampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižetka Kampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je

0: křiženka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
1: A je to aha. správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
2: A ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
0: Abych tak blbě nekecal.
1: Jo, takhle.
0: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
2: Dobře, dobře, dobře.
1: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
2: Děkujeme moc, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčínka.
2: Ano, já vás taky.
3: Jste se zasmáli s Facekem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny. Zbytek léta.
2: Prosím. My vám přejeme tež.
3: Takže mějte krásně, chlapci.
1: Děkujeme, mějte se.
2: Vše dobré, naschle.
1: Tak, sečteno, potrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Dobře. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
4: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který ve Zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fouskův známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a poví, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně. Ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pán, nazdar, Pepo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě s Pepou. Doufejme, ještě scházet budeme.
2: No určitě, on tak, je vitální.
1: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
2: No, to bych velice rád slyšel.
1: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
2: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí tak daleko

0: to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
1: Zvládli jste to.
0: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
1: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se toho chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede

0: jest uhlí takhle, víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Pousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čeroku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: A Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo, slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na čištění půdy na Šumavě bude stát muset najmout specializovanou firmu. Skončila oprava městské knihovny v Jičíni. Hradec Králové chystá sluneční elektrárnu na střeše Malšovické arény. A dnes bude maximálně 25 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
2: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat do června 2028. Rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 milionů korun je hotová. Trvala 3 roky, což je oproti původnímu plánu o rok víc. Práce zdržely sanace a oprava sklepa, kde vznikl sklad knih.
3: Jičínu se na stavbu podařilo získat evropskou dotaci, a to ve výši 60 milionů korun. Uvnitř je téměř vše hotové. Objekt je bezbariérový, má výtah a nový sklad knih s pojízdnými regály. Zásadní změny jsou ve východní části budovy v oddělení pro dospělé. Stavbaři tam rozšířili prostory o nástavbu s galerií, čítárnou a přednáškovou místností. Knihovníci navíc mohou využívat i dříve obtížně přístupné podkroví. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Hradec Králové plánuje stavbu své dosud největší fotovoltaické elektrárny. Solární panely chce umístit na střechu městem vlastněné Malšovické arény. Rada města už schválila výběrové řízení na projektanta. Odhadovaná cena zakázky je 800 tisíc korun. Definitivní náklady na projekt určí výsledek soutěže, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Podle odborné studie se počítá s instalovaným výkonem kolem 230 kW-peaků, který nyní projektant technicky dopracuje podle možností střechy a celé budovy. Vyrobená elektřina má být zapojena do energetického společenství Hradec Králové a využívána v systému sdílení energie mezi městskými objekty. Město tak pokračuje v rozšiřování vlastní výroby elektřiny na svých budovách.
0: Výkon elektrárny bude vyšší než souhrnný výkon 4 elektráren, které doteď radnice v rámci takzvaného energetického společenství umístila na 3 základní školy a střechu ubytovny v Brněnské ulici.
5: Sport.
0: Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne ve 21 hodin.
5: Počasí.
0: Ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor dejte na trase mezi obcemi Butoves a Milíčeves na Jičínsku. Nákladní auto tam srazilo divočáka.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A dnes je středa 16. září. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde začíná středeční ranní informační servis. Ještě bych mohl dodat, že má dnes svátek Ludmila, tak zdravíme a přejeme všechno nejlepší. No a v první reportáži dnešního ranního vysílání za chviličku budeme mluvit o tom, že umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. A víc tedy za chvíli v dobrém ránu v reportáži Martina Srba. Tak vás zdravíme. Ještě jednou tady Jakub Schmidt od mikrofonu a přeju dobré ráno a hezké vstávání.

0: vám dospíval Michal Tučný v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 10 minut po páté hodině. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Před dronovým útokem nás můžou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují také čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně přijde kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zběrařská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc, často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně, v České republice je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli před tím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Před minutou bylo čtvrt na šest, dnes je středa 16. září, 259. den v tomto roce, svátek má Ludmila, jak už jsme blahopřáli, tak ještě jednou všechno nejlepší. Narozeniny oslaví 72. zpěvák Standa Hložek, americký kouzelník a mák David Copperfield, taky narozeniny má 70. kulaté, anebo textař a hudebník Robert Křesťan oslaví 68. narozeniny. Herečka Sandra Pogodová, té bude dnes 51. Dnes je Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy a můžeme taky připomenout, že před 60 lety se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Nebyl to ovšem tenkrát ještě znovu objevený génius z Dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. No a dnes je tedy svátek svaté Ludmily, která je patronkou českou a patronkou vinařů, babiček a taky vychovatelů.
1: Počasí.
0: Teď ráno ojedinělé mlhy čekáme nebo nízkou oblačnost, přes den pak bude polojasno až oblačno a postupně zataženo a k večeru na většině území s deštěm a přeháňkami a lokálně i bouřkou. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž bude dnes na stupni číslo 1. Takže mírná zátěž to bude.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: skupina Lucie, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vás, kteří byste chtěli nebo se potřebovali zeptat na cokoliv v oblasti spotřebitelské našeho experta Josefa Černého. A dneska to bude o tom, jak vyřešit chybějící díl nábytku. Na to se právě dnes ptáte ve spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže odpovídá jako obvykle i dnes Josef Černý, předávám mu slovo.
1: Pan Kamil koupil v prodejně s nábytkem skřínku na ukládání lůžkovin, která byla, jak už to u nábytku ostatně bývá, nesmontovaná. Nakonec ale zjistil, že v balení chybí zadní stěna. Na telefonickou reklamaci mu bylo odpovězeno, že skřínku má tedy přivézt do prodejny, jenomže to by znamenalo ji opět rozebrat. Pane posluchači, i mně to připadá jako nesmysl, stačilo by přece dodat chybějící díl. Doporučil bych vám pokusit se s prodejcem dohodnout na přiměřené slevě a u truhláře si nechat uříznout na míru kousek překližky nebo sololitu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičínští zastupitelé se dnes naposledy sejdou v tomto volebním období. Řešit budou například plnění rozpočtu, plánovací smlouvy pro vydražené pozemky v lokalitě Kasárna nebo petici proti dostavbě dětského hřiště na Čiřovce. Veřejné jednání začíná v 15 hodin v porotním sále zámku. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Můžou je využít na zájmové nebo sportovní kroužky pro děti od 3 do 18 let. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí s Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Nový ročník hokejové extraligy začal vítězstvím Třince. Oceláři vyhráli v Karlových Varech 2-0. První kolo dnes pokračuje dalšími 6 zápasy, včetně souboje Hradce Králové a Pardubic od 18 hodin. A ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové počítejte s omezením na malém náměstí a v dlouhé ulici. Do poloviny listopadu tam opravují teplovod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Ranní kávě, denní tisk.
1: Máme pro vás středeční noviny, tak se pojďme podívat nejprve třeba do Náchodského deníku. Tady je článek s titulkem Merkur zvěčnili na pamětní medaili. Ta je vzpomínkou na dětství za socialismu. Socialistické dětství na stříbrné medaili. Police nad Metují si připomněla 20. rok muzea věnovaného legendární stavebnici Merkur. No a při oslavách byla pokřtěna speciální limitovaná medaile ze série Retro, která připomíná právě hračky socialismu. Jedná se o nový cyklus stříbrných pamětních medailí a mincí české mincovny s názvem Retro a připomíná rozličné aspekty minulého režimu. První emise nostalgicky vzpomíná na dětství za socialismu a právě legendární stavebnice Merkur z Police nad Metují má na medaili výsostné místo v podobě typického červeného dílku. Jinak, ač se to může zdát neuvěřitelné, tak muzeum stavebnice Merkur v Police nad Metují skutečně funguje už celých 20 let. Od Nemluvněte přes první klučky do zpívání a pubertu se z něj stalo dospělé muzeum. Za tu dobu prošlo expozicí přes 500 000 návštěvníků a 20. výročí byl proto velký důvod pro pořádnou oslavu. Podrobnosti v Náchodském deníku, tak si k tomu můžete přečíst už zbytek. A já se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty Dnes, kde vás zvou dnes na komentovanou prohlídku hřbitova v Hradci Králové na zámečku s návštěvou kostela svatého Jana Křtitele a zvoničky. A uskuteční se to dnes od 17 hodin na kopci svatého Jana na Novém Hradci Králové. Průvodcem bude Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče města, takže to budete mít opravdu i s velmi fundovaným a odborným výkladem. Dnes v 17 hodin na kopci svatého Jana na Novém Hradci Králové. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Další výzva. Astronaut Svoboda bude trénovat v kosmické lodi. Postupy pro mimořádné situace, oblékání do skafandru nebo nastupování do kosmické lodi a její opouštění, trénink budoucího českého astronauta Aleše Svobody pokročil do ostré fáze. Včera se kvůli tomu přesunul do Spojených států amerických. Za oceánem se bude připravovat přímo na kosmické lodi Crew Dragon, kterou má pilotovat. Na oběžnou dráhu Země se raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Jinak ten jeho výcvik bude s ohledem na roli pilota ve srovnání s ostatními astronauty specifický. Je rozdělen hned do několika bloků v Evropě i ve Spojených státech. No a bude mít pod kontrolou let od startu lodi přes přiblížení a spojení s mezinárodní vesmírnou stanicí ISS až po návrat na Zemi. Takže pro Aleše Svobodu, co by pilota této kosmické lodi je ten trénink opravdu velmi důkladný. Přečtěte si o tom, píšou to na straně číslo 6 v dnešním tedy středečním Právu. No a my se do novin společně podíváme zase za hodinu jako vždycky a vybereme z nich i další zajímavá témata.

0: Tina Turner, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a před minutou bylo 6:15. Dnes je středa 16. září, svátek má Ludmila, jak už jsme říkali. No a naším ranním hostem po 9:30 bude dnes Kristýna Gilarová, zpěvačka a skladatelka z Hradce Králové, která hraje na několik hudebních nástrojů, taky učí zpěv na základní umělecké škole Střezina tady v Hradci Králové a teď plánuje vydat i své první album, na kterém budou i písničky, které vznikaly během jejího studia na univerzitě v anglickém Chichesteru. Možná i to připomeneme. Kristýna Gilarová bude naším dnešním ranním hostem po 8:30.
1: Počasí.
0: Tak, pojďme se podívat na ranní teploty, ať víme, jak tam venku teď po ránu je. Ve 6:45 v Hradci Králové teplota 11 stupňů, v Trutnově 9, v Jičíně vidím také kolem 11 stupňů Celsia, v Rychnově nad Kněžnou 13 a ještě pohled do Náchoda, tam je asi nejtepleji z celého našeho Královéhradeckého kraje a tam je 14 stupňů Celsia teď v tuto chvíli. Co nás čeká během dne? Ráno ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost? A pak přes den polojasno až oblačno, postupně ale zataženo a k večeru na většině území s deštěm nebo přeháňkami bychom měli určitě počítat lokálně i s bouřkou. Nejvyšší teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž bude na stupni číslo 1, takže nás dnes ve středu čeká mírná zátěž.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: někdy hledáme signál.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, jak jsem říkal před chvílí, dnes je středa 16. září a už jsme také zmiňovali jedno jméno dnes, slaví dnes narozeniny totiž 70. kulaté, slavný kouzelník David Copperfield, který je známý třeba tím, že nechal zmizet sochu svobody, nebo prošel velkou čínskou zdí, mě pak fascinovalo taky jeho létání, které také předváděl ve svých velkolepých show a představeních, kdy opravdu létal nad publikem a vypadalo to naprosto věrohodně. Vůbec netuším, jak to dělal. Tak vědí děti, kdo je to kouzelník a znají nějaká kouzla? To se zašla do školky zeptat i Tereska Beránková.
2: Víte, kdo to je kouzelník?
3: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
4: Nebo čaroděj.
5: Třeba to je čarodějka.
2: A co kouzelník dělá?
3: Kouzelník dělá, že kouzlí.
2: A co kouzlí?
3: Kouzlí třeba polívku.
2: A jaký vykouzlí?
3: Vykouzlí, že takhle čaruje.
5: Takovou hulkou.
2: A jak ta hulka vypadá?
5: Taková černá. Já tu hulku mám.
2: A čaruješ s ní doma?
5: Ne.
2: A co má kouzelník na sobě?
3: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
5: Má tam klobouk. Má tam boty.
2: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
5: Třeba králíška.
6: Třeba kočku.
3: Třeba tam může schovávat kolečink.
5: Třeba sovu.
3: Třeba letadlo.
6: Koláč.
3: Kytičku.
7: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzpěj.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Deštné v Orlických horách vyhlašuje první ročník participativního rozpočtu. Liberecký kraj chce zapsat ještě na seznam UNESCO. Europoslanci schválili návrh, který by měl zamezit prudkému zdražování emisních povolenek. A dnes bude maximálně 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysleveček. Obyvatelé Deštného v Orlických horách můžou navrhovat projekty na vylepšení veřejného prostranství. Vedení obce vyhlásilo první ročník participativního rozpočtu, do kterého uvolnilo 800 tisíc korun. Peníze obec získala jako výhru v soutěži Vesnice roku. Projekty můžou lidé posílat do 11. října.
5: Návrh může podat každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Deštném v Orlických horách. Projekt musí být na obecním pozemku a sloužit lidem bezplatně a po většinu dne. Obec počítá například s návrhy na lavičky, herní prvky nebo nová místa k odpočinku. Návrh je možné podat e-mailem, poštou nebo osobně na obecním úřadě. O vítězných projektech budou lidé hlasovat v listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Liberecký kraj požádá Ministerstvo kultury o zapsání horského hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Vedením příprav na rekonstrukci této národní kulturní památky pověřil ředitele Severočeského muzea v Liberci Jiřího Křížka. Ten už připravoval nominační dokumentaci k Ještědu na takzvaný předběžný seznam památek, které chce Česko dostat pod hlavičku UNESCO. Kromě Ještědu jde například o historickou papírnu ve Velkých Losinách nebo barokní vojenskou pevnost Terezín. Podle Křížka půjde o proces, který bude trvat několik let.
6: Vytváříme takový mikrotým tady na kraji, který pak dál na sebe bude nabírat tu práci. Priorita je připravit stavební projekt obnovy Ještědu. Něco si budeme řešit interně. Já teď třeba řeším to původní vybavení. Ten nábytek je u nás v depozitáři a budeme hledat pro to vhodné využití. Nechceme to likvidovat.
4: Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
7: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
8: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
7: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
9: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
7: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom Unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních, to je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce.
0: Počasí.
4: Ráno ojediněle čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, postupně zataženo a k večeru na většině území déšť nebo přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Týništi nad Orlicí na Rychnovsku dejte pozor na křižovatce Čapkovy a Nádražní ulice. Probíhá tam úklid vozovky po dopravní nehodě.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A 4 minuty po 6. hodině pokračuje. Dobré ráno. Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 16. září. Svátek má Ludmila, tak přejeme všechno nejlepší. Zdraví vás taky Jakub Schmidt od mikrofonu. No a za chviličku pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Dneska si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Trošku složitější situace, ale my to určitě opět zvládneme s Václavem Drážkem z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu za chviličku. Tak si poslechněte, no a ve sportu to dnes bude hokejové, protože hokejistům Hradce Králové začíná nová extraligová sezóna, a to pěkně z ostra, musím říct. Hned v prvním kole totiž nastoupí v 18 hodin na ledě svého největšího rivala z Pardubic. Takže víc k tomu v dnešním sportovním příspěvku chvilku před 7 hodinou v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno.

0: Dobrém ráno a za 3 minuty už bude 6:45, míříme na silnice, osvěžíme si opět i dnes pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. No a dneska si konkrétně povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má tedy i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam jezdí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Středa 16. září, dobré ráno z Hradce Králové. Tak jak to bude dnes vypadat? Čeká nás nejteplejší den týdne, k večeru dorazí studená fronta. Dnes tedy ráno skoro jasno až polojasno, ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost, pak během dopoledne se začne od severozápadu zatahovat, nejdřív tedy přijde vysoká oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo úplně a na většině území se objeví déšť nebo přehánky a místy i zabouří. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19, v noci pak velká oblačnost. Zpočátku s četnými srážkami a teplotami, které klesnou na 14 až 11 stupňů. No a zítra už nás čeká ochlazení a téměř den beze srážek. Ráno většinou zataženo, od severozápadu bude oblačnost dopoledne ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou objevit slabé přehánky a teploty zítra maximálně jen do 20 stupňů.
0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

0: Dneska se taky vydáme třeba na houby. Dopoledne v radioporadně, kdy bude hostem Jana Čapková, předsedkyně houbařského spolku, a tématem je houbaříme v Českém ráji, ochrana hub, takže po 11. hodině budete se moci samozřejmě ptát taky na to, co vás ohledně houbaření zajímá. studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám adresu, kdybyste to chtěli udělat písemně. No a po 13. hodině pak Alex Minářová a její host. Řekne vám Alex sama, kdo to dnes bude.
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Hradec Králové nechá za více než 23 milionů opravit městskou jídelnu v suterénu hlavní budovy magistrátu. Radní už vybrali zhotovitele. Dalších téměř 13 milionů město zaplatí za dodávku a montáž nového vybavení pro kuchyň. Práce mají být hotové do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 4 stavby z Královéhradeckého kraje jsou nominované v letošním ročníku soutěže Stavba roku. Jde o domov v Aleji v Novém Bydžově, lůžkový hospic ve Stěžerách, modernizovanou budovu C Univerzity Hradec Králové a nový pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. O nominacích rozhodla odborná porota. Zemědělci v Česku letos snížili osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se v posledních letech nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. Utkání začne v 18:45. A ráno bude skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, přes den postupně už vysoká, k večeru zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Kvůli stavebním pracím je do zítřka uzavřena silnice 300 mezi Trutnovem a obcí Babí. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Deník tisk.
1: Začneme Hradeckým deníkem. Královéhradecká zásahovka bodovala, je nejlepší v Česku. Gratulujeme. Tým zásahové jednotky z Královéhradeckého kraje nenašel na prestižním mistrovství České republiky zásahových jednotek s mezinárodní účastí přemožitele. Všechny soupeře nechali daleko za sebou. Během dvoudenního klání čekalo na soutěžící 7 náročných disciplín zaměřených na široké spektrum dovedností, které policisté využívají při své každodenní službě. Zadání jednotlivých úkolů přitom zůstávala až do posledních hodin před startem utajená, takže rozhodující nebyl speciální nácvik konkrétních situací, ale především zkušenosti, profesionalita a schopnost týmu reagovat na neznámé výzvy, připomněla policejní mluvčí Magdalena Vlčková. Tak a víc v Hradeckém deníku k tomu. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde vás zvou na koncert Má vlast a nový šéf dirigent Filharmonie Hradec Králové dnes v 19:30 zahájí svoji 49. sezónu. Přednesem Mé vlasti od Bedřicha Smetany uvede se také nový šéf dirigent Jiří Habart, který po 7 letech ve funkci vystřídá Švýcara Kaspara Cendra. Zahájit novou kapitolu Mou vlasti nám připadalo zcela přirozené. Je to monumentální vyjádření české identity. Takový okamžik není třeba odkládat až na kulaté výročí. 50. sezóna dostane svůj vlastní příběh, řekl k tomu ředitel Filharmonie Hradec Králové Vladimír Šrámek. Takže dnes v 19:30 zahájení 49. sezóny ve Filharmonii v Hradci Králové. Tak a ještě jedno téma vybírám na závěr tohoto přehledu tisku z dnešního Práva. Kvete na Borneu a teď také v Liberci. Kriticky ohroženou láčkovku Nepenthes clypeata vůbec poprvé představují veřejnosti v expozici Botanické zahrady v Liberci. Lidé mají jedinečnou příležitost obdivovat nejvzácnější láčkovku světa, která se ve volné přírodě vyskytuje pouze na jednom jediném místě, a sice na Borneu. Libereckým botanikům se podařilo po 3 letech z mladých rostlin vypěstovat dospělé jedince. První samec už vykvetl, teď čekáme na první samičí květenství. Pokud se nám podaří rostliny úspěšně opílit a získat semena, splní se účel, pro který jsme je před 3 lety získali, řekl Právu botanik Miroslav Srba. Nepenthes clypeata je teď tedy k vidění ve výstavní expozici láčkovek Liberecké botanické zahrady. No a chceme, aby lidé sledovali, jak se jí daří, řekl k tomu ředitel zahrady Václav Lenk. Takže pokud máte rádi květiny a navíc výjimečné květiny, tak určitě zaměřte do botanické zahrady v Liberci. Tak víc tedy k tomu. Taky v článku na straně číslo 15 v dnešním Právu už si můžete přečíst sami, taky se tady na ten květ můžete podívat. No a my se za hodinu zase do novin podíváme znovu a přineseme ještě další témata z nich. Teď už Irene Cara v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty bude 6:45. My se za chviličku připomeneme, jaké nás čeká dnes počasí venku.

0: Tak za chviličku nás čekají sportovní, dnes hokejové informace. Hokejistům Hradce Králové totiž začíná nová extraligová sezóna, pěkně z ostrá. Hned v prvním kole totiž nastoupí v 18 hodin na ledě svého největšího rivala. Navíc na startu minulé sezóny si z Pardubic odvezli pěkný debakl. Jak se tedy něčemu podobnému vyhnout a jak se na zápas těší ex-pardubický Robert Kousal, o tom tedy taky uslyšíte za chviličku v našem vysílání v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká nejteplejší den týdne, k večeru dorazí studená fronta, která přinese déšť a bouřky. Teď ráno bude skoro jasno až polojasno, ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost také. Během dopoledne začne ale od severozápadu přibývat mraků, nejprve tedy to bude vysoká oblačnost a k večeru a večer už bude zataženo úplně a na většině území se objeví déšť nebo přehánky, místy i bouřky a teploty dnes 22 až 25 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Hokejoví fanoušci se ve východních Čechách těší na sváteční duel hned na startu nové extraligové sezóny. Los byl totiž velmi zajímavý a stejně jako v minulém roce svedl v prvním kole proti sobě dva největší rivaly, Hradec Králové a Pardubice.
2: Jsem úplně vzrušený z takového startu sezóny. Bude to rozhodně hodně těžký zápas. Každý z nás musí podat maximální výkon, od brankáře až po 13. útočníka. Hodí se puk a půjdeme do toho.
3: Těší se na zápas, který slibuje pořádné emoce Markus Nenonen. Finskému útočníkovi se navíc právě proti silnému protivníkovi daří. V minulém ročníku dával góly a sbíral i asistence. Dokonce rozhodl o hradecké výhře na samostatné nájezdy a prosazoval se i předtím, než přišel pod bílou věž.
2: Opravdu se mi proti Pardubicím daří, už když jsem hrál za Plzeň, ale tenkrát to byly úplně jiné zápasy než tady v Hradci. Je to derby, hodně emocí, pravá hokejová bitva. A pro mě, pro nás všechny je to velká výzva, když hrajete proti kvalitnímu soupeři.
3: Svou kvalitu ukázali Pardubice už na startu minulého ročníku, kdy v prvním kole deklasovali Hradec 7-1. Tehdy gól Markuse Nenonena spíše bolel, než aby vyvolal vlnu radosti. Teď ale svěřenci Tomáše Martince nechtějí něco podobného dopustit.
4: Nechci, aby to bylo takový deja vu, no. Musíme začít jinak. Tam jsme začali blbě, měli jsme hned oslabení a tam druhá minuta nebo třetí a 2-0 Pardubicích prohráváš. To není ideální začátek, takže toho se vyvarovat. A myslím si, že máme výborný tým a tyhle velký zápasy už jsme si odehráli všichni, takže věřím, že to zvládneme.
3: Doufá královéhradecký útočník a odchovanec klubu Radovan Pavlík. Když mluvil o zkušenosti, tak ty Hradec určitě získal příchodem jedné posily a rovnou z kabiny svého největšího rivala, protože o 20 kilometrů severněji se přesunul Robert Kousal. 35-letý útočník zažil východočeských derby nepočítaně, teď to ale bude mít trochu jinak. I tak zůstává alespoň navenek naprosto v klidu.
5: Teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
3: Robert Kousal si přeje, aby první východočeské derby na startu nové extraligové sezony skončilo pro něj výhrou jako před rokem. V takovém případě by ale slavili se svými hráči fanoušci Hradce Králové. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zástupci kraje schválili úpravu pavilonu chirurgie v Rychnovské nemocnici. Začíná Evropský týden mobility. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy a večer na většině území kraje čekáme déšť. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Krajští zastupitelé schválili financování úprav pavilonu chirurgie v Rychnovské nemocnici. Kraj za ně zaplatí zhruba 21 milionů korun. Dočasně tam budou bydlet seniori z domova U Biřičky v Hradci Králové, kde se jedna z budov bude kompletně rekonstruovat. Pavilon proto musí být upraven tak, aby splňoval podmínky pro poskytování sociálních služeb, vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Pavilon nemocnice čekají drobné stavební úpravy a změny užívání jednotlivých místností tak, aby vyhovovaly požadavkům na sociální služby, například zajištění odpovídajícího hygienického zázemí nebo možnosti celodenního pobytu klientů či zajištění stravování.
1: Lidé s řidičským průkazem budou moct v úterý 22. září cestovat v Hradci Králové městskou hromadnou dopravou zdarma. Město se tím znovu připojí k Evropskému dni bez aut a Evropskému týdnu mobility, který začíná právě dnes. Sedmidenní program nabídne řadu akcí na podporu udržitelné dopravy. Jsou mezi nimi například besedy, workshopy, sousedská setkání nebo akce pro děti, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V úterý 22. září program završí takzvaný Den bez aut. Tylovo nábřeží mezi Pražským a Tyršovým mostem bude po celý den uzavřeno pro automobilovou dopravu a na několik hodin se promění v prostor pro hry, pohyb, setkávání a různé formy mobility. Dopolední program bude určen žákům základních škol, odpolední pak celé veřejnosti.
1: Zemědělci už třetím rokem po sobě vysali méně řepky. Její pěstování se nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
4: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy.
5: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné nad Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
6: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
5: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy nestačila na domácí Itálii a prohrála 1-3. Extrémní kvalitu a skvěle propracovanou obranu mistrů světa vyzdvihl trenér českého týmu Jiří Novák.
7: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli a to nefungovalo.
1: Češi dnes zakončí základní skupinu zápasem proti Slovinsku. Začne ve 21 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den týdne, k večeru ale dorazí studená fronta. Ráno bude skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Vyčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A po zprávách s Tomášem Myslivečkem vám dál přeje dobré ráno taky Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Středa 16. září, svátek má Ludmila, přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že první soukromé technické liceum v našem Královéhradeckém kraji v Nové Pace začalo vzdělávat budoucí techniky a vědce. Založili ho místní firmy a my k tomu máme reportáž Kateřiny Kohoutové, za chviličku se tedy k tomu dozvíte víc. V Bleskovce dobrého rána pro vás pak máme naši rozhlasovou propisku a i dnes dvě vstupenky na narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku. Kapela oslaví své jubileum 20 let na scéně na jevišti Městského divadla doktora Josefa Číška v Náchodě 24. září od 19 hodin i se vzácnými hosty, tak u toho můžete samozřejmě taky být. A my vám přejeme tedy hodně štěstí v Bleskovce dobrého rána před 7:30. Ať se hezky vstává, ať se i dnes naše vysílání hezky a příjemně poslouchá.

0: Jan Nedvěd dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a míříme do Nové Paky. Průmyslové firmy v Nové Pace totiž otevřely v letošním školním roce soukromé technologické lyceum. Jejich snahou je vychovat dostatek odborníků v technických oborech, kterých je v regionu dlouhodobě nedostatek. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky, no a za sebou už mají adaptační kurz a také první seznámení s praxí.
1: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
2: Je sériové vyrábění.
1: Výborně, je sériové vyrábění.
3: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
4: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. Nechtěl jsem třeba na průmyslovku klasickou, protože ta výuka je tam prostě jiná. Tady, když jsem byl na dnu otevřených dveří, tak opravdu to mi opravdu padlo hodně.
3: V čem ta škola je jiná v porovnání třeba se střední průmyslovou školou?
4: V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
5: Já jsem původně chtěla jít na gympl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty a celkově, jak se tady vyučuje.
3: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
6: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
3: Radka Splítková, kromě kantorů tady na škole budou vyučovat také nejrůznější odborníci.
6: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl tak, jak je. A krom toho, že budeme čerpat z těch vlastních zdrojů, což je náš zřizovatel, máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
3: Myšlenka založit technické liceum tady v Nové Pace je stará už několik let a dlouho se na ní pracovalo.
7: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obráběním, s technickým vývojem a naše první technické liceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
3: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 17 minut po 7, středa 16. září, dnešek je 259. dnem, v tomto roce svátek má Ludmila, jak už jsme říkali, a narozeniny oslaví třeba zpěvák Stanislav Hložek, bude mu dnes 72 let, s dětmi už jsme připomněli taky nejslavnějšího kouzelníka a mága Davida Copperfielda, který dnes slaví 70 let, Robert Křesťan taky má narozeniny 68. No a nebo herečka Sandra Pogodová, to bude 51. Dnes je taky Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. No a svatá Ludmila, patronka česká samozřejmě a patronka vinařů, babiček a vychovatelů je dnes také v kalendáři.
1: Počasí.
0: Dnes nejteplejší den týdne, k večeru dorazí pak studená fronta, déšť a přeháňky. Teď ráno bude skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost někde můžou být. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat nejprve vysoká oblačnost a pak k večeru a večer už bude zataženo všude a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky a místy i bouřky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. No a zítra už se ochladí, i když ten den zítra bude už beze srážek a mělo by být třeba i polojasno. Tak ty teploty zítra maximálně jen do 20 stupňů.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: My vás teď probuzíme bleskovkou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a taky výhrou pěknou pro někoho z vás. Máme pro vás i dnes naši rozhlasovou propisku a taky vstupenky na koncert, na narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku. Kapela oslaví své 20. narozeniny na jevišti Městského divadla doktora Josefa Čiška v Náchodě 24. září od 19 hodin a budou tam třeba s nimi i herec a zpěvák Jan Vápeník, jazzová zpěvačka Jana Koupková nebo nehrající kapitán Miloň Čepelka, takže vám přeju hodně štěstí. No a vaším úkolem bude poznat zase někoho. Dneska má narozeniny. Já jsem před chvíličkou několik těch narozeninových oslavenců jmenoval, ale tohoto může záměrně ne, takže kdo je to? On nám teď bude chvíličku vyprávět o dětství se svým starším bratrem.
1: On byl o 14 let starší a dělal si ze mě srandu a já jsem byl v tom věku, kdy teprve jsem se měl dozvědět, že se dělá sranda nějaká v životě. Tak jsem všechno bral vážně a on jednoho dne, mě bylo taky asi 4 roky, mě říká, chceš si vydělat korunu? A já jsem řekl, ano, chci. A on říká, tak mě budeš šimrat na chodidle a podívej se tady, to jsou hodiny a tady, až ta ručička bude tady, tak mě řekneš a já ti dám korunu.
0: Tak, můžete zavolat, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, kdo pak je na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Dobrý den, paní Lidie, moc vás zdravím do Náchoda, takže byste to měla kousek na koncert.
3: No, já bych se těšila teda, no, tak, jestli to vyhraju.
0: Jestli to poznáte, ano, to je pravda, jestli jste poznala.
3: Ano, Jiří Suchý.
0: Jiří Suchý. Paní Lidie, to není. Jiří ne. Tak se mějte moc hezky, nashledanou, hezký den. Zkuste zítra, ano. Tak další na telefonu je kdo? Halo, halo? Ne, ne, ne. Tak tady to zkusíme. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo?
4: Dobré ráno, já jsem už Ondřej Suchý.
0: A to už je správně, ano. A vaše jméno?
4: Jana.
0: Jana, tak Jana, moc vás zdravím. Samozřejmě Ondřej Suchý, bratr svého bratra staršího, tedy Jiřího Suchého. Jinak Ondřej Suchý se narodil 16. září roku 1945 v Praze, vyučil se uměleckým truhlářem a nějaký čas působil jako aranžer a reklamní výtvarník. Od 60. let ale pak spolupracuje s televizí, s rozhlasem, je autorem asi 600 hudebních textů a od mládí ho také přitahuje svět filmu a grotesky. Je autorem tedy mnoha knížek o slavných osobnostech. Zmapoval třeba osudy Ljuby Hermanové, Felixa Holzmana, Rudolfa Cortéze, Inky Zemánkové, Oldřicha Nového samozřejmě, Vlasty Buriana také. No a dneska slaví Ondřej Suchý své 81. narozeniny. Takže mu moc blahopřejeme. Paráda, Jano, zdravím vás a užijte si koncert. Ano. Vydržte na telefonu,
4: ať
0: si napíšu, jak si vstupenky převezmete. Naschledanou.
4: Děkuji moc, naschledanou.
0: Díky.

0: Půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Jičína se dnes naposledy sejdou v tomto volebním období. Řešit budou například plnění rozpočtu, plánovací smlouvy pro vydražené pozemky v lokalitě Kasárna nebo petici proti dostavbě dětského hřiště na Čeřovce. Veřejné jednání začíná v 15 hodin v porotním sále zámku. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Můžou je využít na zájmové nebo sportovní kroužky pro děti od 3 do 18 let. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Nový ročník hokejové extraligy začal vítězstvím Třince. Oceláři vyhráli v Karlových Varech 2-0. První kolo dnes pokračuje dalšími 6 zápasy, včetně souboje Hradce Králové a Pardubic od 18 hodin. A přes den postupně čekáme vysokou oblačnost, k večeru zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 se zdržíte na 60. kilometru ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu stojí osobní auto s defektem. Místo je průjezdné jen v levém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: ranní kávě denní tisk.
1: Začneme Náchodským deníkem. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové přehled dnešního tisku ve středu 16. září. No a tady píšou, že Merkur zvěčnili i na pamětní medaili. Ta je vzpomínkou na dětství za socialismu. Socialistické dětství na stříbrné medaili Police nad Metují si připomněla 20. rok muzea věnovaného legendární stavebnici Merkur. Při oslavách byla pokřtěna speciální limitovaná medaile ze série Retro, která připomíná právě hračky socialismu. Jedná se o nový cyklus stříbrných pamětních medailí České mincovny s názvem Retro a připomíná rozličné aspekty minulého režimu. První emise nostalgicky vzpomíná na dětství za socialismu a právě legendární stavebnice Merkur má na medaili výsostné místo v podobě typického takového toho červeného dílku politické stavebnice. Jinak, ač to může opravdu znít neuvěřitelně, tak muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují funguje už 20 let. Od Nemluvněte přes první krůčky dospívání a pubertu se z něj stalo dospělé, krásné muzeum. Za tu dobu prošlo expozicí přes 500 000 návštěvníků a 20. výročí bylo proto důvodem pro pořádnou a velkou oslavu. Tak si přečtěte, podrobnosti má dnešní Náchodský deník. Dívám se do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde je spoustu pozvánek, třeba na dnešek, na kolobkojízdu tady v Hradci Králové. Kolobkojízda dnes v Hradci Králové zahájí Evropský týden mobility, jízda se startem od prodejny. Kostka v Divišově ulici startuje v 18 hodin s možností bezplatného půjčení koloběžky. No a týden mobility jako takový pokračuje potom i v pátek besedou, jak se žije v Hradci bez auta, která v bike azylu v Gajerových kasárnách začíná v 17 hodin. Dnes tedy kolobkojízda v Hradci Králové, zahájení od prodejny Kostka v Divišově ulici v 18 hodin. Můžete se samozřejmě taky zúčastnit. A ještě se podíváme na stránky dnešního Práva. Další výzva. Astronaut Aleš Svoboda bude trénovat v kosmické lodi. Postupy pro mimořádné situace, oblékání do skafandru nebo nastupování do kosmické lodi a její opuštění, rychlé. Trénink budoucího českého astronauta Aleše Svobody pokročil do další ostré fáze. Včera se kvůli tomu musel přesunout i do Spojených států. Za oceánem se bude připravovat přímo na kosmické lodi Crew Dragon, kterou má pilotovat. Na oběžnou dráhu Země jí vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. No a jeho výcvik bude s ohledem na roli pilota ve srovnání s ostatními astronauty opravdu výjimečný, specifický. Je rozdělen do série bloků v Evropě i ve Spojených státech. Aleš Svoboda bude mít pod kontrolou totiž let od startu lodi přes přiblížení a spojení s mezinárodní vesmírnou stanicí ISS až po zpáteční návrat zpátky na Zemi. Takže ten výcvik musí tedy být opravdu velice výjimečný, speciální. Víc si o tom můžete přečíst článku na straně číslo 6 v dnešním Právu a to už tedy necháme na vás. Za 3 minuty už bude 3:15. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Před minutou bylo 7:45, rád vás pozvu taky do dnešní radioporadny dopoledne po 11. hodině, která bude houbařská. Jana Čapková, předsedkyně houbařského spolku, tady bude. Houbaříme v Českém ráji a ochrana hub, to nás bude zajímat, všechno probereme. Kdybyste se ohledně houbaření chtěli na cokoliv zeptat, tak to můžete klidně udělat i písemně, adresa je pořád stejná, známá, rád ji připomenu, studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dneska nás venku čeká nejteplejší den týdne, k večeru dorazí pak studená fronta, přinese déšť a přeháňky a taky ochlazení. Dnes ráno bude skoro jasno až polojasno, ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost někde a pak během dopoledne začne už od severozápadu přibývat nejprve vysoká oblačnost a k večeru a večer už bude zataženo všude, na většině území taky déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19, v noci klesnou teploty na 14 až 11, už pak v noci bude toho deště ubývat. A zítra ochlazení a téměř beze srážek, ráno většinou zataženo, ale pak může být klidně i polojasno zítra během dne a teploty ale jenom do 20 stupňů. Tak a za chviličku si povíme, jaký brouk v Česku je nejvzácnější. Odpověď i dnes přinese rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bychom to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavček!

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Lesknáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný lesknáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Neúspěšné firmy znovu napadly výsledek tendru na stavbu nového náměstí v Hradci Králové.

0: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Hokejisty Hradce a Pardubic čeká derby a večer bude na většině území kraje pršet. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Sdružení firem Stako a Smola podalo další námitku proti výsledkům tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Přestože nabídlo cenu 92 milionů korun, radnice v novém hodnocení znovu vybrala o 46 milionů dražší nabídku. Nový výběr je podle neúspěšných uchazečů nezákonný. Jejich námitku teď prověřuje magistrát města, vysvětluje mluvčí Kateřina Rohlíčková.
1: O vypořádání námitek bude účastník informován nejpozději do 29. září, tedy v zákonné 15-denní lhůtě. Při vypořádání námitek bude magistrát posuzovat všechny relevantní možnosti dalšího postupu tak, aby bylo možné přijmout řádné, transparentní a právně korektní rozhodnutí. O finálním řešení pak na svém zasedání rozhodnou radní města.
0: O vítězi soutěže rozhodlo kritérium zkušeností stavby vedoucího, které mělo váhu 40%. Cena měla váhu 60%. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
2: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
3: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
2: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. V poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí. Sport. Hokejoví fanoušci se ve východních Čechách těší na sváteční duel hned na startu nové extraligové sezóny. V 18 hodin začne zápas Pardubice Hradec Králové. Na utkání plné emocí a třaskavé atmosféry se těší i finský útočník Hradce Markus Nenonen.
4: Jsem úplně vzrušený z takového startu sezóny. Bude to rozhodně hodně těžký zápas. Každý z nás musí podat maximální výkon, od brankáře až po 13. útočníka. Hodí se puk a půjdeme do toho. Počasí.
0: Dnes nás čeká nejteplejší den týdne, k večeru ale dorazí studená fronta. Ráno bude skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost a k večeru a večer už bude zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 35 mezi Lužany a Úlibicemi na Jičínsku. Havarovalo tam osobní auto.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 8 pokračuje Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku se podíváme opět na silnice, tedy na to, co zásadního se chystá a děje na silnicích v našem Královéhradeckém kraji. Je středa, takže to i dnes uděláme s mluvčí ředitelství silnic a dálnic s Petrou Drkulovou. No a hostem po 8:30 pak bude Kristýna Gilarová, zpěvačka a skladatelka z Hradce Králové, která hraje na několik hudebních nástrojů, učí zpěv na základní umělecké škole na Střezině, co já si tak pamatuju. No a teď plánuje vydat své první album, na kterém budou i písničky, které vznikaly během jejího studia na univerzitě v anglickém Chichesteru. Takže se zeptáme, co je ještě u Kristýny všechno nového. Po 8:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt a přeju dál hezké vstávání.

0: 8 hodin 11 minut, za 4 minuty už bude tady 8:45. Dobré ráno z Hradce Králové ve středu 16. září. Rád připomenu, že teď míříme na silnice s Petrou Drkulovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, aby nám pověděla, co je na silnicích našeho Královéhradeckého kraje nového. Ale ještě předtím možná připomenu řidičskou abecedu, kterou pro vás celé září vysíláme vždycky po 6. hodině. Dneska to bylo taky moc zajímavé. To jsme si vysvětlili s Václavem Drážkem ze Zelené vlny, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. To jsou věci, ve kterých často my řidiči chybujeme. No a tak vás pozvu k poslechu zítra, protože zítra ráno po 6. hodině si povíme, jak se zachovat, když se na nás někdo tlačí ze zadu, jiné vozidlo tedy. To je vždycky nepříjemné, alespoň pro mě tedy, takže vám poradíme zítra po 6. hodině v dalším díle seriálu naší řidičské abecedy, kterou pro vás celé září máme. Tak, ale teď už za Petrou Drkulovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, jak jsem slíbil, aby nám pověděla, co je na silnicích Královéhradeckého kraje nového. Míříme s ní teď na D11 konkrétně.
1: Na 97. kilometru dálnice D11 jsme zprovoznili novou oboustrannou odpočívku Předměřice. Řidičům nabídne 56 parkovacích míst pro osobní auta, 8 stání pro autobusy, 6 míst pro karaveny a obytné vozy a také 28 stání pro nákladní auta. Náklady se vyšplhaly na 163 miliony korun. Rozšiřování odpočívek pokračuje po celé republice. Ještě letos budou na dálniční síti k dispozici víc než 4000 stání pro nákladní auta a podle aktuálních plánů by se jejich počet měl do roku 2031 zvýšit na skoro 7000.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: počasí.
1: Je čas na předpověď s meteorologem, dnes tady konkrétně s Tomášem Popelkou, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: A jak bude, mě zajímá dnes?
2: No, dneska bude ještě přes den teplo, ale večer dorazí studená fronta. Momentálně už nás začíná přicházet brazilského tlaku vzduchu a fronta je ještě zatím nad Německem. Takže teď po ránu ještě už takové polesné počasí, ale od západu bude už začíná přibývat nejprve vysoká oblačnost, potom i další patra, k večer bude zataženo. No a postupně se na většině území ve večerních hodinách objeví dešť nebo přehánky a můžou se tam objevit i bouřky. Teploty by se dostaly dneska na 22 až 25 stupňů. Vítr teď po ránu ještě slabý, jihovýchodní do 3 metrů, objev nebude zesilovat na mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů a za frontou se potom bude měnit na západní.
1: Mm-hmm, takže přehánky až večer tedy a déšť odpoledne.
2: Zatím to vypadá tak nejdřív mezi toho kolem 18. hodiny na západě, severozápadě kraje a to hlavní by potom mělo dorazit mezi 7. a 8. večerní.
1: No a co dál, jaká bude noc, zítřek?
2: V noci zataženo, bude přes nás přicházet studená fronta a víceméně hlavně v té první polovině na většině území deštěného přeháňkami. Bouřky by se ojedině měly objevovat pouze na našich pohraničních horách a v druhé polovině noci už se srážky budou ustávat a nad ránem by se na severozápadě kraje, to znamená někde tam v oblasti Krkonoš, už začala oblačnost protrhávat, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr bude foukat od západu severozápadu do 5 metrů. No a zítra po ránu ještě většinou zataženo, ale během dopoledne se od severozápadu oblačnost bude protrhávat postupně až na polojasno a přehánky v odpoledních hodinách pouze slabé a ještě k tomu na horách. Teploty zítra oproti dnešku nižší 17 až 20 stupňů a vítr bude foukat od západu severozápadu do 5 metrů.
1: Takže za tou studenou frontou se nám ochladí, jak už ostatně Tomáš Popelka také říkal a avizoval. Děkuju za předpověď, pane Popelko, mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den.
1: Tak a ještě pohled na hodinu, na hodiny, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 8 hodin 19 minut. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Hradec Králové nechá za více než 23 milionů opravit městskou jídelnu v suterénu hlavní budovy magistrátu. Radní už vybrali zhotovitele. Dalších téměř 13 milionů město zaplatí za dodávku a montáž nového vybavení pro kuchyň. Práce mají být hotové do 7 měsíců od podpisu smlouvy. 4 stavby z Královéhradeckého kraje jsou nominované v letošním ročníku soutěže Stavba roku. Jde o domov v Aleji v Novém Bydžově, lůžkový hospic ve Stěžrách, modernizovanou budovu C Univerzity Hradec Králové a nový pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. O nominacích rozhodla odborná porota. Zemědělci v Česku letos snížili osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se v posledních letech nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD pak na základě podkladů v pondělí vládě navrhne další postup. Počítá taky se zapojením specializované firmy. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. Utkání začne v 18.45. A přes den postupně čekáme vysokou oblačnost, k večeru zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Do 25. září na Rychnovsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Důvodem je oprava vozovky. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, čas na hosta v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my se vlastně teď po nějaké době, po několika letech možná, opět potkáváme se zpěvačkou a skladatelkou Kristýnou Gilarovou z Hradce Králové, která hraje na několik hudebních nástrojů, učí zpěv na základní umělecké škole Střezina tady v Hradci Králové. Co si tak pamatuju? No a teď plánuje vydat své první album, na kterém budou i písničky, které vznikaly během jejího studia na univerzitě v anglickém Chichesteru. Kristýna Gilarová je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno, Kristýno.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím. Tak platí všechno, co jsem říkal, stále učíte na Střezině v Hradci?
1: Ano, stále učím na Střezině.
0: Zpěv. Kde jste ostatně taky sama vlastně studovala?
1: Ano, měla jsem možnost tam studovat spoustu hudebních nástrojů, kytaru, klávesy, zpěv, bicí a to všechno mě tak ovlivnilo k tomu, co dělám teďka.
0: No a jak to teda vlastně bylo s tou muzikou? Kdo vás k ní přivedl, protože vy jste rodačka z Ostravy, tuším?
1: Já jsem se narodila v Ostravě, rodiče se pak přestěhovali sem do Hradce. Já jsem chodila na základní školu Bezručova, tam jsme měli skvělýho učitele na hudebku a k němu jsem chtěla na piano a pak časem, už jsem toho chtěla víc, tak mě rodiče tady nasměřovali na Střezinu. No a tam jsem potom trávila všechny své odpoledne, všechny své dny a zjistila jsem, že mě ta hudba fakt baví a dala jsem tomu přednost potom, protože jsem chodila i tancovat do T-Bassu, tak jsem pak si musela vybrat, jestli zkoušky taneční, anebo s orchestrem, tak jsem si vybrala ten orchestr a jsem za to ráda, ale teďka se to zase tak jako trošičku vrací
0: k tomu tanci?
1: Směrem. Malinko.
0: Malinko, no tak to si musíme ještě samozřejmě říct, jakým směrem se to teda vrací zpátky k tomu tanci. Na koho ráda vzpomínáte ze Střeziny, protože tam asi muselo být hodně pedagogů, kteří vás ovlivnili a kteří vás vlastně naučili mít tu muziku tak rád nebo ráda?
1: Jo, já si myslím, že takový hlavní jako motor pro to moje hudební působení byl Pavel Horák, který vlastně byl skladatel i v Klučperově divadle.
0: Ano.
1: A ten jako hodně podpořil tu moji jako kreativní duši a potom už bylo spoustu dalších učitelů, který se na té cestě podíleli. Ale ještě jednoho, koho bych takhle vyzdvihla, tak je třeba Tomáš Antonín Mucha, saxofonista, který vede Střezinský tradiční big band, kde jsem taky hrála na piano a zpívala. A psala jsem nějaký aranže, takže mi dal možnost i vlastně nahrát něco s big bandem a naspívat nějaké své písničky. A teďka jsem ho oslovila a v té písničce, kterou pak uslyšíme, tak hraje na saxofon.
0: No, protože máte novou písničku, že jo?
1: Ano.
0: To musíme taky zmínit a zdůraznit. A plánujete teda, jak jsme říkali, vydat své první debutové, se říká, album. No a když jste byla na té Střezině, tak už tenkrát jste napsala a složila teda první písničku?
1: Jo, nějaký písničky už jsem skládala předtím a vlastně na tom albu, které vyjde, tak je písnička OK, která, když jsem to počítala, tak je prostě přes 10 let stará.
0: Mm-hmm.
1: Takže ono to tak nějak se prolíná i s tím střezinským tvořením.
0: Jasně.
1: A některé písničky jsem měla jako dema, prostě x let v šuplíku a teďka jsem se rozhodla jim dát nový kabátek a jsem fakt jako ráda, že jsem to udělala. Protože si myslím, že si to zaslouží tu péči, když v nějaký době jsem měla pocit, že to je pro mě důležitý a že to je dobrý. Prostě jsem tomu věřila.
0: Chtěl bych taky připomenout, že z té Střeziny pak vaše cesta vedla i do Anglie, do Chichesteru, kde jste studovala teda
1: Music Performance, bakalářské studium a pak magisterské Composition for Film, TV and Games. Takže je skladba filmové hudby.
0: Filmová. Jak na to vzpomínáte na ty roky? Protože jste byla dlouho v Chichesteru.
1: Čtyři roky. Bylo to skvělé a jsem ráda, že teďka ty věci využívám a můžu prostě dodělat to album a tam prostě je celý moje srdce a všechny tyhle si zkušenosti a využívám to, tak jsem ráda.
0: A co vás inspiruje pro to skládání, pro tu vaši muziku? Je to ten život, který prožíváte? Nebo musíte to vyčekat, vysedět, jak se říká někdy, když chcete něco napsat, složit?
1: To je hezký. Určitě je to můj život, ale taky to, co vidím kolem sebe, je to hodně o vztazích a o lásce, rodinná situace, vztahy na dálku, lidi prostě cestujou. Sama jsem si to zažila právě v Anglii, takže to si myslím, že se dost promítá v té tvorbě, kterou píšu, ale zároveň se snažím, aby to bylo pořád jako poslouchatelný, takový jako mainstream trošku bych řekla.
0: Tak co si teď pustíme? Pustíme si jednu z těch nových písniček?
1: Jo, pustíme si jednu z těch nových, která zrovna se trošičku jako vymyká tomu standardnímu žánru. Je to písnička Time Heals, Čas léčí v překladu a je to taková tuc-tuc, trošku hauzovka.
0: Trošku diskotéka.
1: Trošku diskotéka, nechala jsem se inspirovat svými dvěma bratry, kteří jako říkali, ségra, tak zahraj už něco normálního.
0: Brákové takže poradili. Právě. A tak ta se vymyká tomu, co většinou skládáte?
1: Jo, ta se trošku vymyká, protože je v takovém tanečním žánru, dobře, aktuální zvuky, DJs a tak.
0: Tak si jdeme i zatančit. S naším hostem, kterým je zpěvačka a skladatelka Kristýna Gillerová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: A zpívala vám Kristýna Aguilerová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Já jsem tady Kristýně říkal, že to je snad poprvé, co si nepovídám tady s hostem během písničky, protože mě to úplně chytlo, jako dostal. Tak vy jste to viděla, že se tady pohupuju, že jo, Kristý?
1: Děkuju.
0: Jinak Kristýna je zpěvačka, skladatelka z Hradce Králové, která hraje na několik hudebních nástrojů, učí zpěv na základní umělecké škole Střezina tady v Hradci. Teď tedy vydává své první album, na kterém budou i písničky, které vznikaly během jejího studia na univerzitě v anglickém Chichesteru. A ještě jednou řekněte, co jsme to slyšeli. Paráda.
1: Děkuju, je to písnička Time Heals, v překladu Čas léčí.
0: Vy jste mi říkala, že i pro ty, kteří jsou třeba konzervativnější malinko, bude na tom albu i v akustické verzi.
1: Jo, budou tam živé nástroje u toho. Bude to pořád takový jako dynamický, jo. Ale budou tam už nástroje, které jako opravdu existují, nejenom nějaký synťáky a čudlíky.
0: No a vy prý k téhleté písničce teď budete taky natáčet videoklip, kde se teda, jak už jsme před písničkou začali o tom mluvit, budete chtít vrátit možná zpátky i k tomu tanci, ne?
1: Ano. Teďka v sobotu 19. září mám možnost zaspívat tuhle písničku na Street Money, což je hradecká akce od taneční skupiny T-Base, kde oni budou prostě tancovat na střeše Futura, budou tam mít obrovskou show, budou to mít hosty a my v rámci této akce vlastně natočíme videoklip k téhle písničce. Takže tanec, atmosféra. Ráda bych tímto teda pozvala třeba posluchače, pokud by je to zajímalo, tak se tam můžou přijít na tu akci samozřejmě podívat a když budou chtít být ve videoklipu, tak klidně stačí říct a můžem je tam natočit, tak se budou vrtět s náma.
0: Takže teď v sobotu, 19.
1: Ano, od 15 hodin.
0: Tak ať se to povede, klip bude určitě báječný. No a ještě pojďme představit album, kdy ho pokřtíte a budou křtiny a křest tady v Hradci Králové?
1: Ano, křest proběhne v pátek 23. října. Bude to v T-Baseovém tanečním studiu Strop. Bude to mít takovou klubovou atmosféru a budou to mít pozvané hosty, kteří se podíleli na tom albu. Ráda bych zmínila, že vlastně to album mě pomáhal připravovat producent z Prahy Josef Abraham Mikulka, skvělý skladatel a producent a kytarista, muzikant. A mix a master těch skladeb tvořili taky hradečtí umělci, třeba Jan Skorunka ze skupiny Melon, který i zahraje se svou kapelou na křtu toho alba. A nebo taky Ladis, vlastně taky hradecký kytarista, má svůj solo projekt, zvukař, šikovný lidi, všechno. A pak instrumentalisti, jako jsem zmiňovala, Mucháče, nebo třeba Zuzka Lukášová z Prahy. Takže mám kolem sebe takhle jako pár skvělých muzikantů, který jsem strašně ráda, že se na tom jako podílej se mnou.
0: Co to pro vás znamená mít svoje první album? Vím, že my se známe já nevím kolik let a že jsme o něm už hodně mluvili.
1: Ano.
0: I před těmi mnoha lety, někdy možná, já nevím, před dvěma lety jsme o něm mluvili. Tak teď bude konečně na světě, takže je to takový velký splněný sen.
1: Jo, já jsem se říkala, že to budu manifestovat, když o tom budu mluvit, ale pak se dva roky nic nedělo úplně, takže jsem do toho musela pořádně zakročit. A jsem ráda, že se to fakt děje. A co to pro mě znamená, jsem ráda, že budu mít prostě tuhle kapitolu svého života nějak v plnohodnotné kvalitě ve světě. Budu ráda, když to lidi budou poslouchat. Když třeba jim ty texty nějakým způsobem dají slova, které v tu chvíli jako nemají. Většinou se jedná o nějaký třeba jako smutný události nebo nějaký vyhrocený emoce, který máme. Tak doufám, že jim to pomůže. Děláme k tomu ještě videa s textem na YouTube, to mě pomáhá dělat David Jiříčka a tam si můžou ten anglický text i přečíst, můžou si to třeba přeložit, jo, když je to bude zajímat, takže myslím si, že je to vlastně pro všechny takový fajn, že se to můžou pustit a pochopit, o čem ty písničky jsou.
0: A chystáte se třeba i koncertovat? Protože živé publikum, vy to znáte, vy zpíváte taky i s kapelami nejrůznějšími, třeba plesovými a tak dále, takže znáte tu energii toho živého publika. Chystáte se vlastně i s tímhletím svým solo projektem taky jako vyrazit mezi lidi na pódia třeba?
1: Jo, určitě. Ráda budu s tím koncertovat víc, ale vlastně teďka v nejbližší době mě čeká 19. října, pár dní před tím křtem, tak nás čeká absolventský koncert ZUŠ Střezina, studentů. Oni vlastně Střezina letos slaví 50 let, takže v rámci těchto oslav i jedna písnička z toho mého alba bude v takovém akustickém, orchestrálním zpracování, zazní prostě možná poprvé a naposled, jako v téhle sestavě, takže kdyby si chtěli zase konzervativnější posluchači poslechnout trošičku do té umělecký, jako orchestrální tvorby, tak tam mají možnost si to vyzkoušet. A pak samozřejmě v budoucnu nějaký moje akustický koncerty nebo s kapelou nějaký festiválky, na tom ještě pracuju.
0: Co to učení? To vás taky baví, že jo? Učíte teda zpěv na Střezině?
1: Zpěv a klávesy.
0: A klávesy.
1: Jo, baví mě to. Děti jsou šikovní, zvídaví, snaží se. Mám tam i pár žáků a žákyň, který dělají autorskou tvorbu taky, takže chodí s dotazama, jak vlastně tu písničku nějak jako zpracovat, aby to byla písnička, takže jsem ráda, že i ostatní kolegové tyhle ty své žáky směřují na mě s tím, že můžu někam asi posunout v tomhle z toho nebo inspirovat.
0: Jaké máte sny do budoucna?
1: Sny. Já asi mám na jazyku něco hodně odvážného, ale to si možná nechám teďka ještě pro sebe.
0: To třeba se neříká to pak, možná nahlas.
1: Třeba to pak zmíním někdy v budoucnu, ale ráda bych se dostala na nějaký jako větší pódia se svojí hudbou, takže budu dělat teďka všecko pro to, aby se to povedlo a aby to mělo energii, aby to lidi bavilo.
0: Říká zpěvačka, skladatelka Kristýna Gilarová, která pro vás teď v říjnu, tedy jak jsme říkali, bude mít své první album. My přejeme, ať se líbí a moc děkuji, že jste se stavila, že jsme si o tom mohli popovídat, že jsme vás taky mohli slyšet, zpívat. Mějte se krásně, ať se daří, ať se vaše sny plní postupně. Děkuji.
1: Moc děkuji za pozvání. Díky.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po deváté pokračujeme dnešním dopoledním habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže ať se vám dál hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové. Příjemnou středu 16. září.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Jičín kvůli kolonám upraví dopravní značení u kina. O titul stavba roku usilují 4 stavby z Královéhradeckého kraje. Nízkopříjmové rodiny můžou žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujeme kroužky dětem. A během dne se postupně zatáhne a večer bude pršet. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Řidiče v Jičíně čeká v nejbližších dnech výrazná změna na frekventované křižovatce u biografu Český ráj. Město kvůli dopravním komplikacím způsobených rekonstrukcí Poděbradovy a Ruské ulice dočasně změní přednost v jízdě. Změny by měly zrychlit průjezd jedním z nejvytíženějších míst v centru a omezit vznikající kolony.
2: Podle radnice půjde o dočasné opatření, které bude platit po dobu rekonstrukce důležitých dopravních uzlů v okolí. Největší změna se dotkne řidičů přijíždějících z ulice pod Koželuhy. Nově bude právě tento směr při odbočení doleva označen jako hlavní silnice. Naopak auta přijíždějící od autobusu

0: Busového nádraží budou ke křižovatce přijíždět po vedlejší komunikaci. Podle města má změna odstranit problém, který se v místě objevil po zahájení rekonstrukcí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: 4 stavby z Královéhradeckého kraje jsou nominované v letošním ročníku soutěže Stavba roku. Jde o domov v Aleji v Novém Bydžově, lůžkový hospic ve Stěžrách, modernizovanou budovu C Univerzity Hradec Králové a nový pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. O nominacích rozhodla odborná porota.
2: Porota při hodnocení navštivuje všechny přihlášené stavby přímo na místě a posuzuje například jejich architektonickou a stavební kvalitu. O konečných vítězích odborníci rozhodnou v listopadu. Veřejnost může do 15. listopadu hlasovat také o neformální cenu veřejnosti. Vyhlášení soutěže se uskuteční 16. listopadu v pražském Rudolfínu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: 34. ročník soutěže Stavba roku vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
1: Výzva Darujeme kroužky dětem odstartovala v 9 hodin a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Sport. Předehrávkou prvního kola odstartovala hokejová Tip Sport Extraliga. Karlovy Vary podlehly Třinci 0-2. Dnes je na programu 6 utkání. Mistrovské Pardubice se od 18 hodin utkají ve východočeském derby s Hradcem Králové a Olomouc s pražskou Spartou. Už od 17.30 bude Plzeň hrát s Libercem, Vítkovice s Kladnem, Litvínov s Brněnskou Kometou a České Budějovice s Mladou Boleslaví. Počasí. Dnes nás čeká nejteplejší den týdne, k večeru ale dorazí studená fronta. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, k večeru a večer už bude zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19 a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové počítejte s omezením na malém náměstí a v dlouhé ulici. Do poloviny listopadu tam opravují teplovod.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné středeční dopoledne otevíráme Habadě a jsme rádi, že jste u toho s námi. Polnosti už jsou po sklizni, úroda je pod střechou a to znamená jedinou věc, že je čas slavit. Blíží se krajské dužínky, tedy největší oslava práce našich zemědělců, pekařů, taky potravinářů. Těšit se můžeme na přehlídku toho nejlepšího z našeho regionu, poctivé jídlo, tradice. No, o čem všem budou letošní dužínky, o tom si budeme povídat za malou chvíli s Hanou Pisarčíkovou. Buďte u toho s námi. Určitě zavoláme ale i Zuzaně Boučkové, která pro nás objevuje další fascinující krajskou zajímavost a v dnešní radioporadně budeme sbírat houby. A pozor, tentokrát to nebude jen přání nedočkavých houbařů, protože počasí, mapy růstu i vaše příběhy naznačují, že se lesy konečně probouzejí a košíky se začínají plnit. Tak kam přesně vyrazit v českém ráji, co hledat v okolí Lomnice nad Popelkou, Hruboskalska, Prachovských skal nebo Kozákova? O tom všem budeme mluvit s Janou Čapkovou, předsedkyní houbařského spolku Lomnice nad Popelkou, ale taky fotografkou, popularizátorkou mykologie a ochránkyní hub českého ráje. Takže pokud aktuálně můžete, uvelepte se a pojďte si spolu s námi zpříjemnit středeční dopoledne.

16. září sotva začne podzim, plní se lesy houbaři, kterým se budeme v našem vysílání věnovat, ale na sociálních sítích už si lidé dělají legraci i z toho, že za rohem trpělivě čekají otužilci. Je to velké téma, jedni to milují, druzí si říkají, že je to bláznovství. No sama jsem se, přiznávám, ledové vodě spíš vyhýbala, i když po sauně všichni víme, že je to úžasné. Ale v bazénu, takový ten dřevěný kýbl se studenou vodou, co visí nad sprchou, zkusili jste to někdy? Vždycky jsem si říkala, tak pod tohle mě teda nikdo nedostane. Jenomže včera po páře znáte takový ten pocit, že chcete zkusit něco, co jste ještě neskusili a cítíte, že jste zkrátka připraveni. No tak jsem za ten provázek prostě zatáhla a ten kýbl na sebe opravdu překlopila. Infarkt nenastal, jsem tady. Dokonce jsem pod tím přívalem vody ani nespadla, naopak dostavil se neskutečný nával energie. Tak třeba to někoho z vás inspiruje a dnes taky zkusíte něco, co jste ještě neskusili. Třeba si poprvé zasoutěžíte o vstupenky na nedělní fotbalový zápas. Fotbalisti do bazénu v rámci regenerace taky chodí. Včera jsem tam sice Daridu, Čvančaru ani Slončíka nepotkala, ale vy je můžete potkat v neděli na stadionu v zápase proti Teplicím. Tak čekejte na signál.

0: Příjemné středeční dopoledne, obilí je v sýpkách, sklizeně u konce, a to znamená, že je čas i na poctivou dožínkovou oslavu. Krajské dožínky jsou poděkováním všem našim zemědělcům za jejich celoroční tvrdou práci, a jelikož nabídnou obří přehlídku techniky, dožínkové věnce, skvělé jídlo, máme se na co těšit. Všechny podrobnosti nám přímo z první ruky teď prozradí i Hana Pisarčíková, ředitelka Agrární komory Královéhradeckého kraje. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak zásadní otázka. Letos poprvé měníte adresu ze Šimkových sadů a přesouváte se na letiště do parku 360. Co vás k tomu vedlo?
1: Vedly nás k tomu nové pravidla ohledně využití Šimkových sadů, které nám byly vlastně někdy na přelomu roku komunikovány. My jsme se snažili v rámci města, ještě teda vlastníkem těchto prostor, vyjednat nějaké výjimky, ale úplně bohužel se to nepovedlo a ty pravidla jsou nastavená tak přísně, že akce našeho rozsahu by tam jednoduše nebyla možná uspořádat.
0: Vy říkáte to slovo bohužel, takže nejste z toho úplně nadšení. Ty reakce na sociálních sítích také nejsou příznivé. Můžeme ale zůstat optimističtí, aby lidé přišli. Bude to v něčem lepší třeba, než to bylo v centru města?
1: Určitě. Ten park 360 nabízí zase úplně jiné možnosti. Je tam opravdu veliký prostor. Budeme tam moct mít některé věci, které jsme v parku s ohledem právě na zelení mít nemohli. Na druhou stranu není to úplně tak, že by park 360 byla jenom betonová plocha, jak občas v těch diskuzích padá. Je tam samozřejmě spousta trávy, jsou tam stromy, pro zvířata máme zajištěný stín, takže myslím si, že to nakonec bude jako velmi, velmi v pohodě. A pro mimohradecké občany je to zase lépe dostupné, mohou zaparkovat hned vedle, což byl takový problém v těch Šimkových sadech.
0: Že nebylo kde zaparkovat.
1: Přesně tak, už tam byly obložené i ty parkoviště supermarketu, které pochopitelně z toho nebyly nadšený.
0: Říkala jste, že se tam vejde víc věcí, které třeba nebylo možné realizovat v Šimkových sadech. Co konkrétně máte na mysli, že bude navíc?
1: Měla by tam být víc techniky, bude větší ta arena pro zvířata, takže třeba speciálně vystoupení Niños de Capayos, to jsou ty kaskadéři nebo akrobati na koních, tak bude trošku větší a lepší, než jsme byli schopni udělat v Šimkových sadech. A budeme tam mít třeba i pro děti jízdu zručnosti na takových velkých trakturcích, nebo teda respektive trakturky, pomlčka sekačky, tak aby na to i ty děti mohly, tak třeba i tohle tam bude.
0: Dožínky jsou především oslavou konce žní, poděkováním zemědělců. Jak je podle vás důležité udržovat tuto tradici v době, kdy si většina lidí zkrátka zajde do toho supermarketu, tam si nakoupí vše, co potřebuje?
1: No právě proto si myslím, že bychom měli připomínat lidem a zejména dětem, že to není úplná samozřejmost, že za každou tou potravinou, kterou si v supermarketu koupí, stojí reálná práce reálných lidí, kteří zároveň také pečují o naši krajinu a že je to opravdu velice důležitá práce.
0: Takže předpokládám, že tam bude opět i jídlo, spousta jídla a krajská potravina, soutěž, která bývá nejdílnou součástí, bude?
1: Bude tam spousta jídla a budou tam prodávat soutěžící ze soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje. Většina z nich z té soutěže tam bude mít i stánek a budou prodávat svoje skvělé výrobky.
0: Kdy to celé vypukne v parku? Protože zmiňovali jsme, bude tam technika, bude tam kulturní program, mnohé vyžití pro celou rodinu, takže asi zveme celé rodiny komplet. Na kdy, na jaký čas?
1: Určitě zveme celé rodiny, to bych možná chtěla ještě zdůraznit, že ta akce je hodně koncipovaná pro rodiny s dětmi. Pro děti je tam připravené obrovské slaměné hřiště, tak velké jsme v Šimkových sadech nemohli mít. A je tam pro ně připravená taková zábavně naučná stezka, kde na různých stanovištích budou plnit úkoly, přitom se hravou formou dozvědí něco právě o přírodě, o zemědělství, no a nakonec mohou vyhrát hezké ceny. No a kdy to vypukne? Začneme v pátek, to bude program pro objednané školy, školky. V tuto chvíli máme nahlášených kolem nějakých 1300, 1400 dětí z celého kraje k nám jezdí a ty vlastně mají taky takovouhle soutěžní stezku, aby se něco nového dozvěděli a mohou pak vyhrát celotřídní výlet. No a v sobotu už bude ten den pro veřejnost. Od 9 hodin od rána bude otevřené tržiště a od 10 hodin začne program jak na velkém pódiu, kde jako první vystoupí dětský folklorní soubor Červánek. A vlastně uzavírat celý ten slot bude rocková kapela Jamaron.
0: Takže kulturně pestré, také velmi. Od 9 až do
1: 21 bude končit až do kapela Jamaron. Na malém pódiu bude také hudební program a pak bude ta naše pícha, to proč to děláme, pódium se zvířaty, které jsme teda letos překřtili na živá podívaná, protože šance holt si už z těch Šimkových sadů nepřeneseme, ty jsou jako místní název. A tam začíná program také v 10 hodin a vlastně hlavní hvězdou programu jsou Niños de Caballos, kteří budou mít dvě vystoupení během dne.
0: Bohatý program zkrátka od 9 do 21 hodin. Zaujal mě ta sláma. Budou tam skuky třeba do slámy?
1: Je to opravdu veliké, je tam možnost i skákat, jsou tam postavené různé jakoby malé stavby z toho a je to částečně v kryté hale, částečně venku, je to opravdu obří.
0: No, velká možnost tedy vydovádět se i na dožínkách, které vypuknou na letišti v Hradci Králové v sobotu od 9 do 21 hodin. Pozvat nás přišla Hana Bisarčíková, ředitelka Agrární komory Královéhradeckého kraje. Ať se to vydaří. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: A máme tady malé ohlednutí za naší včerejší radioporadnou s lidovým mudrcem a zahradníkem Františkem Hlubockým. Probrali jsme s ním zahradu doslova horem spodem, od moření česneku a stříhání růží přes dozrávání rajčat až po péči o hortenzie. A vy jste nám ještě po vysílání psali, jak moc se vám to povídání líbilo. Pan Mirek třeba zmiňoval, že to pro něj bylo neuvěřitelné osvěžení a doslova pohlazení po duši. Tak je vidět, jak moc přírodu milujete a že zahradu berete jako ten největší dar mnozí, opravdu mnozí z vás. Ostatně i sám František Hlubocký mluvil o tom zvláštním a silném náboji, který v sobě práce se zemí má.
1: Ono totiž v pěstování, taková ta vlastní sklizeň dělá dobře naší duši a mnozí lidé už zase na to přichází, že takové to sklidnění, soustředění na to semínko, než vyroste, než a tak dále, ten plod, včelička, opilita a tak dále, ty myšlenky se nám od těch blbých někdy denních zkušeností nebo co nás potká, zase trochu odpoutají nám a je na co se těšit. Zahradničina je totiž o tom, že my se vlastně pořád na něco těšíme. Z jara, když sejeme, pak když začínáme sklízet, pak už zase přemýšlíme skovat semínka, jak je zase nasejeme. Už se zase těšíme na jaro, abychom mohli set. A to už říkal Karel Čapek, že zahrádkaření nebo zahradnictví je o těšení. Je to...

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková je opět v terénu a dnes vyměnila auto za pěší chůzi. Zuzko, předpokládám tedy, že jsi v ulicích Hradce Králové. Kam konkrétně tě tvé stopařské kroky vedou?
2: Přeji hezké dopoledne a jak jsi řekla, dnes jdu pěkně po svých, po Malšovické ulici v Hradci Králové. Teď v tuto chvíli směrem k Lízátkům. Je tu hezky, ale pozor, u přechodu u stadionu doprava tu dost housne, tak nespěchejte a buďte opatrní. A já dnes mířím za čerstvou vůní bylin a nostalgie. Jdu se podívat do zákulisí tradičního rodinného cirkusu Prince, který se k nám vrátil po loňském obrovském úspěchu.
1: Cirkus Prince je u Lízátek zpátky tedy po roce, ale čím tě přilákal tentokrát, že ses tam vydala hned takto dopoledne?
2: Tak mě především zajímá a zároveň tak trochu fascinuje rodinný příběh členů cirkusu spojený s rodem Berousků a hlavně to, že tam aktuálně vládne čistě dívčí energie. V rodině se totiž rodí samé dívky, které ale předvádějí mistrovské kousky v manéži. Navíc v programu cirkusu najdete i výjimečná čísla. Vedle klasiky, jako je Clown Bobo nebo vzdušná akrobacie, se můžete podívat na nožní žonglování nebo balance sklem a nebo dokonce i na futuristickou laser show.
1: Moderní cirkus, zajímavá kombinace, tradice a moderny. Co zvířecí hvězdy? Na ty se v zákulisí taky podíváš?
2: Tak věřím, že ano. Mají tam prý Lachtana Steffyho, Klokana Skippyho, zebry, velbloudy i papoušky Ara. A já bych ráda zjistila, jak vypadá jejich běžné dopoledne před představením. A pokud posluchače zajímá, jak se cvičí Lachtan, nebo jak vypadá cirkusové zákulisí, určitě poslouchejte naše vysílání i odpoledne. To už vše totiž budu vědět a ráda se o informace podělím.
1: No, viděla jsem tam ty velbloudy nebo velblouda. Teď nevím, jestli byl jeden nebo dva v ohradách. Já se přiznávám, že mě je těch cirkusových zvířat líto, ale věřím, že se o ně dobře starají a ty to všechno zaznamená, že vyfotografuješ, zkontroluješ a natočíš pro nás a my se na to všechno, všechno těšíme v odpoledním vysílání. Zuzana Boučková na cestách. Děkujeme a šťastnou cestu.
2: Přeji krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Filharmonie Hradec Králové právě dnes v 19.30 zahájí 49. sezónu přednesem Mé vlasti od Bedřicha Smetany. Uvede se i nový šéf-dirigent Jiří Habart, který po 7 letech ve funkci střídá Švýcara Kaspara Zendra. Jiřího Habarta jsme vám ve vysílání představovali v návštěvě. Kdo neslyšel, může dohledat v našem audioarchivu, samozřejmě na stránkách hradec.rozhlas.cz. Zahájit novou kapitolu Mou vlasti připadalo Filharmonii prý zcela přirozené. Je to monumentální vyjádření české identity a takový okamžik není prý ani potřeba odkládat až na to kulaté výročí, takže Má vlast právě dnes v 19.30 při zahájení 49. sezóny. No a co nás čeká v našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 13. hodině? Nabídneme pořad Alex a host. A koho si Alex pozvala a na co se bude ptát, řekne sama.
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.

V dnešném Orlických horách začal první ročník participativního rozpočtu. Obyvatelé mohou navrhovat veřejně prospěšné projekty. Mluvit o tom budeme podrobněji v našich dalších zprávách, které nabídneme za 6 minut. Před nimi s přáním příjemného dopoledne ještě zaspívá Sheena Easton a teď taky Michal Tučný. Hezkou středu.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Deštné v Orlických horách vyhlašuje první ročník participativního rozpočtu. Po včerejším zásahu NCOZ na Nymburské radnici nebyl nikdo obviněn. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy a během dne se postupně zatáhne a přes den bude pršet. U zpráv vás vítá a pěkné dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Obyvatelé Deštného v Orlických horách můžou navrhovat projekty na vylepšení veřejného prostranství. Vedení obce vyhlásilo první ročník participativního rozpočtu, do kterého uvolnilo 800 tisíc korun. Peníze obec získala jako výhru v soutěži Vesnice roku. Projekty můžou lidé posílat do 11. října.
2: Návrh může podat každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Deštném v Orlických horách. Projekt musí být na obecním pozemku a sloužit lidem bezplatně a po většinu dne. Obec počítá například s návrhy na lavičky, herní prvky nebo nová místa k odpočinku. Návrh je možné podat e-mailem, poštou nebo osobně na obecním úřadě. O vítězných projektech budou lidé hlasovat v listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
3: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
0: Archeologové z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se zapojili do mezinárodního výzkumu doby bronzové. Pětiletý evropský projekt zkoumá ekonomické důvody

0: vzestupu a pádu tehdejších významných společností. Hradecký tým se zaměří na středoevropskou únětickou kulturu a provede analýzy kamenných nástrojů. Doplňuje mluvčí univerzity Jakub Novák.
1: Archeologové a archeoložky budou zkoumat ekonomické procesy, které stojí za vznikem, proměnami i kolapsem raných státních společností. Tým našich vědců a vědkyň se bude podílet na funkční a technologické analýze makrolitických nástrojů. Zvláštní důraz bude kladen na analýzu povrchu kamenných nástrojů a experimentálních odlitků. Sport.
0: Fotbalisté Sparty v 18.45 vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Priske.
2: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací, a to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
0: Sarah Bailey vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajaře výhrou. Nad Američankou Parksovou zvítězila po sadách 6-4 a 6-3 a ve čtvrtfinále se utká se Španělkou Buxaovou. Počasí. Dnes nás čeká nejteplejší den týdne, k večeru ale dorazí studená fronta. Během dopoledne začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. K večeru a večer už bude zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19 a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím je do zítřka uzavřena silnice 300 mezi Trutnovem a obcí Babí. Objízdná trasa je značená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4,5 minuty po 10. hodině obláčku. Na obloze nám přibývá. Všimli jste si, ranní modrá obloha trošku bělá. Ráno říkal Tomáš Popelka, že fronta je nad Německem. Kam se konkrétně posunula, to za chvíli určitě zjistíme. Děti budou mluvit o kouzelnicích a ve Věřte nevěřte vás vezmeme dnes do Rychnova nad Kněžnou. Rychnovští možná budou ve výhodě při dohadování o pravdivosti tvrzení, které nabídneme, ale možná taky ne. Budeme rádi, když se do našeho klání zapojíte. A třeba dnes povyprávíte o krásách zmíněného Rychnova, kam mnozí jezdíte a kde nás snad taky rádi posloucháte.
3: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Když se řekne hořické suchy v ulicích, mnohým se vybaví možná i živá debata. Při nedávném festivalu Landscape na to samé upozorňoval ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové František Zachoval, že zkrátka některá díla v Hradci a nejen v Hradci měla být jenom na čas, ale lidé si na ně zvykli a už tam zůstala na pořád. Suchařství má každopádně v našem kraji úžasný náboj a ten nejlepší důkaz právě teď zamířil i do krajského města, kdy mladí talentovaní studenti slavné hořické školy a umělecké průmyslovky představují to nejlepší ze své tvorby. V galerii u Přívozu ve studijní a vědecké knihovně startuje nová výstava s přiléhavým názvem Okamžik. Rozhodně je na co se dívat, uvidíte tam čerstvý průřez tím, co na škole vzniklo za poslední školní rok a mezi ty taháky patří nepřehlédnutelný obraz Zastavení od absolvenky Natálie Sedláčkové nebo taky odvážný návrh pomníku Heliocentrismus, který student Tobias Scholz navrhl až pro daleké Mexiko. Takže hořická škola je pojem, studovali tam i takový velikáni jako Jan Štursa, Bohumil Kafka nebo Kurt Gebauer a podle toho, co je k vidění na nejnovější výstavě v Hradci, o budoucnost sochařství ani malby u nás opravdu nemusíme mít strach. Výstava v galerii u Přívozu je od dnešního dne otevřená pro veřejnost a ta skvělá díla mladých autorů si tam budete moci prohlédnout až do 8. října.

0: Je středa 16. září a právě dnes slaví 70. narozeniny i slavný kouzelník David Copperfield, který je známý například tím, že nechal zmizet sochu svobody nebo prošel velkou čínskou zdí. Takže vědí děti, kdo je to kouzelník a znají nějaká kouzla? Tak to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je kouzelník?
2: Kouzelník je třeba čarodějnice nebo kazičas.
3: Nebo čaroděj.
4: Třeba to je čarodějka.
1: A co kouzelník dělá?
2: Kouzelník dělá, že kouzlí.
1: A co kouzlí?
2: Kouzlí třeba polívku.
1: A jak ji vykouzlí?
2: Vykouzlí, že takhle čaruje.
4: Takovou hůlkou.
1: A jak ta hůlka vypadá?
4: Taková zelená. Já tu hůlku mám.
1: A čaruješ s ní doma?
4: Ne.
1: A co má kouzelník na sobě?
2: Kouzelník má na sobě plášť a tam má pavouky různý a kočku.
4: Má tam klobouk, má tam boty.
1: A co může kouzelník v klobouku schovávat?
4: Třeba králíška.
3: Třeba kočku.
2: Třeba tam může schovávat kolečník.
4: Třeba sovu.
2: Třeba letadlo.
3: Koláč.
2: Kytičku.
5: A takhle to vidíme my.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Thank you.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s meteorologem Tomášem Popelkou. Pane Popelko, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Ráno jste říkal Jakubovi, že fronta je nad Německem. Kam se nám za těch pár hodin posunula? Už je u nás někde v České republice?
2: Ne. Zatím ještě stále ne. V podstatě, když se na to podívám, tak je natažená aspoň proti zoznají trochu Německu přes Lipsko, jednu dole přes Schweinfurt a směrem na švýcarské hranice. Takže ještě to je stále na území Německa.
1: Ještě máme čas, chviličku. Stále platí, že je před námi ten nejteplejší den v tom letním charakteru. Tak co konkrétně? Do kolika hodin tedy to teplo, léto, sluníčko?
2: No, tak zatím momentálně se teploty hlavně v nížinách pohybují už kolem 19 stupňů. No a fronta jako taková, to vypadá, že by do první náznaky by dorazili a kolem té páté odpolední v podobě nějakých hodně slabunkých přeháněk a potom to hlavně, jak to zatím, jak to vypadá mezi 7 až 8 večerní a potom asi a zhruba do půlnoci by to přecházelo přes naše území. Jinak teďka momentálně už takové polojasné až oblačné počasí. No a od západu stále bude přibývat další oblačnost, k večeru, večer už bude zataženo a potom na větším území se postupně začne objevovat déšť nebo přehánky. Může se objevit i bouřka. No a teploty dneska 22 až 25 stupňů, to z těch 25 to bude hlavně v Polabí. Vítr jižní, jihozápadní od 2 do 6 metrů a za frontu se potom bude stáčet na západ. No a v noci bude zataženo a zpočátku na větším území ještě s deštěm nebo přeháňkami a zejména horách, vypadá jen na Orlických horách a větském sněžníku, že by se ještě mohla objevit ojediněle i bouřka. No a v druhé polovině noci zrážky budou ustávat a nad ránem, tak to vypadá jen od Liberecka, tam by začala oblačnost trošku protrhávat. Teploty klesnou až 14 až 11 a vítr bude foukat v noci od západu až severozápadu do 5 metrů.
1: No, ale ty teploty nejsou nijak nízké. Čekáte nějaké výraznější ochlazení po frontě, protože včera nám, redaktorům, novinářům začaly chodit tiskové zprávy i od silničářů, kteří dávají vědět, že sklady jsou plné soli, že jsou připraveni na zimu, tak snad ještě ta sůl tam vydrží a
2: no,
1: něco se
2: taková. No, taková zima asi určitě ještě ne, zítra. Ráno ještě bude největší území zataženo, ale během dopoledne už začne, spíš od rána už od severozápadu začne oblačnost zase ubývat. Dopoledne už by mělo být polojasno a pouze na horách by se odpoledne mohla objevit slabunka a přehánka. Ta pravděpodobnost je hodně nízká a teploty zítra oproti dnešku 17 až 20 stupňů. Vítr od západu, severozápadu 2 až 5 metrů, takže když to tady v těch směru fouká, většinou to je chladné, a večer bude vítr slábnout, takový slabý proměrný do 3 metrů.
1: Ale pořád to bude příjemné, skok tedy teplotní propad o 5 stupňů Celsia. Dnes ta krásná 25 někde tedy, zvláště v tom Polabí, jak podotkl Tomáš Popelka. Pane Popelko, děkujeme za předpověď. Hezký den.
2: Díky, napodobně.

0: Aktuálně nepůjdeme hrát na Bowery Street, jak zpíval Pavel Bubek a Karel Zich. Budeme hrát ve Věřte, nevěřte dopolední soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové, kde je možné si i vymýšlet, jak mnozí víte, vždycky je na vás zvážit pravdivost či nesmyslnost toho, co zazní. Zahrajeme si opět o vstupenku pro dospělého a vstupenku pro dítě do cirkusu Prince, který bude v Hradci Králové 7. do 27. září. Zvali jsme vás už dopoledne a k tomu přidáme i rodinné vstupné na pohádkový les v Hradci Králové. 19. září odstartuje mezi 10. a 13. hodinou v Šimkových sadech v blízkosti rotundy. U každého stanoviště pak návštěvníky budou vítat pohádkové bytosti, které budou děti mít za úkol poznávat. Určitě milý program i s hudebním doprovodem. Kdo má děti, tak si přijde na své. Tak si pojďte zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Každé město má svou chloubu. V Rychnově nad Kněžnou je to určitě nádherný 6-tunový zvon Krištof z roku 1602. Místní na něj nedají dopustit, určitě oprávněně, jenomže kolem takovýchto starých památek se občas odehrají věci, které vstoupí do dějin. Možná si i někteří z vás pamatují na Velikonoce v roce 2003. Zvon Krištof byl čerstvě po půlroční drahé opravě. Lidé stáli pod zvonicí, chystala se slavnostní mše, jenomže Krištof se rozezněl, zazvonil asi 30krát a najednou bum, 200kilové srdce zvonu se utrhlo a prorazilo dřevěnou podlahu přímo mezi zvoníky. No a teď přichází to dnešní soutěžní tvrzení. Když se taková událost stane, je to samozřejmě obrovské drama. A já dnes tvrdím, že se nám podařilo získat nově i autentickou zvukovou nahrávku. Jeden z přítomných místních obyvatel si totiž tehdy slavnostní velikonoční zvonění nahrával na diktafon a zachytil přesně ten okamžik, kdy srdce letělo dolů a třísklo o zem. Poslechněte si to. Slyšeli jste to sami, zvonění na jednou obří rána, a tvrdím, že to je skutečný autentický záznam z roku 2003 přímo z Rychnovské zvonice. Věříte nebo ne?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, kdo se k nám dovolal. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Simona.
0: Ano, paní Simona.
2: Já tomu asi nevěřím, mě to zase až tak velká rána nepřišla.
0: Vy byste si představovala, že by ten zvuk byl výraznější? Tak otázkou je, kde stál ten, kdo to možná zaznamenával? Ať nepředbíháme. Zkrátka nezdá se vám to úplně uvěřitelné. Jak jste na tom, paní Simonovi, a památky v Rychnově nad Kněžnou? Znáte město? Jezdíte tam občas?
2: Byla jsem tam, to je směr jakoby Jaroměř, tak, že jo, směrem. Tím směrem jako ráda jezdím, ale zase někam jinam.
0: Jinam.
2: V Rychnově jsem byla asi určitě.
0: Asi určitě, dobře. Tak Rychnov nad Kněžnou teď pod drobnohledem díky zvonu Krištof, tak jedeme dál. U vás je tedy, znamenám, že nevěříte. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Máme tady dalšího z vás, jste to vy. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Věra.
0: Ano, paní Věra.
3: Českého Meziříčí. Uh-huh. A já vám budu věřit.
0: Věříte, tak máme to tady na střídačku teďka. Co vy a to Rychnovsko, máte v oblibě?
3: Jo, mám.
0: Máte, tak co tam máte nejraději?
3: Občas tam jezdíte.
0: Aha, a na co jezdíte? Na nějaký kulturní program nebo i třeba se podívat na nějaké zvonění, vyznevánění?
3: Víte co, já už jsem ve věku a manžela už nemám, tak...
0: No, to nevadí, tak dřív určitě byla příležitost, je tam spousta té kultury, tak budeme o tom ve vysílání určitě mluvit dál a zvát vás. Zvon Krištof má mimochodem i tu neuvěřitelnou historii, protože prý na jeho plášti je zalito 25 starých mincí a je to jeden z největších zvonů v celých Čechách, tak zvony jsou určitě...
3: Tak to jsem ani nevěděla.
0: No a jsou to, je to krásná tradiční záležitost, to vyzvánění. Veďte.
3: Tak je.
0: To je. Tak mám u vás, ano, paní Věro, mějte se moc hezky. Naschledanou.
3: Vy taky.
0: Naschledanou. A do Třetice zkusíme. Jste to vy, kdo se k nám dovolal. Dobrý den.
4: posluchač Jarda, dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Já si myslím, že to není pravda, protože jen tak by se to asi neuvolnilo, ale co mě na tom zvyklalo je, že zrovna by tam někdo stál, zrovna by to někdo natáčel. Mm-hmm. A kdo by natáčel jen tak vybání zvonu, že jo?
0: No, ale lidé si to přeci zaznamenávají. To srdce se nedávno utrhlo i v Hradci Králové. To je pravda, že to spadlo v tom Rychnově nad Kněžnou. Bylo to na Velikonoce, což tenkrát vzbudilo tedy obrovský poplach v roce 2003. Už je to nějaký ten pátek. Vám se zkrátka nezdá, že by to natáčení, že by se to k nám dostalo, autentická nahrávka, takže mám napsat ne. Mám napsat ne. Vy někam jedete, pane Jardo?
4: Ale mám handsfree.
0: No to je dobře.
4: Je to krásné, ale Rychnov zná velmi dobře, my tam jezdíme vedle za babičkou, takže Rychnov nad Kněžnou, nádherný zámek, všechno je tam, tam to mají prostě překrásný.
0: No to je super, že to zmiňujete, lidi. To je super, že to zmiňujete. Tak děkujeme za tu připomínku i zámeckou, že tam samozřejmě stojí ten krásný zámek. Vám šťastnou cestu, ať směřujete kamkoliv, jste aspoň v našem kraji, pane Jaroslave.
4: My jsme pod Bezdězem bydlíme, ale naladil jsem si vaše rádio, protože máte úžasný hlas. Takže já dopoledne, když jedu do Prahy, tak poslouchám Hradec Králové a tisíckrát už jsem vám chtěl napsat, protože máte neskonalou melodii hlasu. Takže děkuju za všechny posluchače.
0: Šťastnou cestu a děkujeme za zavolání. Mějte se moc hezky.
4: Naschledanou.
0: No další z vás ještě můžete samozřejmě zavolat, napsat své vyjádření k dnešnímu tvrzení. Naše mailová adresa je studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

Na Rychnov nad Kněžnou jsme se dnes zaměřili v našem Věřte, nevěřte, jako na známé malebné podorlické město, které slouží jako brána Orlických hor. Pustila jsem zvuk zvonu a po něm velkou ránu a tvrdila, že je to originální nahrávka z chvíle, kdy v roce 2003 spadlo v Rychnově 200-kilové srdce zvonu Kryštof. A vy jste buď věřili nebo nevěřili, bylo to tak na střídačku, jak už v těch odpovědích po telefonu, tak i v těch písemných. Mnozí jste ještě reagovali taky, že to ve městě máte rádi. Kolovratský zámek, skvost českého baroka s rozsáhlou zámeckou galerií a kostelem svaté Trojice, rodiště slavného spisovatele vás napadalo. Rodiště, kde se odehrává děj knihy Karla Poláčka, bylo nás pět. Paní Jana dokonce připojila i informaci o městském znaku, co možná někteří nevíte, je tam pana sedící na jelenovi a ten znak se objevuje už od 15. století. A pan Filip pak zval i do přírodního parku Včelný, takže těch reakcí velmi zajímavých bylo opravdu mnoho. Myslím, že jste skvěle doplnili ty rychnovské informace, ale jak to bylo s tím tvrzením? Tentokrát jste věřit neměli, protože to, že srdce zvonu v roce 2003 na Velikonoce opravdu spadlo a prorazilo podlahu, to byla čistá pravda. Zvoníci tehdy, myslím, měli velké štěstí, že se nestala žádná tragédie, ale ta naše nahrávka, ta nebyla autentická. Pád v našem archivu nemáme, možná někteří ale máte zaznamenáno, co není, může být. Ten zvuk rány na konci nahrávky, ale každopádně to jsou jen pořádně zabouchnuté staré dřevěné dveře. No pohráli jsme si, my to umíme s tím zvukem tady, proto jsme rozhlas. Tak zase jste se ale něco dozvěděli, věříme. A dnešním výhercem se stává někdo z vás, kdo jste nevěřili. A tentokrát to bude pan Petr, který ještě následně telefonoval a který zmiňoval, že má velkou rodinu a že by se moc rád podíval do cirkusu i do pohádkového lesa. Tak pane Petře, gratulujeme. A na závěr ještě jedna pozvánka do Rychnova nad Kněžnou, protože i v tomto městě se bude konat akce Zažít město jinak. Takže v pátek 18. září, pokud byste tam někteří směřovali, tak všechno vypukne v Havlíčkově ulici pod taktovkou neoficiální umělecké scény. Ulice se tam promění v jedno velké kreativní sousedské místo, kde vás čeká pouliční výstava umělců i veřejnosti. Budou tam DJ sety, taky hudební a dramatické vystoupení i grafity. Kdo máte rád toto umění, bude to velmi takové tvůrčí z workshopy, takže pokud chcete zažít Rychnov jinak, můžete se v pátek zastavit i v Havlíčkově ulici.

0: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Náchodská policie prověřuje okolnosti případu minerárky se stopami žíraviny. Neúspěšné firmy znovu napadly výsledek tendru na stavbu nového náměstí v Hradci Králové. Česko na volejbalovém mistrovství Evropy poprvé prohrálo. A dnes bude maximálně 25 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné dopoledne. Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, která je stáčená v Teplicích nad Metují. V jedné její lahvi byla včera na Slovensku zachycena přítomnost žíraviny. Jsou v kontaktu se slovenskými kolegy, informovala mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdaléna Vlčková. Podle ní policie spolupracuje také s krajskou hygienickou stanicí a státní zemědělskou potravinářskou inspekcí. Z jejího včerejšího sdělení vyplývá, že ke stáčení dotčené šarže, která byla určena výhradně pro slovenský trh, došlo několik hodin po poslední provedené sanitaci, což nenasvědčuje kontaminaci během výroby. Vysoké pH 14 zjištěné v láhvi podle inspekce naznačuje přítomnost louhu. Sdružení firm Stako a Smola podalo další námitku proti výsledkům tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Přestože nabídlo cenu 92 milionů korun, radnice v novém hodnocení znovu vybrala o 46 milionů dražší nabídku. Nový výběr je podle neúspěšných ukazečů nezákonný. Jejich námitku teď prověřuje magistrát města, vysvětluje mluvčí Kateřina Rohlíčková.
3: O vypořádání námitek bude účastník informován nejpozději do 29. září, tedy v zákonné 15-denní lhůtě. Při vypořádání námitek bude magistrát posuzovat všechny relevantní možnosti dalšího postupu tak, aby bylo možné přijmout řádné, transparentní a právně korektní rozhodnutí. O finálním řešení pak na svém zasedání rozhodnou radní města.
1: O vítězi soutěže rozhodlo kritérium zkušeností stavby vedoucího, které mělo váhu 40%. Cena měla váhu 60%. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požáru a sucha označila za léto pravdy. Podle von der Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu.
4: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.

0: on preparedness.
1: Sport. Česká reprezentace poprvé ve skupině letošního evropského šampionátu volejbalistů prohrála. Podlehla domácí Itálii 1-3 na sety. Pokračuje smečař Lukáš Vašina.
2: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
1: Poslední utkání ve skupině čeká české volejbalisty dnes v 9 hodin večer, kdy budou hrát se Slovinskem.
3: Počasí.
1: Přes den začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. K večeru a večer už bude zataženo a na většinu území dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 19 a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Houby rostou a tentokrát to není jenom přání nedočkavých houbařů. Počasí, mapy růstu i telefonáty posluchačů naznačují, že lesy se probouzejí a košíky se konečně začínají plnit. Kam vyrazit v českém ráji? Co hledat v okolí Lomnice nad Popelkou, Hruboskalska, Prachovských skal nebo Kozákova? Proč může být jeden les plný hub a o několik kilometrů dál nenajdeme skoro nic? A proč bychom měli v lese chránit i houby, které si do košíku nedáme? Hostkou naší radio poradny bude Jana Čepková, předsedkyně houbařského spolku Lomnice nad Popelkou, taky fotografka, popularizátorka mykologie a ochránkyně hub Českého ráje. Takže o houbách nejen jako o surovině do smaženice víc už za malou chvíli.
3: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radio poradna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová z Vudohoubařské radioporadny. Připravte si košíky, nožíky, hlavně pevné nervy. Houby se podle všeho rozhodly, že nás letos nechají trošku čekat, ale teď už se zdá, že se opravdu začínají objevovat ve velkém. Dnes nebudeme soutěžit, kdo přinese z lesa nejplnější košík, ale podíváme se na houby i trošku jinak, podle toho, kde rostou, proč rostou, jak je bezpečně poznat a proč má v lese své místo i houba, kterou bychom nikdy nesnědli. Naším hostem je dnes Jana Čapková, předsedkyně houbařského spolku Lomnice nad Popelkou, která se dlouhodobě věnuje mykologii, fotografování hub, osvětě a taky ochraně přírody v českém ráji. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Je pravda, že letos už rostou?
2: Letos už rostou a myslím si, že úplně každý si přijde na svý. Určitě každý má ten svůj oblíbený druh, který teď v tom lese roste. Jak bílý hřiby, tak různý druhy klousků, tak křemenáči, určitě rostou všude i kozáci, prostě je toho fakt na výběr hodně.
1: Bílé hřiby, to nemluvíte o tom albínovi, to je něco jiného.
2: Ne, bílé hřiby, vlastně my rozdělujeme klasické hřiby do dvou skupin, a to je modrající hřiby, čili barevné hřiby, a bílé hřiby. A bílé hřiby všichni znají pod tím pojmem našel jsem praváka.
1: Jo, jedna ty máme vlastně, nejraději.
2: No, dobře, tak já vám je ráda nechám. Ne, úplně nejsou to teď už moji favoriti, který bych jako nosila na kila z lesa.
1: A co nosíte na kila z lesa? Co máte nejraději?
2: Já teď aktuálně sluka svraskalá je letos mým favoritem.
1: Jak vypadá sluka?
2: No, je to jeden ze zástupců pavučinců. A tam už to je trošku jako ta vyšší, taková ta vyšší
1: znalost. Už musíme
2: znalost.
1: Znát trošičku z té mykologie, abychom nesebrali něco. Co nemáme.
2: Abyste nesebrali klasického pavučince. Tam by jako otrava nebyla třeba žádná nebo fatální, ale nemuseli byste si prostě pochutnat. Mm-hmm. Ale ta sluka svraskalá, to je letos top. A právě proto, že to nikdo nezbírá, že jo? Málo kdo
1: tak
2: to zná.
1: Máte ženě, tak my jsme rádi, že nám necháte ty praváky.
2: Ano, velice ráda. A jinak mým dalším favoritem pak je hřib strakoš. Ten dlouhodobě opravdu jako vládne na mý pánvičce a v kuchyni, protože krásná ovocná vůně, taková plná ovocná chuť, není zabordelenej, to znamená relativně čistá houba. On se jmenuje hřib strakoš vlastně dlouhodobě, ale teď v posledních letech byl daný jako do klousků, protože ho rozstřelili DNAčkem a zjistili, že má blíž ke klouskům, ale to nevadí, na té kráse a chuti mu to neubírá. Oni obecně klousci jsou velice dobrý, akorát je problém s tím, že se to někdo má pocit, že by to měl loupat, někomu vadí ten sliz, někomu vadí, že to je malý a že zabordelí košíky a tak, ale tady ten strakoš je, ten je.
1: Mě zaujalo to slovo zabordelená houba. To je co, že to nemusíme odkrajovat v lese, že to je čistá houba, no, že na ní nic není?
2: Na toho strakoše se nic nenalepí, protože prostě
1: čistoučká houbička.
2: Je čistoučká houbička, roste vlastně v borových lesích, což znamená, to jsou na písčinách, to jsou relativně čistý lesy, tam nemáte na něm nic moc nalepenýho, že ho lehce jenom opucujete a je houba jako fik.
1: A jíte něco jiného než houby taky, že? V kuchyni.
2: Určitě, ale teď teda na podzim, to je od houbového salátu přes houbový nákyp. To je favorit jako úplně číslo jedna. Houbový pekáček je u nás hodně oblíbený. My jsme vydali vlastně v rámci našeho houbařského spolku, jsme vydali kuchařku, která teď jako se těší velký oblibě a jsou tam recepty vlastně z českého rá. Je, co se týká i Podkrkonoší, některý takový ty fakt klasický, ale některý taky ty, co jsme si trošku my vytunili. A je tam recept na houbový chleba, který teda...
1: To zní krásně.
2: To je prostě wow, to se nedá popsat.
1: Já myslím, teď vás všichni naši posluchači vidí v té kuchyni, ať už u pánvičky, u pekáčku, při pečení chleba. Mnozí se do toho možná také pustí, ale já jsem trošku nakousla toho albína, protože ta zpráva naše posluchače určitě také zaujala, protože to bylo v našem regionu jíst nebo nejíst, když něco takového najdeme.
2: Albinotický formy u hub je jako u všech zvířat, je jako u všech rostlin, lidi jsou taky albíni, prostě může vzniknout albinotická forma. Tam je nevýhoda v mých očích ta, že my úplně nevidíme, jestli to je hřib teda smrkovej, který teda asi nejčastěji dělá ty albíny, a nebo jestli to je vlastně nějaký jiný, jako jestli to není albinotická forma jinýho. Samozřejmě podle biotopu a takový ty vyšší znalosti, kdo zvládá třeba stromy poznat a tak podobně, tak už se to dá nějakým způsobem odhadnout, ale já bych teda albíny asi si vyfotila, udělala bych si s nima
1: na
2: památku selfiečka a asi bych je nechala na svém místě.
1: No co dělat s houbami, které nezbíráme, i o tom si určitě dál v naší radioporadně s Janou Čapkovou budeme povídat, ale nabízíme i kontakty, pokud by se chtěl někdo zeptat, zapojit do houbařského povídání 726 3x46, případně mail studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes s houbařkou Janou Čapkovou, co houbařkou, mykoložkou, fotografkou, expertkou, zkrátka na houby. A už nám volala paní Cingrošová, že by ráda ten název té knihy. To se dalo očekávat, protože těch houbařů mezi nimi je hodně, tak můžeme název knihy
1: tak,
0: říct.
1: Je to houbařská kuchařka z Českého ráje. Máme ji vlastně v prodeji na všech našich akcích, co máme. A nyní vlastně jsme před naší klasickou výstavou v Sedmi horkách, kterou budeme mít koncem září. Tam bude v prodeji a potom jsme se dohodli, že se vypustí i vlastně mezi lidi.
0: Takže zatím
1: dál.
0: Je to komplikovanější, trpělivost to chce, nebo udělat si výlet do Českého
1: udělat
0: ráje.
1: Udělat si určitě výlet do Českého ráje 26. a 27. září do Sedmi horek, kde máme celý víkend, celý kemp vlastně jenom pro nás, jenom pro sebe a v celém kempu budete mít možnost se setkat s těmi houbami vlastně v několika provedeních, ne jenom na klasický výstavě, bude to tam, my jsme se snažíme být hodně edukativní i pro děti, takže určitě tam budou připraveny nějaký kvízy, nějaká stezka, budeme tam mít vlastně klasickou vycházku s průvodcem, kde se všichni můžou zeptat, všichni tam poznají na té vycházce ty houby, který tam běžně rostou.
0: My máme mnohé posluchače v Českém ráji, tak to určitě rádi slyší. Teď vás poprosím, vemte si sluchátka, protože tady máme dotaz po telefonu a vůbec nevím, jestli jsme stihli nastavit zvuk, tak vás poprosím, levá ruka pod stolem, pod stůl se podívejte, tam je kolečko a zkuste, abyste měla zvuk ve sluchátkách nějaký. Podívejte se pod stůl, aby se posluchač... Jo, máte zvuk. Máte tam zvuk.
2: Slyšíme.
0: Mě slyšíte, tak to je dobře. Jste ve vysílání, radioporadna, dobrý den.
3: Jo, dobrý den, tady je Alena. Já se jenom chci podělit, že před 5 lety nám tady u třešně, měli jsme starou velkou třešeň, vyšla houba, která se jmenuje Archerův květnatec. A ta byla úplně úžasná, to byla doružová taková jakoby menší chobotnice s chapadlama. A po 2 roky tam byla a už potom se neobjevila, ale bylo to úžasný, mám ji nafocenou.
0: Tak děkujeme, že jste se podělila. Paní Jana kýve, tak možná ještě doplní, mějte se krásně, naschledanou.
1: Tak květnatec, my říkáme archerův, někdo archerův, velice krásná houba, která k nám byla kdysi dávno importována, tuším z Nového Zelandu. Ona je nádherná, ale věřte tomu, že nechcete mít pokrytou celou zahradu tady tím květnacem, protože ona má takový odér hnícího masa.
0: Tak to nechceme.
1: A věřte tomu, že jsem viděla celou zahradu, kde byly stovky a stovky plodnic a bylo to na vystěhování.
0: To tedy. Puch tedy, asi neuvěřitelný.
1: A všichni se ptali, jak se toho mají zbavit.
0: Takže je to krásné, ale poskrovnu, když se to objeví. No vraťme se ještě k těm albínům, protože my jsme si povídali o tom, že raději bílé houby nejíst, můžete si sundat sluchátka, ale když si vezmeme takové žampiony, to je přeci taky bílá houba a je jedlá dobrá, kvalitní.
1: Žampiony to je disciplína sama o sobě už a dalo by se na to povídat hodiny a hodiny. Samozřejmě žampion, který vy znáte z obchodu, koupíte si ho ve standardním balení, nějaký standardizovaný, tak bude vždycky chutnat tak, jak má chutnat a bude vypadat vždycky tak, jak má vypadat, protože to je jeden druh. Ve volné přírodě se nám vyskytujou vlastně dvě skupiny žampíků a to je pečárka vlastně klasická, co jste zvyklí jíst, ale i pečárka zápašná. Pečárka zápašná, když byste si ji omylem hodili byť na pánvičku, tak ji poznáte hned, protože se vám rozline velice, velice
0: nepříjemná
1: vůně, asi tak, jako když oblizujete jodizol nebo nemocniční postel a slabší žaludky by vám to mohly ještě dát jednou znát, že tu houbu ne.
0: Počkejte, neříkejte mi, že jste olizovala nemocniční postel někdy.
1: Ano, po těch houbách takhle, co já jsem totiž omylem na jedné návštěvě tady ten typ žampionu pozřela a vím, jak to chutná a velice dlouho mě nebylo dobře. A nebylo to určitě z toho, že to bylo na vysmažený na sádle nebo na olej nebo na čem, ale fakt jsem ten jodizol cítila vlastně v žaludku a v krku.
0: Říká Jana Čapková.
1: A od té doby mě můj mozek říká nejest to, nezbírej.
0: Ne, bílé houby ne.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: jsme zpět v rádiu poradně Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s Janou Čapkovou, předsedkyní houbařského spolku Lomnice nad Popelkou, a máme tady další telefonát. Vítejte v rádiu poradně a můžete se ptát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Tošovská z Českého Meziříčí. Já bych se chtěla optat na houbu. Syn jezdí na houby a přiveze kováře. Já mu to vždycky vyházím, protože já té houbě nevěřím. Je to jedlý?
2: Tak, předně, prvně bychom museli vidět fotku, jestli to je opravdu ten kovář, co teda vy myslíte, ale jinak...
1: No je to ten kovář.
2: No, hřib kovář se pozná podle toho, že má vlastně na třeni takový červený tečičky, protože to jsou jakoby okuje, jak to je jeden z mála modravicích hřibů, takhle s těma tečičkama červenejma, a jedná se o výbornou jedlou houbu, když byste měla strach... trošku díl vařit, ale opravdu jeho všude hodně, a když by to byl opravdu hřibkovář a nebyl to nějaký další z těch modrajících hřibů, tak prostě výborná houba.
0: Tak nevím, jestli jsme vás potěšili, paní Věro, syna jsme možná potěšili.
2: Jinak určitě můžete posílat fotky na jakoukoliv mykologickou poradnu.
0: I jsem třeba Tereze Tejklové do Hradce Králové.
2: Tereze Tejklové, ta má opravdu na Facebooku perfektní poradnu, je tam několik správců, kteří to hned determinují, takže... pak máte opravdu tu jistotu.
0: 100%, no určitě je to dobré. My jsme si povídali o tom, že houby jdou poznávat i možná počichu, ale poznáme počichu, jestli to sbírat, nezbírat, to asi úplně ne.
2: To asi úplně ne, spíš to je zajímavý z toho důvodu, že víme, jaký příroda vlastně dokáže vytvořit vlastně čichový vjemy. To, co my vlastně považujeme za voňavý, tak někomu dalšímu nemusí vonět, ale je to i vlastně pro to správné určení houby, ten popsání té vůně je v celku směrodatný.
0: Muzeum východních Čech tady, myslím, v té minulé sezóně možná i vy jste to pořádali pro nevidomé, kde si mohli houby osahat a právě přivonět, aby bylo zřejmé, co to je za druhy a jak je každá úplně jiná.
2: Tak, my na tohle máme specializovaný, jakoby vlastně v rámci naší výstavy na to máme specializovaný prohlídky při té výstavě, kde těm lidem vlastně dáváme pod nos vyloženě rozvoněné houby a říkáme, tak teď byste měli cítit, zavřete oči, teď tam budete cítit čokoládu, teď tam budete cítit střemchu, to je moje oblíbená vůně, z ní jsem úplně jako odvařená.
0: Jak to voní, střemcha?
2: Střemcha na jaře, když kvetou šeříky a bílý střemchy, tak to je taková ta sladěnká vůně. Nicméně houba je jedovatá, ale ten odér
0: ta vůně je specifická, velmi příjemná.
2: A velice příjemná.
0: No, všemi smysly můžeme houby vnímat, ale mě zaujalo, že vy tedy nejen, že je fotografujete, jíte na všechny způsoby, ale vy taky sbíráte, jak se to říkala, historky o otravách. Jste specialistka na otrávené lidi. Proč to zaznamenáváte?
2: Rozhodla jsem se tohle zaznamenávat, protože to je pro mě vlastně potom pro posluchače, návštěvníky našich výstav velice edukativní. Mně by třeba nikdy nenapadlo, že by tahle houba určitá šla zaměnit za prostě jinou houbu, po který... Mně by to prostě nenapadlo, ale protože se říká, že zaměnit se dá lecos s lecčím, tak jsem se rozhodla tohle a už jich mám teda přibližně někde 20 přes 20 už v letošním roce.
0: Tak dejte k dobru jednu historku, s dobrým koncem ideálně teda.
2: Dobře, tak jenom taková lehká. Mm-hmm. Nedávno, je to pár dní, mě přistály na WhatsAppu, protože lidi vědí, že můžou posílat na WhatsApp fotky, a tam bylo napsané: ahoj, prosím tě, je to bílý kovář, že jo? Já jsem to začal oblizovat a vůbec to není hořký. Říkám, to není, bílej kovář není, jak může být bílej kovář, to nemá s kovářem nic společného, to je prostě satan, ale jestli ti jako tak oblizuj dál a využiješ ho všemi smysly. Co na to říct? Je to prostě satan. A hřiby se hlavně jako neoblizujou. Z toho by mohly být leckdy fakt jako
0: fatální následky.
2: Fatální, konkrétně u toho satana.
0: To byl kamarád, že vám tykal.
2: My to máme tak jako ty, co mě píšou kolikrát už mě třeba pár let, tak už se známe. Chápu. Známe prostě i víc.
0: Chápu, ale člověk musí zkrátka chodit asi pravidelně nějaké přednášky, semináře, vycházky do lesa, aby se naučil lépe rozeznávat.
2: Určitě, protože každý rok nám vlastně les a příroda poskytuje vlastně druhý hub, který třeba v loňském roce nerostly. Někdo je vidí poprvé. Pojďme se je učit. Hlavně u těch barevných hřibů pojďme se je naučit poznávat, abychom ty, co si zaslouží naši ochranu, nechávali v lese. Na co vykosit celé místo, potom to přinést domů a dát to na nějakou poradnu a tam se dozvědět, že to je špatný, tak to někam vysypu. To je vlastně škoda. To je, někdy to bývá nedozírná škoda.

0: Jana Čapková, předsedkyně houbařského spolku Lomnice nad Popelkou, která se dlouhodobě věnuje mykologii, fotografování hub, ale také osvětě a ochraně přírody v Českém ráji, je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové a reaguje na to naše povídání už i paní Simona, která píše: Dobrý den, jednou jsme si také nazbírali žampiony zápašné, plný koš. Já vařila polévku hovězí na houbách a nakládání, nicméně se mi to pořád zdálo divné a zrovna u nás v Rychnově nad Kněžnou byla i výstava hub, a když viděli, co jsme přinesli, tak se jenom smáli, že budeme potřebovat asi hodně toaletního papíru. Naštěstí jsme nic nesnědli a vše vyhodili. Zdraví Simona. Tak to je asi ideální situace, ale tak, že si to ověřili.
1: Tak, teď myslím si, že celá jejich rodina ty žampíky zápašný pozná na 100 metrů.
0: Už je poznají teďka?
1: Rozhodně, protože ten mozek, oči, ty už si to tam zapsali.
0: Zkušenost k nezaplacení.
1: Ano, přesně někdy. Tak, přesně tak.
0: No ale pojďme k té etiketě také houbařské, protože zrovna tohle je také ta houba, kterou, když už nebudeme sbírat, tak ideální ji nechat
1: na místě. Tady ty žampiony vlastně můžete vidět tady určitě někde na nábřeží, v parcích. Jsou to takový velký lehonce na žloutlí žampíci, protože to je jejich jakoby poznávací znak. Někdo je může mít na zahradě, mají rádi městské zahrady.
0: Poprosím sluchátka si opět nasaďte. Máme tady telefonát. Jste v radioporadně, vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady jsou Albrechtice na Dořici. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla zeptat, jak dlouho můžu mít zamražený houby v mražáku?
0: Teď bych vám přála vidět pohled paní Jany.
1: Tak, zamražený houby v mražáku. Záleží na tom samozřejmě i, jakým způsobem jste je dávala mrazit, protože nejlepší jsou trošku povařit, aby byly ten objem už, aby byl co nejmenší, dát se do malých kostiček a určitě přes zimu sníst.
0: Jo, určitě. Stačí tak to na tu jednu sezonu.
1: Na tu jednu sezonu. A mělo by to být tak samozřejmě i se sušenýma houbama, i sušený bylinky. Měli byste během té jedné sezony vlastně zpracovat.
0: A teď se přiznejte, proč jste vyvrátila ty oči. Nemáte ráda, když se toho sbírá moc, těch houb v lese?
1: Tak. Přesně. Vlastně ta houbařská etika by měla být taková, seberu pouze to, co
0: s ním.
1: To, co spotřebuju, to, co vím, že pro někoho sbírám, nebo vím, jak to zužitkuju, a neberu toho tuny.
0: Máme to takové hamty,
1: hamty, co největší košík, vyfotit se s tím a potom, jako by nám to někde schnilo, nechte ty houby v lese. Já, když jdu do lesa, vybírám si vlastně houby, který chci, který teď potřebuju, a ostatní nechám kolem jdoucím, ty, co jdou za mnou, samozřejmě.
0: No, a v zimě máte prázdný mrazák?
1: Ne, v zimě máme velký radost, že nám do lesa konečně nechodí houbaři a my si můžeme nazbírat ty nejlepší houby na omáčku a na polívku, protože my děláme, vlastně jsme začali dělat i takový vánoční setkání, jako u nás v klubu nebo ve spolku, a chodíme si na houby a chodíme už pro ty fakt výborné.
0: Protože jsou tam i ty zimní, oni rostou vlastně celoročně. Přesně. To jsme se ještě nenaučili. Mnozí zkrátka. Vyhledávat, bylo by to asi ideální, protože se rozrůstá i takový trend, který určitě nerada vidíte, že lidé trhají to, co se vlastně ani nesmí trhat. Takové ty barevné hřiby.
1: Přesně tak, ty barevné hřiby.
0: Královský hřib konkrétně.
1: Konkrétně nejenom už hřib královský, samozřejmě máme hřib moravský, se nám tady začíná objevovat. Ten je takový přehlížený, ale je fakt jako, toho byste, i my se ho bojíme téměř vyfotit, abychom ho někam dali, bojíme se ho utrhnout, když už ho utrhnem, posíláme ho terce do herbáře, když ho utrhnem prostě omylem. Jsou prostě hřiby, který by u nás tady na tom území měly zůstat v lese, a když už teda jako máte pocit, že jste utrhli z toho hejna jednoho a vidíte, že to je hřib satan, hřib legalové, nějaký ten rudonachový hřib nebo jim příbuzný, tak ho tam prosím vás zase nechte. A není potřeba sápat prostě všech stovky plodnic, abyste se přesvědčili, jestli jsou všechny stejně barevný. Jsou. tam prostě...
0: To jste se rozčilila.
1: Jo, úplně, protože to jsou fotky, my vždycky si je pak sdílíme, děláme z toho odstrašující vlastně příspěvky.
0: Aby kde to jsou ty tuny hub vyskládané?
1: Kde jsou tuny hub. Mám teď nádhernou příhodu, ale tu teď asi už do vysílání bychom nedali. Můžete si přečíst u nás na Facebooku, na Instagramu, kdy mě pán přesvědčoval, že prostě ten hřib medotrpkej bude fakt dobrý. Takže jestli nás pán poslouchá ze 7 horek, tak mu přeju dobrou chuť.
0: Uh-huh, to nebude jo. Dobré.
1: Hřib medotrpký se jmenuje...
0: Protože je trpký.
1: Protože je medo, to znamená sladionce medový a následně trpký. Takže jestli si pán z toho udělal polívku, tak mu určitě...
0: Dobrou chuť.
1: Tak.
0: Ještě jsme slíbili, že se budeme věnovat kratince. Tady už bohužel čas dochází. Hřib štíhlotření, tak, to je úplná novinka.
1: Úplná novinka na území naší České republiky. Hřib štíhlotřený. Ráda bych dala výzvu všem posluchačům, kdo má u sebe v blízkosti mladý borový les na Písčině, aby měl oči na šťopkách a v případě nálezu tady toho hřiba štíhlotřeného, já mu říkám tak pěkně americký diverzant, aby ho nahlásil nejbližší poradně. Tam jde o to, vy si ho samozřejmě můžete sníst, ty desítky plodnic, které tam jsou, můžete si sníst, nám jde o to o zaznamenání vlastně souřadnic, abychom věděli, kde nám tady migruje a putuje. On se s největší pravděpodobností na našem území tady bude trvale rozšiřovat, protože se mu u nás v Českém ráji evidentně opravdu moc líbí, protože už tam máme k letošnímu roku několik nalezišť. Prý je naprosto výborný, chuťově, nádherně voní, zvířat ho evidentně moc neokusujou a najdete ho v desítkách plodnic na místě. Je to hřib štíhlotřený, a pozná se vlastně podle toho, že vy máte pocit, že sbíráte tmavýho křemeňáka, ale vlastně ve skutečnosti seberete hřiba. Kdo by se chtěl tady s tím hřibem osobně seznámit, tak si myslím, že má tento víkend jedinečnou možnost. Vlastně u Petra Kuráně v Trutnově má výstavu, tak tam má jednu plodnici, jsme mu poskytli na výstavu, a aby vlastně ji edukoval dál. A my ji budeme mít 18. září v Loměckém muzeu na přednášce od 17 hodin. Bude tam taky. Takže
0: si mohou naši posluchači vybrat, kam to mají blíže.
1: Přesně tak. Nevím, jestli já budu poskytovat ještě Tereze dvě plodnice. Jestli
0: do Hradce Králové.
1: Tady do Hradce, jestli se ho rozhodne vystavit nějakým způsobem. Takže to nechám na ní a určitě by vám dala vědět. Je dobrý tady toho hřiba nakoukat, nahlásit evidy, není za to prosím vás žádná pokuta, není úplně vzácné.
0: Je to Američan.
1: Je to prostě a je to jako mandelinka. Je to prostě diverzant.
0: Je ho hodně, hřib štíhlotřený, tedy pod naším drobdohledem, díky i informacím Jany Čapkové, která byla hostem naší dnešní radioporadny. Moc za to děkuju. Mějte
1: Já
0: se krásně.
1: Taky děkuju moc za pozvání a věřím tomu, že se ještě v budoucnu někde setkáme.
0: Budu doufat taky. Naschledanou.
1: Shledanou.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, blíží se nám 12. hodina, za 6 minut tady bude poledne, nabídneme další zprávy, takže teď ještě pozvání k zítřejší radioporadně, která bude lékařská. Bude u nás paní docentka Klaudia Zuzková z Ústavu preventivní medicíny a mluvit budeme o zdraví jako o životním stylu. To znamená v souvislostech, kdy to řešit ještě a kdy už je to přehánění. Myslíte si, že existuje nějaká věková hranice, když už to, jak se říká, můžeme pustit, zkrátka to neřešit, nesportovat přes příliš, nezabývat se tím zdravým životním stylem až přes příliš, je nějaká hranice, to vše probereme i o hodinkách, určitě budeme mluvit, do jaké míry pomáhají, do jaké míry určitě škodí. Ale teď ještě babská rada, na kterou jste zvyklí, a babská rada se dnes bude věnovat sušeným rajčatům.
1: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Začíná Evropský týden mobility, připojí se k němu i Hradecká radnice. Zastupitelé Jičína dnes projednají petici proti dostavbě dětského hřiště. Českou volejbalovou reprezentaci čeká na mistrovství Evropy poslední zápas ve skupině, nastoupí proti Slovinsku. A my čekáme oblačno s přeháňkami, deštěm i bouřkami a teplotami do 25 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Lidé s řidičským průkazem budou moct v úterý 22. září cestovat v Hradci Králové městskou hromadnou dopravou zadarmo. Město se tím znovu připojí k Evropskému dni bez aut a Evropskému týdnu mobility, který začíná právě dnes. Sedmidenní program nabídne řadu akcí na podporu udržitelné dopravy. Jsou mezi nimi například besedy, workshopy, sousedská setkání nebo akce pro děti, doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: V úterý 22. září program završí takzvaný Den bez aut. Tylovo nábřeží mezi Pražským a Tyršovým mostem bude po celý den uzavřeno pro automobilovou dopravu a na několik hodin se promění v prostor pro hry, pohyb, setkávání a různé formy mobility. Dopolední program bude určen žákům základních škol, odpolední pak celé veřejnosti.
1: Jičínští zastupitelé se dnes sejdou naposled v tomto volebním období. Řešit budou například plnění rozpočtu, plánovací smlouvy pro vydražené pozemky v lokalitě Kasárna nebo petici proti dostavbě dětského hřiště na Čeřovce. Veřejné jednání začíná v 15 hodin v porotním sále tamního zámku. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
4: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
3: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
5: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
3: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté prohráli na evropském šampionátu s domácí Itálií 1-3 na sety. Poslední utkání ve skupině je čeká dnes večer. Od 21 hodin budou hrát v Modeně se Slovinskem.
0: Počasí.
1: Oblačná obloha se bude během odpoledne od severozápadu zatahovat. K večeru a večer už bude zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný jižní až jihozápadní vítr se později odpoledne a večer bude měnit na západní. V bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

0: rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou tam značené a potrvají do 15. listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Středa 16. září je v polovině, máme 4 minuty po 12. hodině. Pohled do kalendáře připomíná, že svátek slaví dnes všechny Ludmily, Lídy, Lidušky, taky Kornélie, tady je zmiňovaná. Petr Jungmann za chvíli v kalendáriu určitě i výročí, ta zásadní pro dnešní den, připomene. No a pak už se budeme moci pustit do vašich pozdravů písničkových. Pokud máte vedle sebe někoho, koho chcete potěšit, povzbudit, určitě bude příležitost. Na pozdravy se těší a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: roka.
1: Yes, we can.
2: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Doprakouska Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: No, už je s námi pan Pavel, který je absolutně nadšený z dnešní radioporadny, protože je to vášnivý houbař. Pane Pavle, vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem vášnivý krašivkář. Já jsem jako ta pěčatková. To taky víte,
1: co je dobré, takže vy asi taky sbíráte celoročně, jako namluvila o tom jaro, léto, podzim, zima, že vždycky je co najít. Je, pane Pavle, ten signál ale zase zlobí. Vy tam jste u lesa někde, že? Tak je to komplikovanější s tím pokrytím.
2: No nevadí.
1: No, je mi to líto, že není téměř rozumět, ale vy jste říkal to, co jsem vyposlouchala, ještě než jsme šli do vysílání, že byste tu písničku chtěl věnovat právě paní Čapkové za to, jak to krásně povyprávěla.
2: A všem prašivkářům,
1: tak dáme si houby magický od kabátu. Mějte si krásně, hezkou sezónu. Naschledanou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: 18 minut po 12. hodině do Mostku, také pozdravíme, kde je spolu s námi paní Marie. Vítejte, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Zdravím všechny posluchače a všechny naše milované lidušky, protože Liduška z Jičína, ta určitě poslouchá, moje Liduška určitě taky poslouchá. Přeju jim z celého srdce jenom zdraví, protože je nejdůležitější a koupit se nedá. Tak ho musíme opatrovat a pečovat o něj.
0: No, vy pečujete, myslím, krásně i o Lidušku, tak no, její oblíbenou, ano, oblíbenou písničku pošleme. Bude oslava nějaká.
1: To víte, že jo, chlebičky v ledničky už jsou řízečky připravený, to víte, že to pro ní musím udělat, teď ona to má strašně ráda.
0: No, děláte nám chutě.
1: Sousedka už tady byla, takže máme upečeno a chlebičky teda jsou lednici a řízečky jsme dodělali teďka.
0: Tak pozdravujeme i tu vaši Lidušku a všechny oslavenkyně.
1: Já vás pozdravuju.
0: Mějte se krásně, opatrujte se. Naschledanou.
1: Taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: s Českým rozhlasem Hradec Králové, paní Zdeňka se k nám také dovolala. Vítejte v písničkách. Hezkou středu.
1: Dobré odpoledne. Já bych chtěla dát zahrát paní Lidě Formánkové z Přímu. Má dneska svátek, tak ať si to hezky užije. Přeju jí hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.
0: A my přidáme tu veselou písničku, kterou jste vybrala. Mějte se krásně, paní Zdeňko, nashledanou.
1: Děkuju,
0: a připojíme ještě jeden pozdrav, protože hodně taky dnes píšete. Je tady pozdrav od paní Evy, prosíme písničku pro kamarádku Ludmilu Novákovou z Dolní Sitové k dnešnímu svátku. Hlavně zdraví, štěstí a pohodu přeje Eva.

0: Express Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: No a teď písničky u srdce. Dovolal se také pan Tomáš. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne. Zdravím všechny. A hlavně všechny lidušky.
2: Máte někde nějakou vedle sebe?
3: Vedle sebe zrovna ne, ale...
2: Ale máte.
3: Je tady sousedka, Liduška Sobotková, třeba z Radče.
2: No, taky potěšíme, taky určitě je rádi potěšíme. Vy jste zmiňovali i ty houby, že jste také houbař, takže teď zavařujete aktuálně, nebo co s těmi houbami, co jste nalezl, děláte? Nebo jste
3: aktuálně
2: je všechny snědl?
3: Zavařený už, sušičku mám plnou a chystám se do lesa.
2: Chystáte se do lesa. No, paní Čapková, Jana říkala, že to nevidí úplně ráda, že bychom to měli hned zlikvidovat a moc to nepřehánět, ale vy to máte určitě v mezích takové té normálnosti, ne?
3: Já si jdu s jedním košičkem, až náplním, tak jdu domů.
2: No, ať chutnají a hlavně, ať vám les dělá dál radost, pane Tomáši. Mějte se krásně a Liduškám rádi zahrajeme. Naschledanou.
3: Tak jo, pro všechny Lidušky. Naschledanou.
2: No, nejen pro Lidušky, protože připojíme ještě písemné pozdravy, zahrajte prosím pro Drahušku a Kubíka do vedlejšího rezortu v italské Kalábrii a také pro všechny lidi dobré vůle. Přejeme všem krásné, pohodové, slunečné dny. Všechny zdraví Maruška a Martin z Kostelce. A ještě připojíme pozdrav do Dobrušky a Opočna k narozeninám pro Jitku Zounarovou a k svátku pro Lídu Jelenovou. Přejeme hodně, hodně zdraví a pohody, ať se daří. Zdraví vás, seniori z Opočenska.

0: Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme všude, kde posloucháte naše vysílání, aktuálně písničky od srdce. Paní Růženka je taky s námi, vítejte v písničkách, dobrý den.
1: Dobrý den, krásné poledne, děkuju za tak krásné přivítání. Písnička bude k dnešnímu svátku jako gratulace pro Lidušku Dojčina. Jestli mě, Liduško, slyšíš, moc tě zdravím a děkuju ti za ty milé pozdravy a samozřejmě ještě do Mostku pro Lidušku. Tu též taky zdravím. A abych nezapomněla, tak ještě bych připojila k zítřejšímu svátku tu písničku pro paní Naděnku do města Pohádky Dojčina, která oslaví též zítra svůj svátek. Takže všem těmto ženám přeji moc zdraví, štěstí, spokojenosti a vše krásné, co může jen život dát. Mějte se krásně, děkuju a nashledanou, Růža z Rychnovska.
0: Mějte se také moc pěkně, nashledanou. A protože přání bylo veselou písničku, tak připojíme taneční melodii Chci tančit. A k tomu i pozdrav od pana Patrika, který píše, že je rád, že v našem dopoledním vysílání zaznělo jméno Jana Štursy. Jméno, které měl možnost asi tak před 15 lety, kdy se podíval do amerického Chicaga, taky slyšet v týmu sochařů, kteří tam v lednu vytvářeli sněhové sochy. Takových týmů tam bylo asi 20 z celého světa. Ona to očividně pan Patrik rád vzpomíná, protože v jednom z kanadských týmů byl sochař, který hned věděl, kde je naše Česká republika. Byl fascinován právě Janem Štursou a také své sněhové dílo tvořil v duchu Jana Štursy. Takže pro ně to bylo úžasné, že na druhé straně světa jsou lidé, kteří vědí, kde je Česká republika, kde je Česko a že kromě Jágra, Nedvěda znají i jiná jména. Takže výstava, na kterou jsme zvali, která dnes začíná v Hradci Králové,

bude jistě pěkná, tak třeba se mladí umělci stanou vzorem pro někoho na druhé straně země koule, tak jako právě Jan Štursa. Pan Patrik drží palce, stejně jako my všichni ostatní.

0: dokud budu jenom trochu ním.
1: Fandíte fotbalistům? Do Královéhradečtí fotbalisté musí myšlenky na ligové boje na chvíli odložit, protože právě dnes vstoupí do letošního ročníku MOL Cupu, v jehož rámci vyrazí na půl do sedmého celku druhé nejvyšší soutěže do Příbrami. Svěřenci Davida Horejše budou chtít navázat na nedělní tříbodový zisk ze Zlína, ale Středočeši, pokud fotbal sledujete, tak v poháru dokázali vyřadit už dva soupeře a na domácím trávníku kůži lacinou určitě nedají. Tak fanděte, kdo můžete, ten úvodní výkop je naplánován na 16. hodinu. No ale teď, pokud pozorně posloucháte, tak víte, že hrajeme o vstupenky pod Malšovická lízátka, konkrétně na utkání, které tady bude v neděli proti Teplicím. Tak vyzkoušíme, kdo ty vstupenky získá tentokrát, kdo se k nám probojoval. Krásné odpoledne.
2: Dobrý den, Tomáš.
1: Tomáš, pane Tomáši, tak fanfáry přidáváme. Jste Hradečák, pane Tomáši?
2: Ano.
1: Chodíte pravidelně na fotbal?
2: Jo, občas chodím.
1: Občas, tak sledujete ten Zlín, ten byl fantastický. Koho máte nejraději z těch našich hráčů?
2: No, asi Slončíka.
1: Slončíka, Tomáše, teďka je na billboardech, všiml jste si v Hradci Králové, všude na nás kouká. Máte ho na billboardu vedle domu?
2: Ano.
1: No tak to bydlí skoro s vámi. No, budete moci zafandit samozřejmě v tu neděli, ten zápas bude v Malšovické aréně od 13 hodin, tak příjemnou podívanou a vydržte ještě chviličku na telefonu, mějte se krásně, naschledanou.

Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 16. září. studio.hradec@rozhlas.cz, to je mail, který využíváte v této hodině hojně. SMSky posíláte na číslo 900104, přičemž to první slovo, aby se nám to tady zobrazilo, tak samozřejmě musí být slovo Hradec, protože z Hradce Králové vysíláme. A máme tady pozdrav od paní Mileny, která píše: dobrý den, přeji všem. Prosila bych o písničku pro kamarádku Lidušku Kyriánovou k svátku s přáním pevného zdraví a všeho dobrého do dalších let. To přeji, přátelé. A pozdrav přišel ještě od pana Davida, který chtěl poslat dodatečně fotografii čaje, který rád pije a který doporučuje všem, protože je výborný, ale ta fotografie tady opět není, pane Davide, ale my si to budeme představovat určitě všichni společně, jaký čaj výborný vychutnáváte, a přejeme, ať vám chutná stejně jako naše vysílání.

0: No a teď už spolu s námi paní Eva, vítejte v písničkách, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát všem Ludmilám, ale taky Lidmilám do Červeného kostelce, paní učitelce Lidmile a všem Liduškám, včetně Ludmile, vedle které sedím ve sboru Hron v Náchodě a svojí dceři Lidušce, která poslouchá, pokud vím. Takže tak.
0: Mm-hmm. No rádi Ludmilám i Lidmilám zahrajeme. Já víte, nad čím přemýšlím, jestli Lídy, jestli nemají samostatně den, jestli když teďka přejeme i Lídám, nevíte, Ludmila je asi jiné jméno, vidíte.
1: Lidmila právě slavila s Ludmilou.
0: To ano, ale jestli v kalendáři není samostatně jméno Lída, myslíte, že ne?
1: Nevím.
0: Teď mě to tak napadlo, že přejeme i Lídám, protože Ludmilám se často říká Liduško, Lído, ale jo, jestli mají samostatně.
1: Jsem měla Lidušku a Marušku, tak to hezky se povídalo, dvojčata, tak...
0: No krásné nevím. Jméno, teď už se tolik nedává, mám pocit, ale je to krásné, honosné, královské jméno, tak rádi, rádi zahrajeme a i těm vašim samozřejmě. Hezky to oslavte, nashledanou.
1: Nashledanou a děkuju.

0: Aneta Langerová v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, tak jsem rychle hledala, jestli ty lídy náhodou neslaví někdy jindy, ale Lída má svůj sváteční den 16. září. Lídy, Ludmily a taky Lidmily. A pokud je jméno Lída vnímáno jako osamostatněná zkrácenina řeckého jména Lídie, tak ty mohou slavit i 14. prosince, ale tady se píše tedy na internetu, že většina Líd od nás z České republice, tak slaví právě v září na svatou Ludmilu, takže písničky oprávněně ano. Na tuto... No ano, paní Jarmila přikivuje, ano, ano. Správně to říkám tedy.
1: Ano, správně.
0: A vy máte teda Lídu, Ludmilu nebo Lidmilu?
1: Já mám Lídu Morávkovou z Pardubic, kamarádku, a Lídu Boháčovu z Hostinného.
0: Aha, takže správně, no, na tu svatou Ludmilu.
1: Tak bych jim přála hodně štěstí, zdraví a co jim v životě všechno daří.
0: Krásné přání. Přátelský vztah asi setrvává už spoustu let mezi vámi.
1: No, ano. Jsme spolu šili ve Vodoku a jako se známe a navštěvujeme se už hodně dlouho.
0: No, když...
1: Je to hodná, příjemná švadlenka.
0: Krásné, a hlavně když jsou dobré vztahy na pracovišti, tak to je radost, protože člověk se těší, veďte, je to přeci jenom třetina našeho života.
1: Bylo to hezký.
0: Bylo to hezké.
1: Když jsme šili ve Vodoku, měli jsme tam kolektiv. A to...
0: No tak vašim Lídám rádi zahrajeme a písnička i pro vás, pro zpříjemnění času.
1: Děkuju.
0: Poledního. Naschledanou.
1: Po dlouhý době jsem se dovolala zase.
0: Zkoušejte, určitě není problém se zase tak k nám
1: dovolat. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Ano, už pozítří kavárenský habaděj jste srdečně zváni. Teď ale ještě přání hezké středy 16. září. Paní Silvie chce také poblahopřát všem Ludmilám k svátku, všem oslavencům, kteří mají narozeniny, a zkrátka všem, kteří posloucháte. Pozdrav ještě dorazil i od pana Mirka. Děkujeme, zdravíme na Jilemnicko i za fotografie. Děkujeme panu Leošovi. Z dnešních písniček je to ale vše. Zavolat, napsat si budete moci opět zítra popoledni. Po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat s hercem a dabérem Alexejem Piškem. Pavla Kindernajová přeje, ať se dál naše vysílání hezky poslouchá.

Fanatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt

0: 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj posílí financování hospicové péče. Trutnov se dnes připojí k celorepublikové akci Noc literatury. Hradecký hokejový útočník Robert Kousal nastoupí poprvé v kariéře proti mateřským Pardubicím. Čekáme oblačnost, přeháňkami, deštěm i bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj podpoří příští rok hospicovou péči 32 miliony korun. To je zhruba o milion víc než letos. Důvodem je hlavně zahájení provozu nového hospice ve Stěžerách na Hradecku, který funguje od letošního jara. Vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče schválili krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na spolufinancování péče o nevyléčitelně nemocné, a to jak v pobytových, tak v domácích hospicích. Vysvětluje Jakub Sochor z tiskového oddělení hejtmanství.
4: Kraj dlouhodobě podporuje 5 mobilních hospiců a 1 pobytový v Červeném Kostelci. Vloni oblastní charita Hradec Králové otevřela nový pobytový hospic ve Stěžerách na Hradecku, který podporu také získal.
2: Už po třetí se dnes v Trutnově koná Noc literatury. Na atraktivních nebo běžně nedostupných místech čtou úryvky z nové tvorby evropských spisovatelů známí herci. V Trutnově se bude číst od 17 hodin na 7 místech, například v galerii, v muzeu nebo ve farním sboru Československé církve evangelické. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby.
3: Sport.
2: Poprvé v kariéře nastoupí proti svému mateřskému klubu hokejový útočník Hradce Králové Robert Kousal. 35-letou posilu týmu totiž čeká derby s Pardubicemi, se kterými získal 3 mistrovské tituly. I když zažije velmi emotivní duel, pár hodin před zápasem působil velmi klidně.
5: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
2: Východočeské derby začne v Pardubicích v 18 hodin.
3: Počasí.
2: Oblačná obloha se během odpoledne bude od severozápadu zatahovat, k večeru a večer už bude zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný jižní až jihozápadní vítr se později odpoledne a večer změní na západní, v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
7: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No ne, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená, že ještě
1: zase,
0: nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Měla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme vyběšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko a najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělý, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojít trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Když... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To bylo, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto. A druhý den přišel, říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část, ta druhá byla mnohem taková akčnější, ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce, byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi po všechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější. Ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli. To je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili. Takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže byste byla milá teď.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela, ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel
1: já
0: byste
1: už
0: do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by stoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovéhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říká tak smutně. Tak
1: No, neříkám smutně, já to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zavzpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, který potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo. Upřímně, protože to byla náhoda. V roce 90-91 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce. A to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem v loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo? Ale Alex, to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Tak, nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, která se stáčí v Teplicích nad Metují. V jedné její lahvi objevili včera na Slovensku stopy žíraviny. Policie spolupracuje také s krajskou hygienickou stanicí a státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Z jejího včerejšího sdělení vyplývá, že ke stáčení dotčené šarže, která byla určena výhradně pro slovenský trh, došlo několik hodin po poslední provedené sanitaci. To nenasvědčuje kontaminaci během výroby. V Novém Městě nad Metují pokračuje festival české filmové komedie. Diváci v kině 70 zatím svým smíchem hodnotili 6 soutěžních snímků. Ve vedení je stále komedie Někdo to rád v Plzni, při které smíchoměřiči se stopkami evidují 25% prosmátého času. Pomyslné druhé místo patří filmu 6 gramů s téměř 21% smíchu.
1: Dnes lidé můžou vidět v soutěžní části programu od 17 hodin komedii Dovolená v Českém ráji a v 8 večer Dokonalý den. Po jeho projekci začne beseda s režisérem filmu Jiřím Matouškem a herečkou Anou Dvořákovou. V doprovodném programu vystoupí na terase kina od 6:30 Pokáč a ve 20 hodin na stejném místě začne Noc literatury. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby víc odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie, uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
2: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
0: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. Sport. Formule 1 s Mezinárodní automobilovou federací FIA představili kalendář závodů na příští rok. Navýšil se počet sprintů, bude jich 10, jeden z nich nově i na okruhu v Monaku. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a Turecka. Sezóna začne v březnu v Bahrajnu. Počasí. Oblačná obloha se bude během odpoledne od severozápadu zatahovat. K večeru a večer už bude zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný jižní až jihozápadní vítr se později odpoledne a večer bude měnit na západní. V bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové pozor ve Spořilovské ulici, kde se v křižovatce s ulicí k zastávce srazila dvě osobní auta. V místě je silný provoz, proto počítejte s možným zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Karel Sladký přeje dobré odpoledne 16. září ve středu v polovině pracovního týdne. Kam s ním? Teď nemyslím pracovní týden. Nerudovská otázka, kterou při parkování pravidelně řeší řidiči aut na Moravském předměstí tady v Hradci Králové. Na největším sídlišti ve městě žije zhruba 30 000 obyvatel. Parkovacích míst je ale v lokalitě kritický nedostatek. Řešením by mohl být nový parkovací dům, jehož stavbu by zaplatili samotní řidiči. Jak přesně má takový družstevní model vypadat, to vám řekne naše reportérka. Matouš Lacko je mladým výtvarníkem, lektorem umělecko-řemeslné výroby v Jaroměři na Náchodsku. Děti učí tvořit rukama, tak ho také pozveme k mikrofonu. Uslyšíte o vrcholících přípravách na otevření nové rozhledny nad Dvorem Králové nad Labem a chybět nebude ani řidičská abeceda. Další konkrétní příklad z praxe z našich silnic. Středa 16. září, Palo Habera, Helena Vondráčková, Krištof, Ilona Čáková, Zuzana Norisová nebo Joe Cocker. To je jen stručná hudební nabídka této hodiny, aby se Český rozhlas Hradec Králové v polovině pracovního týdne co nejpříjemněji poslouchal. Jsme s vámi.

0: Také online přes hradec.rozhlas.cz. Vše, co potřebujete vědět, se od nás dozvíte. Tady je středeční Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.

to tady Filharmonie Hradec Králové zahájí letošní 49. sezónu 2026-2027. Tu odstartuje koncert Smetana dnes od 19 hodin 30 minut. Slavnostní zahájení s uvedením nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové Jiřího Habarta pak bude zítra, 17. září, ve stejném čase, tady od 19 hodin 30 minut. S Jiřím Habartem jsme vám nabídli rozhlasovou návštěvu. Portrét této osobnosti je i na webu hradec.rozhlas.cz pod názvem pořadu Návštěva. Ještě doplním, že na programu obou koncertů bude symbolicky Má vlast Bedřicha Smetany. Dnes v 19 hodin 30 minut a nebo zítra s uvedením nového šéfdirigenta Jiřího Habarta Filharmonie Hradec Králové, která zahajuje letošní 49. sezónu.

0: 16. září s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli Krištof, ty a já, také Ilona Čáková, Zuzana Norisová nebo Karel Gott. 14 hodin 16,5 minuty. Dnešní den v kraji je na události bohatý, také co se týká našeho krajského města, protože Hradec Králové chce řešit chybějící parkovací místa na sídlištích stavbou družstevních parkovacích domů. První z nich by mohl vyrůst v ulici na Potoce na Moravském předměstí. Výstavbu by zaplatili sami družstevníci. Jestli je model právně a ekonomicky průchozí a jak by budova mohla vypadat, to má ukázat takzvaná studie proveditelnosti. Téma teď podrobněji proberu s reportérkou Českého rozhlasu Hradec Králové Adélou Kavříkovou. Adélo, dobrý den.
1: Hezký den. Pozemek v ulici na Potoce je jedním z pěti míst na Moravském předměstí, kde hradecký územní plán s výstavbou parkovacího domu počítá. Jako jediný z nich navíc patří přímo městu. A v současnosti tam funguje klasické povrchové parkoviště. Nový objekt by jeho kapacitu výrazně zvýšil, protože má nabídnout až 300 parkovacích míst.
0: Jak přesně má model družstevního parkování fungovat a proč se radnice v Hradci Králové rozhodla jít právě touto cestou?
1: Tak tím hlavním důvodem je zřejmě úspora peněz. Výstavbu by totiž zaplatili přímo budoucí uživatelé parkovacích míst prostřednictvím nově vzniklého družstva. Město poskytne pozemek a připraví podklady. Družstvo by si na samotnou stavbu vzalo úvěr u banky. Radnice už podle vedení města ověřila, že na trhu existuje minimálně jeden bankovní dům, který je ochotný takový projekt financovat. Klíčové detaily má teď posoudit ta zmíněná studie proveditelnosti. Jejíž zadání schválili radní města.
0: Adélo, funguje už podobný systém i v jiných českých městech nebo v Hradci jde o jedinělý experiment?
1: V Hradci Králové fungují tři parkovací domy v centru města, dva z nich postavila soukromá firma ISP a další parkovací místa jsou v budově hejtmanství. Podobný je družstevní model, jako v Hradci Králové zkoušeli také v Hradci, ale v Jindřichově na jihu Čech, konkrétně na sídlišti Vajgar. Tam mělo vzniknout podzemní parkoviště pro 92 aut. Jedno stání tam ale vycházelo přibližně na 1 700 000 korun. Ten záměr nakonec selhal na nezájmu lidí. Přihlásilo se totiž pouze 9 zájemců a mimo jiné proto, že na sídlišti se stále parkuje zdarma. Město tam pak projekt zastavilo.
0: To byl Jindřichův Hradec, my mluvíme o Hradci Králové. A důležitá věc, kdyby se tady lidé na Moravském předměstí mohli dočkat začátku stavby?
1: No, v nejbližších měsících to nebude. Aktuálním krokem je pouze zpracování té zmiňované studie proveditelnosti za 600 000 korun. Ta navrhne architektonické řešení a prověří i právní a ekonomické podmínky. A samotné rozhodnutí o tom, zda se do projektu potom skutečně vstoupí a začne se stavět, to už bude na novém vedení Hradecké radnice, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb.
0: Tak uvidíme, jak to nakonec bude. Budeme vše sledovat. Sledovat bude reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková. Pro tuto chvíli díky za aktuální informace a dobré odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Richard Krajčo, ty a já. A pak vám představím Matouše Lacka, výtvarníka, lektora uměleckých řemesel.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Matouš Lacko, výtvarník, lektor umělecko-řemeslné výroby ve vysílání Českého rozhlasu. Matouši, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Čemu přesně se věnujete?
1: Přesně se věnuju graffiti, street artu, řemeslné výrobě z kovu a hlavně upcyklaci.
0: To je docela široký záběr.
1: Ano, ano, hodně toho je, protože chci být jako hodně zručný a chci toho naučit taky hodně ostatních.
0: Však jsem také říkal lektor, to znamená, vedete nějaké kurzy?
1: Ano, vedu kroužky vlastně dobrovolné pro děti i dospělí v Jaroměři, kde máme takovou řemeslnou huť, se tomu dá říct. A chci tam víc kroužky nejen toho grafického designu, ale i nějakého sportu, jako je skateboarding a takhle.
0: Vy jste změnili ten volný prostor, graffiti, to je teď hodně oblíbené. Je možnost i v Jaroměři třeba volně malovat?
1: Ano, máme tam dokonce dvě legální stěny. Jednu dlouhou asi 200 metrů a druhou asi 60 metrovou.
0: Před vámi je teď velká výzva, první velký projekt.
1: Právě výstava toho mýho street artu, je to dílo inspirovaný laser game. A jsou tam postavy z různých herních prostředí, jako Star Wars, nebo třeba jako pohádky 90, jako Včelka Mája, Kačeří příběhy a takhle.
0: A vy jste to pojel nějak netradičně, moderně?
1: Je to hodně netradiční, ale vlastně celý to je, jak jsme se domluvili s majitelem vlastně té arény, tak jsem to vzal nějak abstraktně trošku. V Jaroměři, kde je arena na laser game.
0: S jakým záměrem jste to dělal? Pro koho to je? Kdo by měl přijít? Kdo by se měl podívat?
1: Je to hlavně pro ty lidi, co zajímá ten sport, to laser game a taky trošku umění.
0: Protože jste právě i tím lektorem umělecko-řemeslné výroby a i té výroby se věnujete. Třeba v jakých oblastech konkrétně co děláte?
1: Teď jsme se věnovali pár let recyklaci kol s panem Černým, divokola. A teď vlastně recyklujeme a vyrábíme třeba bary, odpadkové koše, takové testojeny a půjčujeme to na různé akce a vlastně všechno učíme děti, aby se naučili pracovat s materiálama, který se vlastně už vyhazují do šrotu nebo někam jdou do směsi a takhle.
0: Matouš Lacko, výtvarník, lektor umělecko-řemeslné výroby, vás pozval. Byl se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Děkuji za to, Matouši, ať se vám daří.
1: Děkuji, mějte se, na shledanou.

0: Zuzanu Norisovou jsme si dopřáli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme ji za volanty, zdravíme řidiče. Teď si také osvěžíme pravidla silničního provozu. Až do konce září každý den v tomto čase nabízíme jednu konkrétní situaci z provozu, ve které často chybujeme. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu. Vysvětlí to Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu, který nám právě tuto konkrétní situaci teď představí.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, či je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A nabízí Český rozhlas Hradec Králové až do konce září každý den v tomto čase. A o čem zítra? Zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo. Možná to také znáte, je to velmi nepříjemné. Jak se tady zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo zítra v tomto čase?

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Joe Cocker, dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. I dnes vrcholí přípravy na otevření nové rozhledny nad dvorem Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji. Stane se tak už za pár dní. Přijeďte v sobotu 19. září do Hřibojet otevřít nový netradiční vyhlídkový bod a rozhlednu s vodojemem a anténní věží ve výšce 33 metrů. Čeká vás 189 schodů po točitém železném schodišti. Výlet ale za to rozhodně stojí. Víc mi řekl Václav Čech z klubu českých turistů.
1: Radostnou zprávou můžeme sdělit vašim posluchačům, že jsme také přeznačili trasu kolem Hřibojet, kde se už vlastně druhým rokem staví rozhledna nová vodojem. No a kde jsme to přeznačili, vlastně jsme pěší trasu odpojili od cyklistů a udělali jsme tu trasu kolem Hřibojetské rozhledny.
2: Takže je hotovo, je připraveno. A teď v září právě by ta nová rozhledna měla být slavnostně zpřístupněna lidem.
1: Ano, 19. září v sobotu v 10 hodin bude ukončena kolaudace, bude přestřižena páska a pak bude ta rozhledna přístupná veřejnosti pochopitelně zadarmo. Budou zde i stánky, občerstvení, všechno možné. No, hlavní věc u té rozhledny je daná mapa nová, jsou tam nové rozcestníky, no a taky tam jsou i stojany na kola, lavičky na odpočinek.
0: A lavičky na odpočinek se určitě budou hodit. Ovšem ještě předtím bychom měli vystoupat těch všech 189 schodů. Ale ten pohled z nově otevřené rozhledny bude stát za to. Tak jen připomínám, že už od této soboty se můžete rozhlédnout nad dvorem Králové nad Labem.

Zprávy průběžně přidáváme i na náš web hradec.rozhlas.cz. No a po Miroslavu Žbírkovi je tady Brian Rams. Přejeme příjemné odpoledne.

Nízkopříjmové rodiny mohou do dneška žádat o příspěvek na kroužky pro děti. Detaily v 15 hodin a mluvit budeme také o dopravě mezi Prahou a Trutnovem, co se týká dopravců na železnici. Český rozhlas Hradec Králové. Hezké odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Mezi Prahou a Trutnovem by v budoucnu měl České dráhy vystřídat RegioJet. Ode dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti. Českou volejbalovou reprezentaci čeká na mistrovství Evropy poslední zápas ve skupině. Nastoupí proti Slovinsku. A noc bude zamračená a deštivá s teplotami do 14 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Rychlíky mezi

0: pro studenty, začínající podnikatele i další lidi s vlastními nápady a projekty. Krajští zastupitelé schválili příslib financování. Stavební úpravy a vybavení prostor budou stát přibližně 30 milionů korun. Centrum vznikne v přízemí budovy se vstupem z Pivovarského náměstí, kde dřív působila Univerzita Hradec Králové. Na 200 čtverečních metrech budou pracovní místa, zasedací prostor s místem pro školení a další setkání. Provoz povede Krajské inovační centrum Plus Inovace, které nabídne také konzultace s odborníky a praktická školení. Stavební práce by měly začít na přelomu roku. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
1: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekrousky.cz. Sport. Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Češi už mají postup do play-off jistý. Ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli. Počasí. Noc přinese zataženost, zpočátku s deštěm nebo přeháňkami a hlavně na horách ojediněle i s bouřkami. Ve druhé polovině noci budou srážky ustávat a nad ránem se na severozápadě kraje částečně vyjasní. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 9 až 6. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: září. Dobré odpoledne, dobré středeční odpoledne přeje Karel Sladký. U příležitosti z tého výročí úmrtí spisovatele rodáka z Lázní Bělohradu Karla Václava Raise začala dnes v lázinském městě Nejčínsku zajímavá konference. Program vůbec bude bohatý, detaily v této hodině. Vypravíme se i na filmový festival do Nového města nad Metují, uslyšíte, co je tam nového. A také zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař. Snad to bude nějaký cirkus, uslyšíte. Otevřeme ale i oblíbený radiobazár po 15. hodině 35. minutě. Středa 16. září, ať se vám hezky poslouchá, k tomu i Hana Zagorová, Karel Zich, Josef Laufer nebo Alice Springs. Pěkné odpoledne, pěknou středu.

0: Pozvánka teď pro rozhlasového stopaře Českého rozhlasu Hradec Králové. Zuzana Boučková je dnes v terénu a kde v tuto chvíli?
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Bude to velmi zajímavý pohled. Pohled do zákulisí cirkusu Prince, který v Hradci Králové u stadionu pod Lízátky v Malšovické ulici bude až do 27. září. Naše redaktorka stopařka Zuzana je přímo na místě. No a tak jsem zvědavý, co teď všechno uslyšíme, jak to v zákulisí vypadá. Zuzko, dobré odpoledne do zákulisí cirkusu. Něco tam řechtá, něco je slyšet. Ano, dobrý den.
2: Přeji pěkné odpoledne z cirkusu Prince. Já totiž stojím kousek od klece, kde si povídají nádherní papoušci Ara.
0: Jo,
2: pokud uslyšíte ahoj, takové to ahoj, ahoj, tak to nebudu já, ale některý z papoušků, kteří mají v manéži úžasné číslo, u kterého si člověk připadá, jako by se najednou ocitl uprostřed divokého pralesa.
0: Teď jsme to ahoj slyšeli zrovna.
2: Ano, slyšeli tak dokonce. Třeba bude víckrát ještě, já se budu snažit být co nejblíž k té kleci. Atmosféra je tu jinak skvělá, ale nejsou tu pouze papoušci. Dneska jsem tu například potkala tři mladé účinkující, Patrika, Vanesu a Sofii. Představte si, že slečny jsou už osmou generací cirkusu. Mají kořeny v rodu Berousků a Lagronů a jejich pradědeček dokonce natáčel a pomáhal u legendárního filmu Šest medvědů s cibulkou.
0: Tak to je hezká cirkusová tradice. Ahoj, ahoj. Jo, jo. A co přesně tato mladá generace v manéži předvádí?
2: Tak je to celkem takový skvělý mix. Patrik má perfektní číslo s obručemi hula hop a Sofia mě nadchla svým balancem se sklem, což je vystoupení, které z dnešních manéží už téměř vymizelo. Vanessa mě zase zvala na moderní futuristickou laserovou show plnou světel. Program trvá přesně 2 hodinky, takže v té dnešní zrychlené době nabízí ideální možnost se zastavit. Představení je prý tak pestré, že zaujme úplně každého od nejmenších po dospělé. Vedle laser show tu vystupuje například i klasický český clown Bobo nebo nejmladší artistka Maggie, která žongluje nohama. A teď tu všichni kolem mě různě pobíhají, protože se připravují na své večerní vystoupení, které začíná už v 17 hodin.
0: Cirkus je dnes často čelí otázkám ohledně zvířat. Podařilo se ti dostat i do zázemí. Jak se tam o ně starají, jak to tam vypadá?
2: Podařilo se mi vše, co jsem chtěla. Prošla jsem si celou část se zvířaty a musím říci, že je to příjemné a klidné místo. Bylo vidět, že zvířata jsou v naprosté pohodě a že se o ně cirkusová rodina stará s velkou láskou. V souvislosti s tím jsem tu měla i takový komický zážitek. Když jsem točila rozhovor na sociální sítě, obklopili nás zvědaví velbloudi. Začali kolem nás chodit a normálně se chtěli mazlit. Vidět tu ale můžete i oslíka, klokana, zebry, prasátka, kozy a lachtana, který se nechá i pohladit a můžete mu hodit rybku.
0: Jak se Zuzana Boučková mazlí z velbloudy, uvidíte na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradecká. Ale pokud tady k tomu došlo, pokud si
2: došlo,
0: dovolila.
2: Ano, došlo.
0: Došlo. Facebook, Instagram, hradec.rozhlas.cz. Papoušci jsou rozmluvení. Ahoj, tak v 17 hodin to může začít. Děkujeme Zuzaně Boučkové.
2: Hezký den.
0: Ahoj.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A za chvíli už na filmový festival do Nového Města nad Metují.

0: Reporter střídá reportéra. My už teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové míříme do Nového Města nad Metují.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Po 48. je Nové Město nad Metují dějištěm filmového festivalu zaměřeného na české komedie. Letos bojuje o přízeň porotců 12 soutěžních snímků. Divácích zatím viděli 6 a dnes přibydou další 2. Do Nového Města nad Metují na filmový festival zdravím reportéra Václava Plecháčka. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Který film tebe zatím nejvíc pobavil?
2: No asi 6 gramů v režii Miroslava Ondruše. V té komedii se setkávají 4 muži v tělocvičně střední školy, kam je zvolá ředitelka. Vlastně vysvětlí, že se na lyžařském výcviku u jejich synů objevil sáček s podezřelým bílým práškem a požaduje po otcích, aby věc řešili. Ten snímek pobavil i jiné návštěvníky kina než mě. Podle smíchoměřičů se lidé prosmáli téměř 21% času a anketa po promítání ukázala, že se líbil víc než 92% procentům diváků, kteří tedy se do té ankety zapojili. No a vůbec špatní nebyli ani Šipkaři, tedy film, kteří tvůrci dokončovali opravdu těsně před festivalem a vypráví na první pohled trochu krkolomnou cestu za penězi, které chce hlavní hrdina vydělat pomocí vítězství na mistrovství světa v šipkách.
0: Festival je mimořádným především měřením délky smíchu během promítání. Který film je zatím letos nejlepší?
2: No stále platí, že je to komedie Někdo to rád v Plzni, při které se diváci smáli víc než 25% promítacího času. Naopak zatím nejméně se letos lidé v kině diváci nebo nasmáli při snímku Po večerce. Bylo to 8,5% času. V tom zmiňovaném hodnocení při odchodu ze sálu, ale ten film Po večerce získal víc než 90%. To znamená, jen smích zkrátka neznamená, že se film líbí. Když se podívám do minulosti, tak třeba úspěšné komedie Ženy v pokušení se lidé smáli 22% času a třeba Oscarem oceněnému Kolijovi 13%. Historicky nejúspěšnější komedií, co se tedy smíchu týká, tak je Kameňák. V roce 2003 se diváci smáli téměř 37% délky filmu.
0: Mm-hmm. Václave, co nabízí festival program v Novém Městě nad Metují dnes?
2: Od 17 hodin můžou lidé vidět soutěžní komedii Dovolená v Českém ráji, od 8 večer potom Dokonalý den. Po projekci toho druhého filmu, tedy Dokonalý den, začne beseda s režisérem Jiřím Matouškem a také herečkou Anou Dvořákovou. Kromě toho organizátoři nabízí i doprovodný program. Od 6:30 vystoupí na terase kina 70 Pokáč a v 8 večer začne na stejném místě Noc literatury, během které si pod širým nebem, doufejme, že nebude pršet, můžou zájemci poslechnout ukázky ze současných knih.
0: Z Nového Města nad Metují reportér Václav Plecháček. Děkujeme a hezké odpoledne.
2: Nápodobně naslyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

cizích lávek stál, tak

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasa!

0: Ani dnes nebude chybět Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové ve druhé polovině této hodiny. Ještě před ním Alice Springs nebo Petr Spálený, Kolej Albertov. Tady je Český rozhlas Hradec Králové. A připomínáme, že u příležitosti z tého výročí úmrtí spisovatele rodáka z Lázní Bělohradu Karla Václava Raise začala dnes právě v tomto lázeňském městě konference Karel Václav Rais v kontextech literatura, region, pedagogika. Do 18. září připomene osobnost a dílo tohoto významného českého spisovatele. Součástí je také výstava v Sýpce v Lázních Bělohradě. Více teď dozvíte od Vlačky Vildové. Na program se zeptala šéfa Bělohradského kulturního střediska Martina Hrabala.
1: Bude komentovaná prohlídka výstavy o Karlu Václavu Raisovi, komu bylo z hůry dáno. A když jsme u tohoto spisovatele, letos je jeho rok, jeho výročí, tak budete ještě pokračovat.
2: Je to tak, na tu výstavu víceméně navazuje konference, která bude třídenní od 16. září do 18. září v Bělohradské Sýpce. Vstup je zdarma, takže lidi se můžou samozřejmě přijít podívat, poslechnout si. Ta konference se jmenuje Karel Václav Rais v kontextech a budeme se tam bavit o literatuře, regionu, pedagogice a adaptaci. Ta konference probíhá ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Pekařovou společností Českého ráje, takže tam bude i řada odborníků mluvit samozřejmě. A je to také spolupráci s Ministerstvem kultury, od kterého jsme dostali vlastně dotaci na tu konferenci. Součástí té konference bude 17.9. koncert na městském úřadě tady u nás od 6 hodin. Jmenuje se to Karel Václav Rais hudbou zvěčněný a je to vlastně komentovaný hudební pořad muzikologa pana Viktora Velka, který tady je celkem pravidelným hostem. Kdo by toho měl málo, tak ještě pak může 19. září se s námi projít takovým turistickým pochodem, Raisovým pod Zvičínskem, a je to pěší turistika naším tady malebným krajem. Máme na výběr ze 3 tras, 5, 10 nebo 27 kilometrů a to zase děláme ve spolupráci s klubem českých turistů a start je v 7 hodin a sraz je před cestovní kanceláří Hoška Tour.
1: Tady
2: vlastní Bělohrad.
1: Ještě se vrátím k té výstavě, do kdy si návštěvníci budou moci prohlédnout. Bude tam i v té době pochodu?
2: Je to tak, ta výstava, pokud se nepletu, začala jako o prázdninách, bude až do 1. listopadu.
3: My jsme teď v klenutém prostoru Bělohradské Sýpky s Anou Cerhovou.
4: Ta výstava se koná k výročí 100 let od smrti Karla Václava Raise, významného bělohradského rodáka. A my spolu s druhou kurátorkou Ilonou Mach jsme si dali za úkol po domluvě s městskou knihovnou bělohradskou, která je organizátorem té výstavy, představit Karla Václava Raise i těm, kteří ho třeba nečetli, ať už protože jsou teprve děti, nebo protože jim ho trochu znechutila školní výstava. Výuka. Snažíme se ukázat to, že Raise má smysl číst i dnes a že stále je aktuální a zábavný.
3: Ta výstava má také takový regionální název ve vztahu ke zdejší krajině.
4: Výstavu jsme nazvali Komu bylo z hůry dáno, což je taková slovní hříčka, protože slovo hůra v názvu máme s velkým H a odkazujeme tím ke kopci Hůra, který je tady u Bělohradu a kudy Rais chodil za svými prarodiči do Bukoviny. A ta cesta, která je velmi krásná, já sama ji mám moc ráda, tak ta se v jeho tvorbě objevuje několikrát, ať už v těch třeba povídkách, nebo i ve vzpomínkách.
5: No tak pusum.

0: Radio Bazar.
1: A je to tady prostor pro vaše inzeráty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete prodávat, nakupovat, vyměňovat, darovat, třeba se zkusit i seznámit.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Ještě prosba, když budete telefonovat, zeslabte rádio, aby bylo dobře slyšet. Radio Bazar, hezký den, hezké odpoledne. Dobrý den, jste
2: tady. Hezké odpoledne, Kájo, hezké tady odpoledne. Paní Lída.
1: Paní Lído, co byste potřebovala?
2: Péťa má hodně těch palem vypěstovaných, takže za odvoz zdarma nabízíme palmy a je to Cerekviste nad Bystřicí 129, 9 kilometrů od Hořic a na číslo 604 530 965.
1: Je to jasné, jo? Kdo má zájem o palmy v Cerekvici nad Bystřicí, zavolá na 604 530 965, přijede si pro ně a vám se uleví. Mějte se hezky a pěkný den. Naschledanou.
2: Díky moc, Kájo, naschle.
1: Nabídkou palem v Cerekvici nad Bystřicí jsme zahájili dnešní radiobazar Českého rozhlasu. Hezké odpoledne vám, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Karel. Haló, slyšíme se?
1: Slyšíme, co potřebujete?
3: Dobrý den, já bych chtěl prodat svůj apartmán ve Svobodě.
1: Telefonní číslo?
3: Telefonní číslo je 777-66-30-26. Jedná se o velký apartmán a hospodu zároveň. Je to stará Sokolovna ve Svobodě nad Úpou.
1: Tak, kdo bude chtít, 777-66-30-26, spojí se s vámi a to proberete. Ano, a my vám děkujeme a přejeme hezký den.
3: Děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.
1: Svoboda nad Úpou, telefonát Svobody nad Úpou, tak živé vysílání Českého rozhlasu, je to opravdu živé. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte v Radiobazaru.
4: Dobré odpoledne, děkuju. A já bych nabídla teru vary s příslušenstvím, rotavátor, brány, sečení, plačku, čerpadlo na vodu. Cena by byla dohodou a je to ještě poctivá práce.
1: Ano, ano.
4: A potom prodám na starou funkční dřevěnou decimální váhu, decimálku se závažím, cena taky dohodou.
1: Ano.
4: A je to Horní Jelení 731-589-248.
1: My vás zdravíme do Horního Jelení.
4: Děkujeme
1: také. Mějte se hezky, nashledanou. Rotavátor, brány, decimálka 731-589-248 Horní Jelení. Naše číslo je 726-46-46-46. Jestli budete mít zájem a chuť také, můžete inzerovat v našem vysílání. Zkusit štěstí, tak jako vy. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Tady se vám Brechtice. Prosím vás pěkně, já bych darovala dvě pánská kola, je to z 90. let a ještě jedno dámské kolo.
1: Dvě pánská kola z 90. let, jedno dámské kolo, Albrechtice.
5: Jedno dámské kolo, Albrechtice. A na číse 604 638 301.
1: 604 638 301. Zdravíme vás do Albrechtic. Děkujeme, hezký den. Naslyšenou. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má stále otevřenou možnost pro vás zkusit štěstí, inzerovat. Pěkný den i vám, vítejte v Radiobazaru, zeslabte si rádio, ať je dobře slyšet, dobrý den. Tak, tady nám to nedopadne, někdo rádio opravdu nezeslabil, naopak zesílil. Tak, jedeme dál, Radiobazar Českého rozhlasu, hezký den, hezké odpoledne.
6: Dobrý den, já bych podal decimálku s číselníkem do 3 metráků, je větší asi 1,80 m. Pak bych podal motor, dvouvázové vlazené, čtyřtak, má to 3 hodiny na brzdě akorát. Pak bych podal podvozek z karavanu, s kolama, náprava, vodě, dobré na káru, na senu, do lesa a tak dále. Všechno na číslo 736. 184-261. Hradecko, děkuju.
1: Děkujeme také. Decimálka, motor, podvozek z karavanu Hradecko 736-184-261. Telefonní kontakt na posluchače, který to všechno v Radiobazaru nabízel. Pěkný den i vám, dobré odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne. Tak zdravíme, nikdo se nám neozývá, jedeme dál, čas je v rozhlase drahý. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, já jsem možná za dlouhé volání. Dvě poptávky mám, posluchač má odkladko.
1: Zeslapte si prosím rádio, ať z toho posluchači něco mají. Děkujeme a zdravíme vás na Balskalsku, díky. Povídejte.
7: No to bude dobrý. Dvě poptávky, jednu až dvě kosky hakilešení za rozumnou cenu do 50 kilometrů, pokud možno v okolí Turnova. A kdyby, druhá poptávka, včera pán prodával karavan z Trutnova bez čísel skútra, 50 a nějakou elektrokoloběžku. Kdyby se mi mohl ozvat na číslo 702 388-036, pokud poslouchá samozřejmě. Děkuji.
1: Ať to dopadne, mějte se hezky, příjemný den. Zdravíme na Maloskalsko. 702-388-036, telefonní číslo na posluchače z Maloskalska. A to je z dnešního radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové vše. Pokud jste si nestačili poznamenat nějaký zajímavý inzerát, telefonní číslo, můžete si to zpětně přehrát.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: A zítra bude také den, bude čtvrtek, bude prostor pro vaše inzeráty v našem vysílání opět v tomto čase po 15. hodině 35. minutě, kdy Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové otevřeme. Věra Špinarová vám teď zaspívá. Připomeneme si její Meteor lásky.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

Za pár minut se budete skvěle bavit z humoriádou Českého rozhlasu. Deskovou hru Hotel Hubongo. Všichni hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty. Hubongo můžete vyhrát v kvízovce. Hlavní hodnotná výhra desková hra Hotel by dnes po 18. hodině v našem vysílání, stejně taky písničky na září. A šťastné číslo, to už je na našem webu hradec.rozhlas.cz, úplně nahoře v pořadu kvízovka. Když se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o hodnotnou deskovou hru Hotel by. Humoriáda tedy už za chvíli. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji, to sledujeme a shrneme to mezi 17. a 18. hodinou, kdy to bude zpravodajsko-publicistický souhrn dnešního dne. Karel Sladký přehrál hezký poslech Českého rozhlasu. Dobré odpoledne a teď nabízíme Davida Dejla.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kostelec nad Orlicí zabudoval v odpadovém Oskarovi. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Hokejisty Hradce Králové a Pardubic čeká na startu sezóny ostré derby. A noc bude zamračená a deštivá s teplotami do 14 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Nejméně směsného odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel v našem kraji loni vyprodukoval Kostelec nad Orlicí. Každý obyvatel tam vyhodil do černých popelnic v průměru 110 kilo směsného odpadu. Vyplývá to z krajských výsledků 12. ročníku soutěže Odpadový Oscar, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Cílem soutěže je motivovat obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. 15 studentů prvního ročníku soukromého technického lycea v Nové Pace se hned od začátku školního roku začíná seznamovat s praxí ve firmách. Právě odborné předměty jsou pro ně klíčové a bude jich postupně přibývat, vysvětluje učitelka Radka Splitková.
2: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.

0: Jsem úplně vzrušený z takového startu sezóny. Bude to rozhodně hodně těžký zápas. Každý z nás musí podat maximální výkon. Od brankáře až po 13. útočníka. Hodí se puk a půjdeme do toho.
1: Počasí.
2: Noc přinese zataženo, zpočátku s deštěm nebo přeháňkami a hlavně na horách ojediněle i s bouřkami. Ve druhé polovině noci budou srážky ustávat a nad ránem se na severozápadě kraje částečně vyjasní. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 9 až 6 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu. A na Trutnovsku počítejte až do listopadu s omezením na silnici 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli opravám se tam jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne.
4: Každému prospěje, když se na svět usměje.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No totiž, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda. Tak
1: tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano,
0: pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde, říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Dobrý den, já jsem váš obhajce, ex ofo. Dobrý den, já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. Nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka, si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nebojte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to. Aha. Vstaňte nebo zasluňte, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soudce.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to dále ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... Tady koukáte, jak když vám na dloube, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Počujte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kut v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice
1: je super.
0: Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

ave se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme?
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavel, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové, pilové. A chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Slkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam hodně nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg.
8: Nějaký dramaturg.
2: Ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře, díky,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak sečteme hlasy.
4: No jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený. Napnutej teda.
2: Ochlup. Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím,
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tam tak přijdu, mrknout, mějte se pěkně. Naschalou, machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty, bédi, šulisty.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému dabérovi.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no, bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců, to bylo
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
6: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné, do zítřka.
5: Co umí?
6: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
5: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
6: No tak určitě, jo, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
5: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy 731 800 900, dobrý den. Haló.
7: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sadský.
5: Ano.
7: Já vás všetci zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
5: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Ano. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři, zdravím Ondru a Pavla.
5: Zdravíme.
8: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
5: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
6: Já bych to klidně vydržel delší dobu. Konce.
5: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
6: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď to vím, jak na to
8: reagovat.
5: Berte nebo neberte.
6: Ano.
5: Kam dáme váš hlas, Petře?
8: Já bych měl chuť na pokračování.
5: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
6: děkuji,
9: pane Ketka.
6: Díky moc.
9: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
5: Ano,
6: no,
5: tak
6: prosím.
5: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
10: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
6: Ano, visím.
5: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
6: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
5: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to
1: Františku
2: byl
1: Nepilovi.
2: Hudební střih, která to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny. Na Trutnovsku začala topná sezóna. Čeští volejbalisté zakončí základní skupiny na mistrovství Evropy proti Slovinsku. A zítřek přinese zataženo, později polojasno s teplotami do 20 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Policie i potravinářská inspekce prověřují na Náchodsku případ balené vody Natura stočené v Teplicích nad Metují. Ve vzorku ze Slovenska odhalil rozbor přítomnost louhu. Podle vyjádření české hygieny i výrobce byla konkrétní šarže dodána výhradně na slovenský trh a v České republice se neprodávala. Slovenská policie už ve věci zahájila trestní stíhání.
5: Případ odstartovala kontrola v hostinci u Sence na Slovensku, kde po požití vody z půllitrové láhve vyhledala lékařskou pomoc mladistvá osoba. Laboratorní rozbor odhalil extrémní hodnotu pH 14, která značí přítomnost silně žíravého louhu. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby uvedenou vodu nekonzumovali. Vyšetřovatelé zjišťují, jak a kdy se chemikálie do láhve dostala. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Společnost ČEZ Teplárenská na Trutnovsku s příchodem chladnějšího počasí zahájila topnou sezónu. První domácnosti teplo do radiátorů dostali včera ráno. Topná sezóna tak začala o dva dny dřív než loni. Ostatní velké teplárny v našem kraji ji zatím nezahájily. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
6: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnost.

0: Ráno čekáme zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 10 až 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte na silnici číslo 33 mezi Náchodem a Vysokovem. Kvůli silnému provozu se tam tvoří kolony. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Parkování pravidelně řeší řidiči aut na Moravském předměstí v Hradci Králové. Na největším sídlišti ve městě žije zhruba 30 000 obyvatel. Parkovacích míst je ale v lokalitě kritický nedostatek. Řešením by mohl být nový parkovací dům. Jeho stavbu by zaplatili samotní řidiči. Jak přesně má družstevní model fungovat? Už za necelou hodinu v 18 hodin začne hokejistům Hradce Králové nový ročník extraligy. Za prvním utkáním míří do sousedních Pardubic. Na místě máme reportéra. Dopoledne byl hostem Českého rozhlasu Hradec Králové ředitelka agrární komory Králové Hradeckého kraje Hana Pisarčíková, aby vás pozvala na dužínky. Připomeneme to podstatné. Zeptáme se i na počasí a vypravíme se na Novoměstský filmový festival. Hodinu máme nabitou. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Události 16. zářijového dne teď shrne Alena Brantová. Dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Začíná Evropský týden mobility, ke kterému se připojí i Hradec Králové. Sedmidenní program nabídne například besedy, workshopy, sousedská setkání nebo akce pro děti. 22. září pak bude městská hromadná doprava pro držitele řidičských průkazů zdarma. Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, která se stáčí v Teplicích nad Metují. V jedné její lahvi objevili včera na Slovensku stopy žíraviny. Policie spolupracuje taky s krajskou hygienickou stanicí a státní zemědělskou potravinářskou inspekcí. Trutnov se už po třetí zapojuje do celostátní noci literatury. Na atraktivních nebo běžně nedostupných místech čtou úryvky z nové tvorby evropských spisovatelů známí herci. V Trutnově začíná teď akce na sedmi místech, například v galerii, v muzeu nebo ve farním sboru Československé církve evangelické. V Novém městě nad Metují pokračuje festival české filmové komedie. Diváci v kině 70 zatím svým smíchem hodnotili 6 soutěžních snímků. Nejvíc se smáli při komedii Někdo to rád v Plzni. Další podrobnosti uslyšíte v této vysílací hodině. Za hodinu začne na pardubickém ledě východočeské hokejové derby. Poprvé v kariéře v něm nastoupí proti svému mateřskému klubu útočník Hradce Králové Robert Kousal.
4: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
3: Do hokejové kabiny se podíváme kolem 17:30.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Dnešní den v kraji je na události bohatý, také co se týká našeho krajského města, protože Hradec Králové chce řešit chybějící parkovací místa na sídlištích stavbou družstevních parkovacích domů. První z nich by mohl vyrůst v ulici na Potoce na Moravském předměstí. Výstavbu by zaplatili sami družstevníci. Jestli je model právně a ekonomicky průchozí a jak by budova mohla vypadat, to má ukázat takzvaná studie proveditelnosti. Téma teď podrobněji proberu s reportérkou Českého rozhlasu Hradec Králové Adélou Kavříkovou. Adélo, dobrý den.
1: Hezký den. Pozemek v ulici na Potoce je jedním z pěti míst na Moravském předměstí, kde hradecký územní plán s výstavbou parkovacího domu počítá. Jako jediný z nich navíc patří přímo městu. A v současnosti tam funguje klasické povrchové parkoviště. Nový objekt by jeho kapacitu výrazně zvýšil, protože má nabídnout až 300 parkovacích míst.
0: Jak přesně má model družstevního parkování fungovat a proč se radnice v Hradci Králové rozhodla jít právě touto cestou?
1: Tak tím hlavním důvodem je zřejmě úspora peněz. Výstavbu by totiž zaplatili přímo budoucí uživatelé parkovacích míst prostřednictvím nově vzniklého družstva. Město poskytne pozemek a připraví podklady. Družstvo by si na samotnou stavbu vzalo úvěr u banky. Radnice už podle vedení města ověřila, že na trhu existuje minimálně jeden bankovní dům, který je ochotný takový projekt financovat. Klíčové detaily má teď posoudit ta zmíněná studie proveditelnosti, jejíž zadání schválili města.
0: Adélo, funguje už podobný systém i v jiných českých městech nebo v Hradci jde o jedinělý experiment?
1: V Hradci Králové fungují 3 parkovací domy v centru města, 2 z nich postavila soukromá firma ISP a další parkovací místa jsou v budově hejtmanství. Podobný je družstevní model, jako v Hradci Králové zkoušeli také v Hradci, ale v Jindřichově na jihu Čech, konkrétně na sídlišti Vajgar. Tam mělo vzniknout podzemní parkoviště pro 92 aut. Jedno stání tam ale vycházelo přibližně na 1 700 000 korun. Ten záměr nakonec selhal na nezájmu lidí. Přihlásilo se teď už pouze 9 zájemců a mimo jiné proto, že na sídlišti se stále parkuje zdarma. Město tam pak projekt zastavilo.
0: To byl Jindřichův Hradec, my mluvíme o Hradci Králové. A důležitá věc, kdyby se tady lidé na Moravském předměstí mohli dočkat začátku stavby?
1: No, v nejbližších měsících to nebude. Aktuálním krokem je pouze zpracování té zmiňované studie proveditelnosti za 600 000 korun. Ta navrhne architektonické řešení a prověří i právní a ekonomické podmínky. A samotné rozhodnutí o tom, zda se do projektu potom skutečně vstoupí a začne se stavět, to už bude na novém vedení Hradecké radnice, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb.
0: Tak uvidíme, jak to nakonec bude. Budeme vše sledovat. Sledovat bude reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková. Pro tuto chvíli díky za aktuální informace a dobré odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Dobrý podvečer, pane Tomáši.
2: No, hezký podvečer.
1: No, hezký. Zatáhlo se v Hradci, začalo pršet. Jak to teď vypadá v Královéhradeckém kraji? Prší někde, bouří?
2: Tak v podstatě v západní části jsem už dorazila studená fronta a zase při tom postupu rozštěpila dvě pásma, jedno je ještě za Krušnými horami a to se dostane později. Tady to, co přes nás přichází, by do půl hodiny mělo být už za Hradcem na východě, no ale během bude teďka většinou zataženo a zpočátku na většinu území se bude vyskytovat déšť nebo přehánky a i bouřky. No a postupně v druhé polovině noci už srážky budou ustávat a nad ránem se na severozápadě kraje někdy v oblasti Krkonoš už oblačno začne protrhávat. Teploty by klesly na 14 až 11 a vítr bude foukat od západu až severozápadu 5 metrů.
1: Říkal jste, do půl hodiny by měl být klid, to znamená i v Hradci Králové by mělo přestat pršet do té půl hodinky.
2: No, je to stažený jako víceméně k městu.
1: Tak, na horách to bude vypadat jak s počasím?
2: No, vzhledem k tomu, že to všechno postupuje směrem na východ, tak tam momentálně v Krkonoších taky se objeví přehánky nebo déšť a v podstatě to pásmo už odchází směrem na Náchodsko, Broumovsko, takže i tam se dočkají nějaký srážek.
1: Zítra nás čeká jaký den?
2: Zítra už to bude chladnější, ráno ještě bude nevětším území zataženo, ale od severozápadu se během ranních a dopolních hodin oblačnost protrhá až na půl jasno a pouze na horách by se odpoledne objevily slabé přehánky a ta pravděpodobnost je velice nízká. Teploty ale oproti dnešku, když se dostají teploty lehce přes 25 stupňů, budou pohybovat jenom mezi 17 až 20 a vítr bude foukat od západu, severozápadu do 5 metrů.
1: Ochlazení bude znát i v pátek před víkendem?
2: Zatím to bude chladnější, sice pátek a sobota, tam to bude spíš takové oblačné až polesné počasí. Ráno se objeví i mlhy, teploty po ránu se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni. V sobotu to vypadá, že ještě v údolích při malé oblačnosti tam by se mohli dostat někam až ke 4 stupňů. No a teploty budou přes den maximálně do 23 stupňů.
1: To se týká soboty i neděle do 23?
2: V neděli tam to vypadá do 22, pouze, že už přece odpoledne bude více oblačnosti ráno přechodně bude i polojasno a potom přes den nám bude oblačnost přibývat a v noci z neděle na pondělí tam by dorazila další studená fronta, no a na tý se zase přijde jako další vlna ochlazení.
1: Tak co byste doporučil těm, kteří plánují výlet, víkend, vyrazit někam nebo raději zůstat doma?
2: Ne, víkend jako bude pěkný, v podstatě tam nějaké obzvláště v sobotu, tam bude víc v podstatě bez srážek, takže ještě relativně teplá, těch 23 stupňů odpoledne, myslím, je celkem příjemný.
1: Tak to jste uklidnil ty, kteří mají pracovní týden a právě se těší už na ten víkend pomalu také. Děkujeme za aktuální informace i za výhled, za předpověď počasí pro Královéhradecký kraj. Tomáš Popelka, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové. Hezký zbytek služby, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: okraji Česky do Hradec Králové a teď o hradeckých hokejistech. Těm zbývá do začátku nového ročníku extraligy už jen necelá půl hodinka. První utkání odehrají v Pardubicích s tamním Dynamem, tradičním a zřejmě také největším sportovním rivalem. Jaká je před derby atmosféra mezi fanoušky obou týmů, to nám teď přímo z místa poví reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček, kterého zdravím do sportovního víru. Davide, dobré odpoledne, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tak teď zbývá přesně těch 30 minut do začátku a atmosféra už je, řekl bych, elektrizující. Když se Pardubický stadion otevíral přesně v 17 hodin, tak už na to otevření tady čekali tisíce lidí a ten proud, který proudí do zimního stadionu, nepřestává, protože už včera Pardubický klub oznámil, že je na dnešek vyprodáno. To znamená, že ve třetí třetině se oznámí, že na utkání přišlo 10 114 platících diváků. Je to stejné jako přesně před rokem, kdy Hradec Králové rovněž začínal v Pardubicích v tomto derby. Přestože už se fanoušci obou týmů na tribunách potkali a právě teď sledují rozbruslení obou týmů, tak zatím je všechno, řekl bych, v poklidu a v takové gentlemanské atmosféře bez nějakých urážek a napadání.
0: Začne to teď už za necelou půl hodinu. Davide, platí pro toto utkání nějaká speciální bezpečnostní opatření?
1: Platí, ale jsou mnohem mírnější než před několika lety. Tady jenom taková drobná odbočka směrem na Moravu. Ta nejpřísnější bezpečnostní opatření platí vždy na utkání s Kometou Brno a to platí po celé republice, protože jak se jezdím dívat na hokej po celém Česku, tak tam, kde hraje Kometa, tak tam jsou ta opatření nejpřísnější. Pamatuji si, že například v Pardubicích na derby s Hradcem Králové bylo omezení, že se nesmělo vnášet do hlediště jídlo a pití koupené tady v bufetech na ochozu. To už dneska neplatí, takže kdo si koupí párek, pivo, limonádu, může si s tím v klidu sednout na tribunu a sledovat zápas. A ta přísnější pravidla jsou ta tradiční zákaz pyrotechniky a k tomu Pardubický klub vybízí, ale to platí na celou sezónu, to není namířeno proti Hradci Králové, aby se fandilo slušně a aby se fandění soustředilo na podporu týmu a ne napadání soupeře.
0: Bude dnešní derby něčím jiné než ta v loňské sezóně, jak to vidíš?
1: Bude, určitě, protože do Hradce Králové přišli z Pardubic dva hráči, brankář Tomáš Vomáčka a útočník Robert Kousal. Čekalo se, že Robert Kousal nastoupí ve třetím hradeckém útoku společně s Lukášem Radilem, ale Lukáš Radil není zatím zdravotně úplně fit, aby mohl nastoupit, takže Robert Kousal nastoupí ve třetím útoku a bude zajímavé sledovat, jak to přijmou nebo jak zareagují pardubičtí fanoušci. Stává se, že když pardubický hráč odejde do jiného klubu a hraje první utkání v Pardubicích, tak je uvítaný a bude zajímavé sledovat, jestli i když obléká hradecký dres, tak jestli ta vstřícnost pardubického publika vůči hráči v hradeckém dresu zůstane. Ale to se dozvíme a teď už za 27 minut.
0: A v 18 hodin začne hokejistům Hradce Králové nový ročník extraligy. Za prvním utkáním se vydali do sousedních Pardubic a právě z města Perníku se přihlásil náš reportér David Macháček. Davide, děkujeme za informace a ať se vše vydaří tak, jak má pro Hradec.
1: Všem hezký zážitek a naslyšenou.
0: Díky. Aktuální informace přímo z Pardubic.
2: Den v kraji.
0: Dožínky v Hradci Králové, to bylo téma našeho dnešního dopoledního vysílání. To nejdůležitější připomeneme za 2,5 minuty.

0: středa 16. září Český rozhlas Hradec Králové, o čem jsme vysílali, koho jsme dnes přivítali. Dopoledne byla naším hostem ředitelka Agrární komory Královéhradeckého kraje Hana Pisarčíková. To proto, aby vás pozvala na dožínky, které budou poděkováním všem zemědělcům za jejich celoroční práci. A protože nabídnou obří přehlídku techniky, dožínkové věnce, skvělé jídlo, máme se opravdu na co těšit. Nabídka dožínek bude jako vždy bohatá, v tom se nic nemění, ale k jedné zásadní změně dojde. A sice letos poprvé budou dožínky na jiném místě. Místo Šimkových sadů v Hradci Králové se budou konat letos poprvé na letišti v parku 360. Proto se Pavla Kindernajová zeptala Hany Pisarčíkové, co bylo důvodem pro tuto změnu.
1: Vedly nás k tomu nové pravidla ohledně využití Šimkových sadů, které nám byly vlastně někdy na přelomu roku komunikovány. My jsme se snažili v rámci města, ještě teda vlastníkem těchto prostor, vyjednat nějaké výjimky, ale úplně bohužel se to nepovedlo a ty pravidla jsou nastavená tak přísně, že akce našeho rozsahu by tam jednoduše nebyla možná.
2: Bude to v něčem lepší třeba, než to bylo v centru města?
1: Určitě. Ten park 360 nabízí zase úplně jiné možnosti. Je tam opravdu veliký prostor, budeme tam moc mít některé věci, které jsme v parku s ohledem právě na zeleň mít nemohli. Na druhou stranu není to úplně tak, že by park 360 byla jenom betonová plocha. Je tam samozřejmě spousta trávy, jsou tam stromy, pro zvířata máme zajištěný stín, takže myslím si, že to nakonec bude jako velmi, velmi v pohodě. A pro mimohradecké občany je to zase lépe dostupné, mohou zaparkovat hned vedle, což byl takový problém v těch Šimkových sadech.
2: Že nebylo kde zaparkovat.
1: Přesně tak.
2: Říkala jste, že se tam vejde víc věcí, které třeba nebylo možné realizovat v Šimkových sadech. Co konkrétně máte na mysli, že bude navíc?
1: Měla by tam být víc techniky, bude větší ta arena pro zvířata a budeme tam mít třeba i pro děti jízdu zručnosti na takových velkých trakturcích, nebo teda respektive trakturky, pomlčka sekačky, tak aby na to i ty děti mohly, tak třeba i tohle tam bude.
2: Dožínky jsou především oslavou konce žní, poděkováním zemědělců. Jak je podle vás důležité udržovat tuto tradici v době, kdy si většina lidí zkrátka zajde do toho supermarketu, tam si nakoupí vše, co potřebuje?
1: No právě proto si myslím, že bychom měli připomínat lidem a zejména dětem, že to není úplná samozřejmost, že za každou tou potravinou, kterou si v supermarketu koupí, stojí reálná práce reálných lidí, kteří zároveň také pečují o naši krajinu a že je to opravdu velice důležitá práce.
2: Kdy to celé vypukne v parku? Protože zmiňovali jsme, bude tam technika, bude tam kulturní program, mnohé vyžití pro celou rodinu, takže asi zveme celé rodiny komplet. Na kdy, na jaký čas?
1: Určitě zveme celé rodiny, to bych možná chtěla ještě zdůraznit, že ta akce je hodně koncipovaná pro rodiny s dětmi. Pro děti je tam připravené obrovské slaměné hřiště, tak velké jsme v Šimkových sadech nemohli mít. A je tam pro ně připravená taková zábavně naučná stezka. No a kdy to vypukne? Začneme v pátek, to bude program pro objednané školy, školky. No a v sobotu už bude ten den pro veřejnost. Od 9 hodin od rána bude otevřené tržiště a od 10 hodin začne program jak na velkém pódiu, kde jako první vystoupí dětský folklorní soubor Červánek a vlastně uzavírat celý ten slot bude rocková kapela Jamaron. Na malém pódiu bude také hudební program a pak bude ta naše pícha, to proč to děláme, pódium se zvířaty, které jsme teda letos překřtili na živá podívaná a tam začíná program také v 10 hodin. A vlastně hlavní hvězdou programu jsou Niños de Caballos, kteří budou mít dvě vystoupení během dne.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: Když se snáší déšť, s tmou se k

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Žije to v Novém Městě nad Metují na festivalu České filmové komedie. Dnes kromě dvou soutěžních snímků nabízí festivaly doprovodný program, koncert a také noc literatury. Na Náchodsko zdravím reportéra Václava Plecháčka, který nám řekne vše podstatné. Václave, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Já jsem si vyběhl z kina, protože sedím stejně jako ostatní diváci na filmu Dovolená v Českém ráji. Tady v tom případě, na rozdíl od těch minulých filmů, které jsem tady viděl, nejde o takovou tu typickou komedii, při které by se člověk každou chvíli zasmál. Takže za mě nechci předbíhat, ale rozhodně tohle nebude aspirant na vítězství třeba v té ceně Hrnec smíchu nebo bývalé ceně Hrnec smíchu, při které se měří zkrátka čas, kdy se lidé smějí. No uvidíme, jak to dopadne. Hned po vstupu se zase vrátím do kina.
0: Další soutěžní film zájemci uvidí od 20 hodin. O jakou komedii půjde?
1: No, je to Dokonalý den, romantická komedie, kde hlavní role stvárnili Kateřina Maria Fialová a Vladimír Polívka. Je podle autorů o rychlosti, se kterou se vlastně může život obrátit vzhůru nohama. Po filmu tady můžou zájemci ještě zůstat a besedovat, přijedou totiž režisér Jiří Matoušek a taky herečka Anna Dvořáková.
0: Pojďme ještě k doprovodném programu před Novoměstským kinem. Kdo lidem zaspívá, co nabídne zmiňovaná takzvaná noc literatury?
1: No tak zpívat bude Pokáč, ten už tady teď je a připravuje se na koncert, ten začne v 18 hodin a 30 minut. Pokud jde o noc literatury, tak je to vlastně akce, která začíná už za chvíli v nedaleké knihovně. Odtud se milovníci knih přesunou na několik míst ve městě a právě tady u kina potom stráví ten hlavní čas. Nabídnout by na terase měly dvě ukázky čtení knih. No a program by měl podle organizátorů festivalu platit i v případě, kdy bude pršet, a to se právě teď děje, celý den bylo hezky, ale teď ten venkovní program tedy narušil droboučký déšť, uvidíme, jak se počasí bude vyvíjet, jak moc to ovlivní vlastně to, jak si lidé třeba ten koncert a nebo následně noc literatury užijí.
0: Festival České filmové komedie v Novém Městě nad Metují sleduje náš reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace, hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: byly události 16. zářijového dne. Co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra, o čem budeme vysílat, koho přivítáme? Hned po ránu tady bude docent Vít Havlíček, 8:05 bude naším ranním hostem. Bude mluvit o Mezinárodním klavírním festivalu ve dvoře Králové nad Labem, který založil. Docent Vít Havlíček, 8:05 hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. I zítra budeme sledovat dění v Novém městě nad Metují, kde stále pokračuje filmový festival smíchu. Ještě dnes v 19 hodin se do zpravodajské relace přihlásí náš reportér. Stavbaři dokončili novou čtyřpodlažní budovu domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla v Trutnově. V objektu je 34 lůžek, z toho 24 v jednolůžkových pokojích. Kdy se budou moci první obyvatelé domova nastěhovat? Zeptáme se. Společnost Arnika vyhlásila vítěze letošního odpadového Oscara. Které obce v Královéhradeckém kraji mají nejnižší produkci směsného odpadu? Zítra vám řekneme. A protože bude čtvrtek, nebude chybět pravidelná rubrika O čem se mluví v 17:30 ve dni v kraji. V našem kraji je přibližně 40% praktických lékařů ve věku nad 60 let. Otázkou je, kdo je nahradí. Mají zájem mladí doktoři pracovat v menších městech a obcích Královéhradeckého kraje? Za jak dlouho po státnicích se mohou stát samostatným praktikem? Co je motivuje už při studiu medicíny, aby se zajímali o takzvané venkovské lékařství? O tom všem s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou z Nového města nad Metují, o čem se mluví zítra v 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za necelé 4 minuty už bude 18 hodin. Po zprávách nabídneme kvízovku. Dnes si zahrajete o parádní deskovou hru od Alby Ubongo po 18. hodině. Události dnešního dne také na webu hradec.rozhlas.cz. Stačí se napodívat. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký. Hezký podvečer.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Neúspěšné firmy znovu napadly výsledek soutěže na stavbu nového náměstí v Hradci Králové. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Tenistka Sára Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku vítězně. A zítřek přinese zataženo, později se vyjasní a teploty vystoupí nejvýš na 20 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Sdružení firem Stako a Smola podalo další námitku proti výsledkům tendru na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Přestože nabídlo cenu 92 milionů korun, radnice v novém hodnocení znovu vybrala o 46 milionů dražší nabídku. Nový výběr je podle neúspěšných uchazečů nezákonný. Jejich námitku teď prověřuje magistrát města, vysvětluje mluvčí Kateřina Rohlíčková.
2: O vypořádání námitek bude účastník informován nejpozději do 29. září, tedy v zákonné 15-denní lhůtě. Při vypořádání námitek bude magistrát posuzovat všechny relevantní možnosti dalšího postupu tak, aby bylo možné přijmout řádné, transparentní a právně korektní rozhodnutí. O finálním řešení pak na svém zasedání rozhodnou radní města.
1: O vítězi soutěže rozhodlo kritérium zkušeností stavby vedoucího, které mělo váhu 40%. Cena měla váhu 60%. V Týništi nad Orlicí bude zítra dopoledne probíhat rozbor komunálního odpadu. Odborníci budou zjišťovat, co lidé vyhazují do směsného odpadu z rodinných domů a sídlišť a co by se ještě dalo vytřídit. Dopolední část je určená hlavně školám. Veřejnost ale může na Mírové náměstí přijít až do 14 hodin. Připravený bude taky vzdělávací program zaměřený na správné třídění odpadu. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
3: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
1: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová má být do června 2028. Sport. Tenistka Sára Bejlek zahájila turnaj v mexické Guadalajáře vítězně. Nad Američankou Parksovou triumfovala po setech 6-4 a 6-3. Zítra Bejlek narazí na Španělku Buxaovou.
0: Počasí.
1: Ráno čekáme zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se dopoledne můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 10 až 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Kde jste s námi, zdravíme Jihočechy také, tam je kvízovka velmi oblíbená. Český rozhlas společně s vámi v této hodině, aby si s námi můžete zahrát o parádní deskovou hru od Alby Ubongo. Všichni hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty. Hodnotná výhra dnešní kvízovky Českého rozhlasu s datem 16. září. A jestli pak už jste objevili šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru, je na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v pořadu kvízovka. Je tam seznam 25 písniček, ze kterých můžete v této hodině vybírat, můžete se inspirovat. Kde je dnes lovec Jakub Kvášovský, to nevíte, ale je pod čísly od jedničky do 25 někde ukryt. Dnes si na vás také nachystal nějaký ten kvíz. Tak vám přejeme, ať se v dnešní kvízovce Českého rozhlasu daří, ať postoupíte do závěrečného slosování o deskovou hru od Alby Ubongo. Je to hodnotná výhra, kterou jsme pro vás i dnes připravili za vaši přízeň kvízovce. Z Českého rozhlasu vás zdravíme. Jinak pravidla naší hry také na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v pořadu kvízovka. Pokud jste si ještě nenašli šťastné číslo, ještě na to chvíli máte. Můžete to udělat. Krásný podvečer od Karla Sladkého.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou a jak na kvízovku. Zatelefonujete na číslo 726 46 46 46. Vyberete si číslo od jedničky do 25. Víc jich tam není. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás věnujeme hodnotnou

0: deskovou hru od Alby. Bude to před 19. hodinou. Někoho z vás odměníme. Pod každým číslem její písnička, jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v našem pořadu Kvízovka. A už je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte a povíte ho, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je někde ukrytá i sázka na Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit, nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi, to bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit, ale zatím se to nestalo. Držíme pěstě, se vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 16. září daří, se vám hezky poslouchají písničky, které jsou připraveny a možná bychom si teď 5 z 25 mohli představit a tu dnešní hudební nabídku můžete brát i jako možnou nápovědu kvízovky.
1: Ako mladé dievče.
0: Čtyřka Hana Hegerová, Čerešně.
1: Za nami. Po stromoch jsou.
0: To je číslo 4.
1: S našimi chlapcami.
2: Koukám na tebe, Klára.
0: Pod osmičkou Činasky, Klára.
2: Nejsem nějaký ten chlápek, jsem solidní.
0: Pod dvanáctkou Gypsy Kings. To je dvanáctka, Bamboleo. Věra Špinarová pod sedmnáctkou, Stůj. A pětadvacítka. Taky takto příjemně si můžeme v této hodině hrát, ale máme tady třeba i Olympiky, Václava Neckáře, Janu Kirchner, Beatles, Turbo, Lenku Filipovou a další. Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A šťastné číslo, našli jste si ho? Můžeme hrát.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Kvízovkářům hodně štěstí vám, kteří se dovoláte do Českého rozhlasu. Popovídáme si, pobavíme se. A k tomu písničky. Chris Rá teď pro vás hezký středeční podvečer s Českým rozhlasem a kvízovkou.

0: I web Českého rozhlasu Kvízovka můžete brát jako nápovědu, protože je tam třeba i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. 16. září s námi hrajete. Zdravíme vás, ať už jste s námi kdekoliv.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Nemusíte jen poslouchat, můžete zatelefonovat, zapojit se do hry, zkusit štěstí. Dnes hrajete o hodnotnou deskovou hru od Albi Ubongo. Všichni hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty. Do středních Čech zdravím pana Ondřeje. Pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Zdravím, pane Sladký. A já jsem si říkal, proč je dnesko zvolené to šťastné číslo, tak jak je zvolené. A nedošlo mi, že je 16.
0: Je 16. Ano, a vy jste se díval na internetovou stránku pořadu Kvízovka.
2: No právě.
0: To jste udělal dobře. A jestli pak jste si všiml písničky, která je pod 16.
2: Vím, že tam měl být Petr Mouk.
0: Je tam? Výborně. Velká jednička, ještě vám něco pustím.
1: Šťastné číslo.
0: Tím potvrzujeme, že skutečně šťastným číslem pro 16. září je 16. Měl jste dnes šťastný den, pane Ondřeji? Dařilo se?
2: Dá se říct, že až na takovou jednu menší nehodu, která se mi stala, když jsem šel cestou z menší procházky, tak se dá říct, že jo.
0: Tak se dá říct, že jo.
2: S tou nehodou myslím samozřejmě to, že mě trochu polil deštíček, ale tak to se dá dělat, že?
0: Tak třeba zase budete mít štěstí, třeba vám napršelo štěstí. I tak se to dá brát.
2: Možná je všechno, pane Sladký, že?
0: Ano. A já vám to štěstí přeji v dnešní kvízovce, protože jste krásně prošel do toho slosování o deskovou hru od Alby. S kým byste si zahrál deskovou hru? Jak by to bylo, kdybyste vyhrál?
2: Nevím, pro kolik je to hráčů, to jsem neslyšel, ale jako asi s rodinkou. Asi s rodinkou určitě.
0: S rodinkou si dát deskovou hru od Alby Ubongo, dobře. Tak pane Ondřej, Petr Muk, jak jste říkal, po 16. je připraven. Vás moc zdravíme do středních Čech, opatrujte se tam a poslouchejte před 19. hodinou, jestli to štěstí skutečně napršelo i v té kvízovce.
2: Jo, díky pane Sladký.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: 16 šťastným číslem pro dnešní hru s datem 16. září. Hezký podvečer.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Paní Květo, hezký podvečer, vítejte v kvízovce.
2: Hezký podvečer, pane Karle.
1: 16 už vám pan Ondřej vyfoukl, jak se říká.
2: Ano.
1: Tak šťastné číslo, ale stále je z čeho vybírat od jedničky do 25, tak jaké jste si vybrala vy, jaké číslo je vám sympatické?
2: 24.
1: Má to nějaký důvod?
2: Ne.
1: Třeba, že se těšíte na Vánoce 24.
2: No, to je taky možný, taky se těšíme. A 16, to je moje šťastný číslo, protože jsem 16. narozená.
1: Ale snad ne v září.
2: Ne, dubna.
1: Tak, já z 16. září zdravíme z kvízovky, vybrala jste si 24 a pod 24 máte filmový retrokvíz. Paní Květo, aha. Připomeneme si jeden svého času velmi oblíbený československý detektivní seriál z let 1982 až 1986.

0: československý detektivní televizní seriál, který vždy ohlašovala tato znělka. Pavel Trámíček se vždy poškrábal pod nosem. Poznala jste? Pavel, tak Zedníček, tak.
1: Ano, Pavel Zedníček, pan Krampo.
0: Ano.
1: Pan Frej.
0: Výborně, pan Hašek.
1: Ano.
0: Pan Pešek, Michal.
1: Pan Pešek, ano. Je to malý pitva z velkého města?
0: Je to tak? Taky jste se na něj dívala, sledovala?
1: To víte, že koukala. A když to opakuju, tak se koukám.
0: Tak se opět podíváte a připomenete si to. I toho Pavla Zedníčka, který se vždycky na začátku poškrábal pod tím nosem, nebo jak bychom to řekli? A típl cigaretu a šel řešit případy.
1: A že? Na poradu.
0: Na poradu. Pitavali označení pro zajímavé případy ze skutečné policejní a soudní praxe. Jmenuji dal francouzský advokát Pitaval. Takže malý Pitaval z velkého města, který jsme si připomněli, jak jste říkala, když ho dávají, tak si ho zase ráda taky připomenete a podíváte
1: to
0: se.
1: To víte, že jo.
0: Vždycky. Chtěla jste ještě něco dodat k Pitavalu?
1: Snad ne. No, bylo to pěkný, zajímavý, že jo.
0: Ano.
1: Pěkně obsazený, jo, herci a tak to bylo fajn, tak se vždycky na to ráda podívám, když to opakujou.
0: Pitaval označení pro zajímavé případy ze skutečné policejní a soudní praxe.
1: Ano.
0: Tak ať vám Pitaval přinese štěstí, paní Květo, s tou 24.
1: Já vám děkuji a mějte se hezky, nashledanou.
0: Mějte se také hezky, nashledanou. My děkujeme vám za přízeň kvízovce. Tak třeba i ten Pavel Zedníček přinese štěstí paní Květě Dvořákové, která postupuje do slosování před 19. hodinou. Je tam. Hrajete o deskovou hru od Alby. Držíme pěsti.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A teď Anna Julie Slováčková, Nepopsaná.

0: 16. září je s vámi Český rozhlas Kvízovka. Zdravíme do celé republiky, všude tam, kde jste s námi, kvízovkáři. Stále ještě máte možnost zatelefonovat, zkusit štěstí. Dnes hrajete hodnotnou deskovou hru od Albi Ubongo. To stojí za to právě zatelefonovat, zahrát si s námi.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Po paní Květě pozdravím pana Tomáše, který měl štěstí jako další na dovolání se do Českého rozhlasu. Pane Tomáši, vítejte v Kvízovce, hezký podvečer.
2: Zdravím, krásný večer.
0: Vám také krásný večer přejeme. Jak se máte, jak se daří?
2: Jde to, dejme tomu.
0: tak ať to tak je, alespoň. Chodíte třeba na houby, jste houbař?
2: Jsem houbař, dneska jsem chtěl na houby.
0: A?
2: Právě jsem mi kolegyni říkal, ale nohy mi moc neslouží.
0: Tak vám třeba někdo nasbírá, přinese, to by bylo ideální, ne?
2: Ale já občas jdu, občas nejdu, no. Dneska jsem zavářel.
0: Ano,
2: houbičky,
0: no tedy.
2: Do nálevu.
0: Tak dobře.
2: Něco suším, takže taky dobrý.
0: Takže také dobré, výborně.
2: Jo,
0: tak
2: to já jako zajdu, jo, ale jakdy, no.
0: Dnes to nevyšlo, ale vyšlo to v té kvízovce, tak doufejme, že to vyjde i co se týká toho slosování před 19. hodinou. 16. byla Ondřej, 24. paní Květa. A pane Tomáši, jaké číslo jste si vybral vy v té naší kvízovce?
2: Já vydal ty olympiky.
0: Olympiky.
2: 23.
0: Jsou tam, dej mi víc své lásky, skupina Olympik. A pod 23. je také hudební kvíz, pane Tomáši. Tak vám teď pustíme, a je to jasné. Potom bude následovat otázka, zeptáme se na hudební skupinu. Jste připraven zaposlouchat se?
2: Ano.
0: Dupač, tak se to jmenuje, tak tady to je.

0: to je všechno, Tomáši. Dupať. Tak která hudební skupina se nám představila v kvízovce Českého rozhlasu? Dupať.
1: Možnosti by byly nějaké.
0: Možnosti, já vás slyším, možnosti jsou tady, dobře, že se ptáte. Tak buď skupina Buty, nebo Čechomor, a nebo Hradišťan, Tomáši. Buty, Čechomor, Hradišťan. Co pak?
1: Já bych to asi toho Hradišťana bych dával, si myslím. Hradišťan, říkám já.
0: Hradišťan. Buty to nemohou být, ani Čechomor.
1: No to může být spousta z toho, asi na Hradištěna bych to
0: typoval. Na Hradištěna to typujete. Dupať.
1: A není to.
0: Je to ta skupina Buty.
1: Fakt to byly Buty.
0: Ano, představte si. Takhle veselé, ano. To pojali, pustili se do toho. Dupať a docela jim to hezky vyšlo. Docela hezky nám zadupali teď. Tak,
1: no,
0: tak
1: jim
0: optimisticky.
1: To vyšlo, mě to nevyšlo.
0: To je pravda. Tak víte co, ať vám to není líto, tak vám ještě, tak si ještě zadupáme. Mějte se hezky, Tomáši, hezký večer, naslyšenou.
1: Taky, krásný večer.

Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Český rozhlas jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Kvízovka, dnes desková hra od Alby, která je hlavní výhrou.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Do Rokytnice na Dizeru zdravím paní Janu. Paní Janu, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer vám, pane Sladký, jsem posluchačů.
0: Děkujeme pěkně, doufáme, že ten hezký podvečer máte v Rokytnici teď. Možná i díky tomu, že jste se dovolala do kvízovky, že se to podařilo.
2: Pršelo
0: také tam u vás. Tak, někdo tam možná teď zvoní, nebo něco se tam děje, odehrává, tak se budeme soustředit na tu kvízovku v tuto chvíli. Ano, jaké šťastné číslo jste si vybrala vy od jedničky do 25?
2: Já jsem se do 25 vybrala rovnou 20.
0: 20. Pod 20 je osobnost herečka, která v 70. a 80. letech 20. století byla ve filmu a v televizi jednou z nejvíce obsazovaných hereček. My věnujeme také naše víkendové vysílání, protože bude slavit životní jubileum.
3: Já jsem na rozhlase vyrostla, jsem poslední generace, protože televize k nám přišla domů asi někdy, když jsem měla rok před maturitou. Takže jsem skutečně vyrostla na pohádkách, na dramatických dílech, na hudbě a je to prostě celé moje dětství. Absolutně jsem poznamenaná rozhlasem a později jsem začala i pracovat. Moc jsem se naučila, když jsem slyšela, jaké dělám chyby, ale teďko z celé té plejády rozhlasových režisérů taková veliká jako zásadní vzpomínka byla s panem režisérem Horčičkou Vojna a mír, protože to jsme skutečně ještě měli aranžmá, jsme putovali od mikrofonu k mikrofonu.
0: Poznala jste paní Janu, herečku, která oslaví životní jubileum a které věnujeme hvězdné návraty v našem víkendovém vysílání?
2: Z
0: těch televizních seriálů můžeme připomenout Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města. Hrála v 5 filmech režiséra Jana Svěráka, Obecná škola, Akumulátor 1, Tmavomodrý svět, Vratné lahve a Betlémské světlo. A tady nápověda končí. A já myslím, že mnozí posluchači už vědí, že ji i podle hlasu poznali.
2: Veronika Žilková.
0: Tak, říkáte Veronika Žilková. Tak jak to je?
2: Já si myslím Veroniku Žilkovou.
0: Je to Daniela Kolářová, která oslaví životní jubileum 80. narozeniny, proto jí věnujeme naše víkendové vysílání i hvězdné návraty. Jinak Daniela se narodila 21. září. Takže o víkendu si tuto skvělou českou herečku připomeneme v různých ukázkách a také v hvězdných návratech. Paní Jano, teď to sice nevyšlo, ale třeba to vyjde za týden, není všem kvízovkám konec. Ano, můžete to zkusit opět za týden ve středu po 18. hodině a my vám teď pod tím číslem, které jste si vybrala, posíláme písničku do Rokytnice, tak se tam mějte hezky, opatrujte se. Hezký večer, nashledanou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Češi se předhání fotografiemi hub, nikde už je nechtějí ani sbírat, co jich prý roste. Tak by mě docela zajímalo, jestli má David přehled, jak v jižních Čechách. Pane Davide, zdravím vás, vítejte v Kvízovce, hezký podvečer.
1: Dobrý večer z Budějic.
0: Rostou v Budějicích, rostou?
1: Tak na náměstí ne, ale někde v Letných prý jo, ale já jsem ještě neměl šanci se tam dostat.
0: Tak říkáte prý, tak jsem předpokládám, že ne, že jste ještě neměl šanci. Vy jste asi věrný tomu náměstí, kterým jste začal.
1: No ale na houby chodím do lesa, když můžu.
0: Jo, no tak neprošvihněte to.
1: No, teď zase prší, takže o víkendu. Určitě poroste.
0: Držíme pěsti a ať to roste teď v Kvízovce, ať se daří. Jste posledním volajícím v dnešní hře, tak moc a moc držíme pěsti. Pane Davide, no ještě je tam hodně čísel na výběr. Šel jste na to třeba podle interpreta, podle písničky?
1: Přesně tak. To jsem zvolil čtyřku Hanu Egerovou.
0: Čtyřku Hanu Egerovou. Myslím, že její písničku Čarešně si mnozí velmi rádi poslechneme. No, ale na to je ještě čas, protože pod číslem je ještě něco.
2: Sázka na Jakuba.
0: Je to tady Jakub Kvášovský. Vás pozdraví, pane Davide, do Českých Budějovic. Jste na něj připraven?
1: Samozřejmě.
0: To bude nějaký utrejch, jak znám Jakuba Kvášovského.
3: Utrejch je starší označení prudce jedovaté látky kyanidu draselného.
0: Ano nebo ne, pane Davide?
1: Utrejch, já bych řekl, že ne.
0: Že?
1: Že ne.
3: Ne, jedná se o označení arzeniku, čili oxidu arzenitého.
0: Udělal jste dobře, tak i vy jste teď v postupu ve finále. Desková hra od Alby u Bongo může být i vaše v Českých Budějovicích. Tak vás tam moc zdravíme. No a přeji vám, ať se o víkendu daří na houbách. Mějte se tam moc hezky.
1: Já vás taky zdraví a přeji vám lepší počasí, než máme my tady.
0: No a zase houbaři si to možná pochvalují, mnou si ruce a říkají, a o víkendu porostou, ta budou žně. Tak se mějte moc hezky v jižních Čechách. Pěkný večer,
1: naslyšenou.
0: Pane. Naslyšenou. A teď už Hana Gerová. Čerešně.

0: Ta se nikdy neoposlouchá. Hana Hegerová, Čerešně v kvízovce Českého rozhlasu. Hodnotná disková hra od Albiu Bongo byla motivací zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu a mnozí jste postoupili dnes také do závěrečného slosování. Tak někomu z vás uděláme radost. Krásnou diskovou hru už si užijete. Hráči se pokoušejí poskládat barevné dílky do své karty u Bongo. No a kdo bude skládat a kde se bude skládat, to se dozvíme za malou chvíli. Vy, kteří jste byli úspěšní, jste se dostali až do této fáze, do této chvíle, a to je dobrá zpráva. Držte si pěsti, přejte si a třeba to právě vám dnes 16. září vyjde. My držíme pěsti vám všem, kteří jste byli úspěšní a dostali se právě do toho velkého finále.
1: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: No ale výherce nebo výherkyně může být jenom jeden, kdo získá hodnotnou deskovou hru od Alby. Teď jste určitě zesílili rádia nebo internet podle toho, jak jste s námi. Ostatně Kvízovka má také svoji internetovou stránku, tam je vždy šťastné číslo úplně nahoře. Pro dnešek 16. to byla ta 16, která třeba i panu Ondřejovi přinese štěstí, držíme pěsti. Paní Květa 24, také pan David se 4. No tak ať vám to vyjde, vám, kteří jste dnes byli úspěšní a dostali se do finále. Já vím, napínám vás, tak to nebudu dál prodlužovat. Kdo dnes získá hlavní výhru kvízovky? Kdo získá deskovou hru od Alby u Bongo? Kdo to bude? Je to číslo. Dvacet čtyřka. Fanfára zazněla pro koho? 24 pro paní Květu. Gratulujeme, získáváte deskovou hru od Alby u Bongo. Užijte si ji s rodinou, s přáteli, jak bude libo. Za malou chvíli vám budeme ještě z Českého rozhlasu telefonovat, abychom se domluvili na všem důležitém. Paní Květo, gratulujeme. Jste výherkyní kvízovky s datem 16. září. Vy ostatní nesmutněte, protože šanci zkusit štěstí zahrát si s námi budete mít zase za týden ve středu po 18. hodině, kdy se znělka kvízovky ozve. A nejpozději před začátkem kvízovky před 18. tam bude šťastné číslo pro další hru, kterou si společně dáme ve vysílání Českého rozhlasu. Díky vám všem, kteří jste dnes zkusili štěstí, vám všem odvážlivcům, kteří jste šli do toho, popovídali jsme si, pobavili se, poslouchali hezké písničky, Jiří Korn za malou chvíli také ještě pro vás všechny na hezký středeční večer. Po 19. hodině už pak další interpreti, které máte rádi: Věra Martinová, Michal David, Tomáš Klus, Aba, Hana Zagorová, Petr Spálený a mnozí další, ale v 19 hodin to budou i zprávy Českého rozhlasu, abyste se dozvěděli vše důležité, co se do této chvíle stalo. Z kvízovky Českého rozhlasu vás zdraví, hezký večer přeje a za týden se v další hudební soutěžní hodině těší Karel Sladký. Krásný večer.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Filmový festival v Novém Městě nad Metují je v polovině. Ministerstvo schválilo prvních 860 žádostí programu Nová zelená úsporám po změně pravidel. Hradečtí fotbalisté postoupili do osmifinále domácího poháru a zítřek bude polojasný s teplotami do 20 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Na festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Metují dnes už promítli soutěžní snímek Dovolená v Českém ráji. Od 20 hodin můžou návštěvníci vidět Dokonalý den v hlavních rolích s Terezou Kostkovou nebo Vladimírem Polívkou. Právě teď vystupuje na terase kina 70 Pokáč a je u toho i reportér Václav Plecháček.
2: Já jsem jen kousek od zpěváka Pokáče, který je na tom malém pódiu postaveném hned vedle kina. Sledují ho stovky lidí. Je to asi největší návštěvnost toho doprovodného programu na letošním festivalu v Novém Městě nad Metují. A teď možná slyšíte potlesk, který se mu dostává po jedné z písniček. Z Nového Města nad Metují na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Nejméně směsného odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel v našem kraji loni vyprodukoval Kostelec nad Orlicí. Každý obyvatel tam vyhodil do černých popelnic v průměru 110 kilo směsného odpadu. Vyplývá to z krajských výsledků 12. ročníku soutěže Odpadový Oscar, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Cílem soutěže je motivovat obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
3: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
0: Ministr dnes oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Banky budou bezúročné úvěry nabízet až do října 2029 nebo do vyčerpání peněz. Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do osmifinále domácího poháru. V Příbrami vyhráli 2-1. Teplice rozdrtili jiný druhový ligový tým Táborsko 5-0. Počasí. Ráno čekáme zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách jenom na 10 až 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli opravě povrchu je uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel.
1: Trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapla, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamenají svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaký prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je a jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Nikdy
1: neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nebo najít toho astronauta prostě, jako přišel jsem za kanizou, za těma lidma, a to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu

0: pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nimi, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a my jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra, vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
1: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě to velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam pět neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru
0: svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojít trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Když... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, kde který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste tak toužil někoho vyzkoušet si, jak
1: když,
0: to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
0: to
1: milá.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se, rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi. Já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně. Postupně. Tehdy byly i třídy dabérský, jo? Prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje. Dneska, kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dabing, herectví?
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říkáte tak smutně.
1: Neříkám smutně, já to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají. Ale
1: tak to je bez zeba.
0: Vzpomínky na Vrchní Prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Pokaždý to bylo trochu jiný a pokaždý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli Shakespeareovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli Senosy svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: A?
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za dva roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebylo ksenání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámenej, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, skonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Nejdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitele.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho těla. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici?
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také kolo značky Favorit, jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. Eska. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Triple. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned 2 a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Triple a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklů, nadvězovali jsme na tradici starších favoritů, které povedzme vidíme. A i tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnou historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole třikrát za roky 2017, 2018 a 2019 vyhrala majsterku republiky, dokonca vyhrala dvakrát švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu Míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod Míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod Míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod Míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod Míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. Zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál druhý ročník závodu Míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu Míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj druhý start při závodě Míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát, takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už první etapou, ve které jsem se umístil na druhém místě, no a potom ve třetí etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzlí, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na ně měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, ono to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla dvěhodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovým stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slávie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mě ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednou Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, odevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na

0: poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací, náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho, na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Ha, víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále, Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci,
3: rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky. Jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává uplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude asi rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky svejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka, letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka. Bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a
0: krátkozraký. Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Mm-hmm. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě v té době.
0: Já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. Všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano.
0: No.

0: několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama k těm lidem a říká, milé děti.
1: Jiříček, ty už nemáš zuby.
0: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
1: do kulis. Jsou...
0: Jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti. Jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je... Pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Jary Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal... Myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
1: Jako s francouzkou, rozumím.
0: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jara Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako... A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on se zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber, jo, bylo to docela srdový, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, fakt už teď to přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
1: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi povězte, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
0: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
1: Mít jako, kontrolu, hrát, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
0: Jasně, určitě, jasně.
1: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
0: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
1: Nebo vinárna.
0: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě nějaké s těma sídnicama. Já už si to taky četl, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný, trošku.
1: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
0: Taky děkuju, že jste se dovolal. Naslyšenou.
1: Můžete telefonovat také.

0: 731 800 900 a nebo můžete psát. Kdyby snad, nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru, divadla Jára Cimrmana, tak a poslouchal Noční linku, no tak to platí samozřejmě i pro něj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o Vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přihlásil pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný tip, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Ne, to se nemusíte. Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Ha, to je z... Jo. Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je... jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/Linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám čišníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Zimmermanova vůbec života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavíme v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak, tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Tak... Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. A vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejen, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat, byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince po prsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, Anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za tenhle ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Zimmerman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, kteří to všechny baví a bavilo a víme, odkud ta hláška je a kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na dost, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Zimmermann, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 a nebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené Zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který
1: mimochodem... Milon Čepelka.
0: Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sečtělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začalo.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: Pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. Načten spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné leta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi se bych chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je hra, a v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on si o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože, jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. Hmm. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 138, ano.
1: Ano, tak vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme dopředku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase. Co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano,
0: takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla 4. fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám dobytí severního pólu, Dunasever,
0: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává Cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, když jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom poslední. Ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to...
0: Něco takového to, myslím, bylo, ano.
1: No, a byla teď... tam ta klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cirmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cirmana. No, bylo tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké, a například koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy, kdo je vám nejsympatičtější a kterou postavu a kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději. Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme, pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu, no prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale k obecně k postavě českého zneuznaného genia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte
1: pan
0: asi.
1: Pan Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle. Takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela. No ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann dnes jako téma Noční linky. Máte možnost telefonovat číslo. Pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste, ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, no prostě zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna v nás v Rokycanech, v Sokolovně, už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe na jich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co normálně. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jedno z půvabných míst je rozhledná nedaleko Kořenova Vyřenka, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... Mám menší postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, jsem to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel poprvé, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, tohle to... Viděl jsem jenom jednou na živu.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku... Ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jen jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no, řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo.

0: Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Cimrmani?
1: Já těch šest nemůžu. Možná nejmožený, ale prostě lidi to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14.
1: České nebe,
0: no, České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale jsem taky zvlášel, jako jenom ten humor, jo, Smuljaka, Svěráka. Je tak jasný, že vlastně Cimrman vyhrál jako by tu tenkrát na to anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící, nežijící prostě fenomény Česká. To je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Ano, používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam věší z těch oblíků z CPC.
0: Teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam věští pípače z těch uklíků. Třeba kouká do pípače a věští tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano. je to prostě humor.
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju. Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo? Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Svěráka a Jaroslava Uhlíře pro děti. Jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak to za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhle to, Cimrman tohleto. Já říkám, kruciál, co tohle to je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman, Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nebudete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Jo, takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo táda od toho Svěráka. Teďko já říkám, no co to je, kruciál, když nic k tomu dalšího neříkají.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teď koncem ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krutný, protože člověk, když to tak jako neřekli, to bral vždycky, jako jo. No ale to jsme byli až na severní pól a ještě další, to jsem jako potom už taky viděla. A hromadě jsem toho slyšela v tom rádiu, jo. Ale jenom jsem nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Tak my jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, no, takže takhle, no.
0: To chápu.
1: No,
0: paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla, to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. to nevadí. Vy na tom no. ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: no tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo,
1: no, ale
0: mějte
1: jako,
0: se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takový ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše: Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda.
0: Aha.
1: Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě, už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá.
1: Sonio,
0: už u vás hostovali herci, členové souboru divadla Járy Zimmermann. Jo?
1: A byla samozřejmě, jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarov lidi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o ve stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak. Tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přecházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel ano. Za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teďko je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou jako to na sever.
0: Na sever, na jih, takže dobití severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, s tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaník.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teďko prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no? Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, ano. Hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali.
0: Ano, ano.
1: Velice blízko.
0: Uh-huh.
1: A když tenkrát dávali premiéru Dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká, uvaděčce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se?
1: Pustili mě samozřejmě, seděl jsem na balkoně v první řadě, mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení Dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ve všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě Dobytí severního pólu, Blaník, a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono Dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako jsem měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy
1: Borku.
0: Naslyšenou.
1: Jo, jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce,
0: no.
1: O fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: A druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva, nazdar, mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavonila a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydím.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je, co pak to je, kmotříčku?
9: zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se

0: už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů a v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
1: tatínku!
0: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
2: Radši nevzpomínat.
3: Pámbu vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
1: Přišlo mi tatínka líto.
3: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
1: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
5: Tiše, broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
3: A nechlup se, nemáš čím.
5: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
6: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
3: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
5: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Amen.
7: To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů. Mám to k vřesu daleko.
5: My vás doprovodíme, Janinko.
3: Letos bude zima zlá.
2: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
8: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
3: Dobrý tro, broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
5: Sluníčko, broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč musíme?
5: No, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
3: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
3: To jsou chudobky, broučku.
5: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
5: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
5: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
3: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
8: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo. Voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci. A ti cvrčci. Ti se něco nacvrčeli?

0: bude! Brouček poletí!
1: Milý Broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
2: Budu.
3: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
4: A dávejte na sebe pozor.
5: Hodně štěstí, Broučku. A pamatuj si, že u Broučku je na prvním místě poslouchat.
2: A nespadni.
6: Neboj.
7: Zdař Bůh.
6: Zdař Bůh.
4: Podívejte, jaké má Brouček krásné světýlko.
5: Žluté.
6: Spíš to růžové.
5: A pěkně jasné.

0: Jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří? Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet a škrábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
5: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: To je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
3: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
3: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
3: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
3: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
3: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: A prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když tu není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, Dejvice, dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč, ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.